0: Arrive, desi es perfecto.
1: Zdraví je to nejcennější. Snažíme se, aby jedla zdravě. Všichni máme jíst zdravě, ale všude vidím akce hlavně na limonády nebo přeslazené pečivo. Vážně nemůže být i to zdravé za normální cenu?
2: V Albertu může. Máme nejvíc zdravého jídla za normální ceny. Přidejte se k milionu lidí, kteří s Albertem nakupují zdravěji. Na zdravé jídlo zdravým rozumem. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z nabídky akčních modelů nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem za zvýhodněnou cenu můžete navíc cestovat bezpečně a s jistotou. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás.
4: Chcete šetřit jen na ceně a ne na kvalitě?
2: Hledejte v Albertu naše vlastní značky označené palcem nahoru. Protože když víte, že jste ušetřili, o to víc si vychutnáte, že jogurt je lahodně smetanový, mysli křupavé a že špagetám nejvíc sluší rajčátka plná chuti. Naše vlastní značky. To je kvalita za nejnižší ceny. Třeba sekaná rajčata Gustona jen za 19,90. Albert.
5: Představte si, jaké by to bylo mít všechno pěkně na háku.
6: Připravte na to svou mysl.
5: S Megamaxou totiž už za dvacku hrajete o miliony.
7: Ale proč se držet při zemi?
5: Stačí jít štígru trochu naproti. Vsaďte plný tiket a hrajte rovnou. Přesně o 200 mega, žádný háček. Česká loterie Megamaxa. Losujeme ve čtvrtek a v neděli.
8: Tati, jak fungují klíče? Jak je velký vesmír?
9: Větší, než si myslíš.
8: Proč prší?
9: Aby se starý cítil příjemně.
8: Jak to, že znáš všechny ulice? A kdy bude levnější benzín?
10: Dorazili jste do cíle.
9: Tak jo, jsme tady.
11: Tucson Go Check za necelých 665 tisíc. Pořiďte si nový Hyundai a tankujte levněji po dobu jednoho roku. Až o 10 korun za litr.
12: Nice Price Combo, teď už super combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
13: Rybí prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je? Jasně.

0: Sněčka, rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta, chutně a jednoduše.
1: Dobré ráno, Lorenzo. No. Udělám si, co budu chtít já. Okej. Díky, Rogere.

0: Prací prostředky Persil různé druhy za 399 korun. Nebo Aviváš Kokolíno za 78,90. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
1: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí. Mít malé sny nestačí.
2: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
3: To je Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
4: Tento týden z Kaufland Card Extra. Miller Milch, mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Nyní v Kauflandu.
5: Ztrácí vaše černé oblečení barvu? Obnovte své tmavé oblečení již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.
6: Zlato, co bys dneska chtěla dělat?

0: Tak co? Nějaké plány?
1: Nový Volkswagen Caddy. S celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun. Nový Caddy. Prostor pro vaše plány.
2: Oral-B! Dětské zuby jsou jedinečné. A Oral-B má misi udržovat všechny dětské zuby zdravé. Naše elektrické kulaté hlavice se zubům přizpůsobují a čistí lépe než manuální kartáčky. Výsledek? Mnohem čistější zuby. Je doporučený zubními lékaři. Dokonalá čistota začíná s Oral-B. Zpátky do školy s Oral-B. Kupte si dětský kartáček od Oral-B v Datártu a k nákupu získejte dětskou zubní pastu zdarma. Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku Otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
3: A přibyly i novinky. Miniklub a hravé sušenky ABC. Sedita. Napečeno pro spokojený život.

0: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z nabídky akčních modelů nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem za zvýhodněnou cenu můžete navíc cestovat bezpečně a s jistotou. Akční modely Škoda Easy. Jednoduše pro vás.
1: Nice Price Combo? Teď už super combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
2: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti.
3: Tati, jak fungují klíče? Jak je velký vesmír?
4: Větší, než si myslíš.
3: Proč prší?
4: Aby se starý cítil příjemně.
3: Jak to, že znáš všechny ulice? A kdy bude levnější benzín?
5: Dorazili jste do cíle.
4: Tak jo, jsme tady.
1: Tucson Go Check za necelých 665 tisíc. Pořiďte si nový Hyundai a tankujte levněji po dobu jednoho roku. Až o 10 korun za litr.
6: Dětské zuby jsou jedinečné. A Oral-B má misi udržovat všechny dětské zuby zdravé. Naše elektrické kulaté hlavice se zubům přizpůsobují a čistí lépe než manuální kartáčky. Výsledek? Mnohem čistější zuby. Je doporučený zubními lékaři. Dokonalá čistota začíná s Oral-B. Zpátky do školy s Oral-B. Kupte si dětský kartáček od Oral-B v datártu a k nákupu získejte dětskou zubní pastu zdarma.
7: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
8: No to půjde těžko bez křídel.
7: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napij.
8: Aha, a jak asi?
7: Ale tati, prostě se napij. Počkat.
8: A
7: co to je?
8: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
9: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
10: Když den nejede podle vašich představ, můžete mu dát vlastní směr. Využijte minutovou půjčku se sazbou o 4,9% ročně. Je normální chtít víc. Klidně hned. Raiffeisenbank.

0: pohodlí, o kterém se vám ani nezdálo. Nový Volkswagen Multivan s celkovým zvýhodněním až 280 tisíc korun. Nový Multivan. Prostor pro celou rodinu.
1: Ztrácí vaše černé oblečení barvu? Obnovte své tmavé oblečení již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.
2: Dobré ráno, Lorenzo. No. Udělám si, co budu chtít já. OK. Díky, Rogere. Perfetto. DeLonghi. Horké i ledové, vždy perfetto.
3: To je Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
4: Tento týden s Kaufland Card Extra. Miller Milch, mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Nyní v Kauflandu.
5: Nové tělové sérum Nivea Repair and Care, vyvinuté ve spolupráci s dermatology, pomáhá obnovovat 5 známek suché pokožky již od prvního použití. Účinné složení posiluje kožní bariéru a poskytuje až 72 hodin hydratace. Vyzkoušejte řadu Nivea Repair and Care pro suchou pokožku.

0: Představte si, jaké by to bylo mít všechno pěkně na háku.
1: Připravte na to svou mysl.
0: S Megamaxou totiž už za dvacku hrajete o miliony.
2: Ale proč se držet při zemi?
0: Stačí jít štígru trochu naproti. Saďte plný tiket a hrajte rovnou. Přesně o 200 mega, žádný háček. Česká loterie Megamaxa. Losujeme ve čtvrtek a v neděli.
3: Tati, co je tohle za auto?
4: Taková moje srdcovka. Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
3: Nebo pro tebe, tati.
5: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
6: Král sýrů. Jemně rozplývavý hermelín s příchutěmi, které nechává uzrát uvnitř. Užijte si chvíle, ve kterých se doslova rozplynete. Král sýrů. Rozplývá se přímo královsky.

0: má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
1: V šuplíku najdeme celou rodinu sušenek a oplatek od Sedity.
2: Sedita. Napečeno pro spokojený život.
3: To je Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
4: Tento týden s Kaufland Card Extra. Miller Milch, mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Nyní v Kauflandu.
5: Ani letos na Halloween nesmí chybět.
6: Taký!
5: Kinder dobroty. Kinder Halloween. Strašidelně dobrý.
7: Velká slevová jízda je tady. Sedačky, postele, skříně, prostě všechno na míru teď pořídíte se slevou 40%.
8: A Askol nábytek.
9: Žijeme to s vámi.
10: Je. Řekni heslo.
11: Opavia.
12: Mini zvyky po našem. Tak středeční videohry. Opavia. Odrobek víc spolu.
13: I když se snažíte, aby všechno skvěle šlapalo, na cestě životem zažijete vrcholy i pády. V ČPP vyřídíme 75% škod z úrazových rizik do 2 pracovních dnů. Když jde o život, jedeme v tom s vámi. Životní a úrazové pojištění od ČPP.
14: Když hledáš nový styl, začni u studentské pečeti. Už to nejsou jen rozinky, želé a arašídy. Objev pestrost chutí a kombinací, které tě budou bavit. Studentská pečeť. Zakousni se do života.
15: Nátlak. Podezřelej odkaz. Jasná kyberšmejdská hvězda. Přišlo vám něco podezřelýho? Pošlete mi to na WhatsApp. Poradím, co dál.
16: O2. Více ze života.
17: Konečně make-up i pro zralou pleť. Nový balzámový make-up s lehkou texturou obsahuje 80% pečujících složek ve vašem odstínu. Pomáhá pleť hydratovat a rozjasnit mi ji. True Match Hyaluron Tinted Balm od L'Oréal Paris. Vy za to stojíte. Dopřejte rtům hydrataci a intenzivní barvu s rtěnkou Color Rich.
18: Oral-B!
19: Dětské zuby jsou jedinečné. A Oral-B má misi udržovat všechny dětské zuby zdravé. Naše elektrické kulaté hlavice se zubům přizpůsobují a čistí lépe než manuální kartáčky. Výsledek? Mnohem čistější zuby. Je doporučený zubními lékaři. Dokonalá čistota začíná s Oral-B. Zpátky do školy s Oral-B. Kupte si dětský kartáček od Oral-B v datártu a k nákupu získejte dětskou zubní pastu zdarma.
3: Tati, promiň, ujel mi bos.
9: Občas se všechny sliby nedají dodržet.

0: Jsme tu pro opravdové chvíle mezi svými.
1: Ztrácí vaše černé oblečení barvu? Obnovte své tmavé oblečení již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.
2: Datart nákupy. Objevte vybrané mobilní telefony a ušetřete na nich až 20%.
3: Hustí.
2: Datart.
4: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy neztratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
5: To byl den. Zasloužíš si velké, hřejivé, heboučké, mazlivé pohodlí. Chraňte své pohodlí s potahy na sedačky Deko doma. Prodlužte život sedačky, prodlužte své pohodlí. Deko doma. Pohodlí, co pohladí.
6: Ikona, která stála u zrodu řady Q. SUV s velkorysým prostorem. Elegance a nadčasový design. Pokročilé technologie. Nová definice legendy. To je Audi Q7. Audi. Náskok díky technice.
7: Red Bull vám dává kří.

0: jídla.
1: V Grand Optical s vámi máme mnoho společných příběhů. Někteří svěřili kus rodinné historie, jiní zase zachránili situaci na poslední chvíli. S roky navíc přicházejí nejen dobré příběhy, ale také slevy na stovky stylových obrouček. Ušetřete přesně tolik procent, kolik vám je let. Grand Optical.
2: Úrok klesl na 3,75.
3: Cože?
2: Je, je. Petře Hlušec, poslouchej, udělej to jako lidi. Ti si půjčují nejvýhodně.

Král sírů. Jemně rozplývavý hermelín s příchutěmi, které nechává uzrát uvnitř. Užijte si chvíle, ve kterých se doslova rozplynete. Král sírů. Rozplývá se přímo královsky.

0: Když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti.
1: Nice Price Combo? Teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.

0: Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A nyní novinka. Pribináček Čokopěna. Tak jemná a nadýchaná.
1: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.
2: To je Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
3: Tento týden s Kaufland Card Extra. Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Nyní v Kauflandu.
4: Rybí prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
5: Jasněčka!
4: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.
6: Oral-B! Dětské zuby jsou jedinečné. A Oral-B má misi udržovat všechny dětské zuby zdravé. Naše elektrické kulaté hlavice se zubům přizpůsobují a čistí lépe než manuální kartáčky. Výsledek? Mnohem čistější zuby. Je doporučený zubními lékaři. Dokonalá čistota začíná s Oral-B. Zpátky do školy s Oral-B. Kupte si dětský kartáček od Oral-B v Datartu a k nákupu získejte dětskou zubní pastu zdarma.
7: Ah, to byl den. Zasloužíš si velké, hřejivé, heboučké, mazlivé pohodlí. Chraňte své pohodlí s potahy na sedačky Deko Doma. Prodlužte život sedačky, prodlužte své pohodlí. Deko Doma. Pohodlí, co pohladí.
8: Je.
9: Řekni heslo.
10: Opávia.
11: Minizvyky po našem. Středeční videohry. Opávia. Odrobek víc spolu.
12: Zlato, co bys dneska chtěla dělat?

0: Nějaké plány?
1: Nový Volkswagen Caddy s celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun. Nový Caddy. Prostor pro vaše plány.
2: Nátlak. Podezřelej odkaz. Jasná kyberšmejdská hvězda. Přišlo vám něco podezřelýho? Pošlete mi to na WhatsApp. Poradím, co dál.
3: O2. Více ze života.
4: Když den nejede podle vašich představ, můžete mu dát vlastní směr. Využijte minutovou půjčku se sazbou o 4,9% ročně. Je normální chtít víc. Klidně hned. Raiffeisen Bank.
5: Schwarzkopf Gliss. Moje sebevědomí začíná u vlasů. Když jsou suché a poškozené, potřebuju péči, která je posílí. Nový Gliss Ultimate Repair Bonding Spray. Obnovuje mikrovazby pro viditelně méně poškození už po jednom použití. Lehký jako spray, intenzivní jako kůra. Gliss Ultimate Repair od Schwarzkopf. Forever you.
6: Velká slevová jízda je tady. Sedačky, postele, skříně, prostě všechno na míru teď pořídíte se slevou 40%.
7: A skvělý nábytek.
8: Žijeme to s vámi.
9: Tati, co je tohle za auto?
10: Taková moje srdcovka.
11: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
9: Nebo pro tebe, tati.
12: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
13: Dobré ráno, Lorenzo. No,

0: Udělám si, co budu chtít já. OK. Díky, Rogere. Perfetto. Delonghi. Horké i ledové, vždy perfetto.
1: Představte si, jaké by to bylo mít všechno pěkně na háku.
2: Připravte na to svou mysl.
1: S Megamaxou totiž už za dvacku hrajete o miliony.
2: Ale proč se držet při zemi?
1: Stačí jít štígru trochu naproti. Vsaďte plný tiket a hrajte rovnou. Přesně o 200 mega, žádný háček. Česká loterie Megamaxa. Losujeme ve čtvrtek a v neděli. Come on, let's go. Real slow. Don't you see, baby, I see it's perfect.

0: bile je úrodička, jak má být.
1: Na české farmě vypěstovaná a sklizená ve správný čas. Mrkev křupe, jak se patří. A tenhle fešák? To je svěžest sama.
0: To je naše značka Česká farma. Ovoce a zelenina od prověřených českých farem. Byla. To dobré začíná u nás.
2: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti.
3: Nice Price Combo, teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
4: Oral-B! Dětské zuby jsou jedinečné. A Oral-B má misi udržovat všechny dětské zuby zdravé. Naše elektrické kulaté hlavice se zubům přizpůsobují a čistí lépe než manuální kartáčky. Výsledek? Mnohem čistější zuby. Je doporučený zubními lékaři. Dokonalá čistota začíná s Oral-B. Zpátky do školy s Oral-B. Kupte si dětský kartáček od Oral-B v Datartu a k nákupu získejte dětskou zubní pastu zdarma.
5: To je Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
6: Tento týden s Kaufland Card Extra. Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Nyní v Kauflandu.
7: Když den nejede podle vašich představ, můžete mu dát vlastní směr. Využijte minutovou půjčku se sazbou o 4,9% ročně. Je normální chtít víc. Klidně hned. Raiffeisen Bank.
8: Yeah.
9: Řekni heslo.
10: Opavia.
11: Minizvyky po našem, tak středeční videohry. Opavia, odrobek víc spolu.
12: Velká slevová jízda je tady. Sedačky, postele, skříně, prostě všechno na míru teď pořídíte se slevou 40%.
13: A skvělý nábytek.
14: Žijeme to s vámi.

0: pohodlí, o kterém se vám ani nezdálo. Nový Volkswagen Multivan s celkovým zvýhodněním až 280 tisíc korun. Nový Multivan. Prostor pro celou rodinu.
1: I když se snažíte, aby všechno skvěle šlapalo, na cestě životem zažijete vrcholy i pády. V ČPP vyřídíme 75% škod z úrazových rizik do 2 pracovních dnů. Když jde o život, jedeme v tom s vámi. Životní a úrazové pojištění od ČPP.
2: To byl den. Zasloužíš si velké, hřejivé, heboučké, mazlivé pohodlí. Chraňte své pohodlí z potahy na sedačky Deko Doma. Prodlužte život sedačky, prodlužte své pohodlí. Deko Doma. Pohodlí, co pohladí.
3: Tati, co je tohle za auto?
4: Taková moje srdcovka.
5: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
3: Nebo pro tebe, tati.
6: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
7: Nátlak. Podezřelej odkaz. Jasná kyberšmejdská hvězda. Přišlo vám něco podezřelýho? Pošlete mi to na WhatsApp. Poradím, co dál.
8: O2. Více ze života.
9: V Grand Optical jsme hrdí na to, že vám pomáháme vidět lépe. Třeba když nemůžete přečíst pohádku do šťastného konce. Navštivte naše profesionální optometristy, kteří vám změří zrak již za 15 minut. Bez čekání a nyní zdarma při objednání online. Neváhejte a objednejte se ještě dnes. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
10: Ztrácí vaše černé oblečení barvu? Obnovte své tmavé oblečení již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.
11: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
12: Když hledáš nový styl, začni u Studentské pečeti. Už to nejsou jen rozinky, želé a arašídy. Objev pestrost chutí a kombinací, které tě budou bavit. Studentská pečeť. Zakousni se do života.
13: Představte si, jaké by to bylo mít všechno pěkně na háku.
14: Připravte na to svou mysl.
13: S Megamaxou totiž už za 20 hrajete o miliony.
15: Ale proč se držet při zemi?
13: Stačí jít štígru trochu naproti. Vsaďte plný tiket a hrajte rovnou. Přesně o 200 mega, žádný háček. Česká loterie Megamaxa. Losujeme ve čtvrtek a v neděli.

0: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu Ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.
1: V mojí lékárně nabízíme Lagosa. Podporuje játra při nahromadění tuku v důsledku nesprávného životního stylu. Lék Magnerot. Magnézium efektivně při stresu, svalových křečích i těhotenství. Galverde. Léčí bolest a zánět krku a dutiny ústní. Moje lékárna. Máme vás rádi.
2: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti.
3: Když den nejede podle vašich představ, můžete mu dát vlastní směr. Využijte minutovou půjčku se sazbou o 4,9% ročně. Je normální chtít víc. Klidně hned. Raiffeisen Bank.
4: Velká hvězda může vyrůst z každého. Proto dětem i letos v rámci projektu Puky pomáhají rozdělíme 11,5 milionu na turnaje, trenéry a dresy. Kaufland. Puky pomáhají.
5: Už teď vím o dětech, který budou jednou lepší než my.
6: Třeba tenhle, co mě dostal.
7: Víte, když máte dobrou energii, všechno do sebe perfektně zapadá. Věci jdou tak nějak hladce, jako po másle. Je to prostě jako mít každý den neděli. O nic se nestaráte, naopak, někdo se postará o vás. A vidíte to? Oni makají v neděli.
8: Dneska je ale pondělí.
7: Pondělí?
8: Aha. Nic, já už musím.
7: A kolik je? Jiřinko? Jiřinko, je pondělí, musíme.
2: E.ON, nechte to na nás.
0: I když se snažíte, aby všechno skvěle šlapalo, na cestě životem zažijete vrcholy i pády. V ČPP vyřídíme 75% škod z úrazových rizik do 2 pracovních dnů. Když jde o život, jedeme v tom s vámi. Životní a úrazové pojištění od ČPP.
9: Oral-B! Dětské zuby jsou jedinečné. A Oral-B má misi udržovat všechny dětské zuby zdravé. Naše elektrické kulaté hlavice se zubům přizpůsobují a čistí lépe než manuální kartáčky. Výsledek? Mnohem čistější zuby. Je doporučený zubními lékaři. Dokonalá čistota začíná s Oral-B. Zpátky do školy s Oral-B. Kupte si dětský kartáček od Oral-B v Datártu a k nákupu získejte dětskou zubní pastu zdarma.
10: Zlato, co bys dneska chtěla dělat?

0: Tak co? Nějaké plány?
1: Nový Volkswagen Caddy. S celkovým zvýhodněním až 381 000 korun. Nový Caddy. Prostor pro vaše plány.

0: Rybináček. Chvíle, které chutnají líp. A nyní novinka. Rybináček Čokopěna. Tak jemná a nadýchaná.
1: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.
2: Tezenis představuje novou podprsenku Natural Lifting Plus. Více pohodlí, více objemu. Tezenis Natural Lifting Plus. Pohodlný střih, jedinečný lifting.
3: Nice Price Combo, teď už super combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
4: Představte si, jaké by to bylo mít všechno pěkně na háku.
5: Připravte na to svou mysl.
4: S Megamaxou totiž už za 20 hrajete o miliony.
6: Ale proč se držet při zemi?
4: Stačí jít štígru trochu naproti. Vsaďte plný tiket a hrajte rovnou. Přesně o 200 mega, žádný háček. Česká loterie Megamaxa. Losujeme ve čtvrtek a v neděli.
7: Tati, co je tohle za auto?
8: Taková moje srdcovka.
9: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
7: Nebo pro tebe, tati.
10: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.

0: Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A nyní novinka. Pribináček Čokopěna. Tak jemná a nadýchaná. Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.
1: V mojí lékárně nabízíme Lagosa. Podporuje játra při nahromadění tuku v důsledku nesprávného životního stylu. Lék Magnerot. Magnézium efektivně při stresu, svalových křečích i těhotenství. Galverde. Léčí bolest a zánět krku a dutiny ústní. Moje lékárna. Máme vás rádi.
0: Rybí prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
2: Jasněčka!
0: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.
3: Velká hvězda může vyrůst z každého. Proto dětem i letos v rámci projektu Puky pomáhají rozdělíme 11,5 milionu na turnaje, trenéry, adresy. Kaufland. Puky pomáhají.
4: Už teď vím o dětech, který budou jednou lepší než my.
5: Třeba tenhle, co mě dostal.
6: Vy máte chuť podnikat? My jsme tu, aby vám to jelo. Je normální chtít víc radosti ze svého podnikání. Raiffeisen Bank.
7: Ani letos na Halloween nesmí chybět.
8: Taky!
7: Kinder dobroty. Kinder Halloween. Strašidelně dobrý.
9: I když se snažíte, aby všechno skvěle šlapalo, na cestě životem zažijete vrcholy i pády. V ČPP vyřídíme 75% škod z úrazových rizik do 2 pracovních dnů. Když jde o život, jedeme v tom s vámi. Životní a úrazové pojištění od ČPP.
10: Víte, když máte dobrou energii, všechno do sebe perfektně zapadá. Věci jdou tak nějak hladce, jako po másle. Je to prostě jako mít každý den neděli. O nic se nestaráte, naopak, někdo se postará o vás. A vidíte to? Oni makají v neděli.
11: Dneska je ale pondělí.
10: Pondělí?
11: Aha. Nic, já už musím.
10: A kolik je? Jiřinko? Jiřinko, je pondělí, musíme.
0: E.ON, nechte to na nás.
12: Nice Price Combo, teď už super combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
13: Je.
14: Řekni heslo.
13: Opavia.
15: Minizvyky po našem. Tak středeční videohry. Opavia. Odrobek víc spolu. Oral-B.
16: Dětské zuby jsou jedinečné. A Oral-B má misi udržovat všechny dětské zuby zdravé. Naše elektrické kulaté hlavice se zubům přizpůsobují a čistí lépe než manuální kartáčky. Výsledek? Mnohem čistější zuby. Je doporučený zubními lékaři. Dokonalá čistota začíná s Oral-B. Zpátky do školy s Oral-B. Kupte si dětský kartáček od Oral-B v Datártu a k nákupu získejte dětskou zubní pastu zdarma.
17: Ztrácí vaše černé oblečení barvu? Obnovte své tmavé oblečení již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.
18: Tati, co je tohle za auto?
19: Taková moje srdcovka.
20: Ideální auto pro ty,

0: kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
1: Nebo pro tebe, tati.
2: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
3: Představte si, jaké by to bylo mít všechno pěkně na.

0: na to svou mysl.
1: S Megamaxou totiž už za dvacku hrajete o miliony.
2: Ale proč se držet při zemi?
1: Stačí jít štígru trochu naproti. Vsaďte plný tiket a hrajte rovnou. Přesně o 200 mega, žádný háček. Česká loterie Megamaxa. Losujeme ve čtvrtek a v neděli.

0: pohodlí, o kterém se vám ani nezdálo. Nový Volkswagen Multivan s celkovým zvýhodněním až 280 tisíc korun. Nový Multivan. Prostor pro celou rodinu.
1: Tezenis představuje novou podprsenku Natural Lifting Plus. Více pohodlí, více objemu. Tezenis Natural Lifting Plus. Pohodlný střih, jedinečný lifting.

0: V mojí lékárně nabízíme Lagosa. Podporuje játra při nahromadění tuku v důsledku nesprávného životního stylu. Lék Magnerot. Magnézium efektivně při stresu, svalových křečích i těhotenství. Galverde. Léčí bolest a zánět krku a dutiny ústní. Moje lékárna. Máme vás rádi.
1: Král sýrů. Jemně rozplývavý hermelín s příchutěmi, které nechává uzrát uvnitř. Užijte si chvíle, ve kterých se doslova rozplynete. Král sýrů. Rozplývá se přímo královsky.
2: Velká hvězda může vyrůst z každého. Proto dětem i letos v rámci projektu Puky pomáhají rozdělíme 11,5 milionu na turnaje, trenéry a dresy. Kaufland. Puky pomáhají.
3: Už teď vím o dětech, který budou jednou lepší než my.
4: Třeba tenhle, co mě dostal.
5: Představte si, jaké by to bylo mít všechno pěkně na háku.
6: Připravte na to svou mysl.
5: S Megamaxou totiž už za dvacku hrajete o miliony.
7: Ale proč se držet při zemi?
5: Stačí jít štígru trochu naproti. Vsaďte plný tiket a hrajte rovnou. Přesně o 200 mega, žádný háček. Česká loterie Megamaxa. Losujeme ve čtvrtek a v neděli.
8: Penny, pomáháme mazličkům v Česku.
9: Víš to, že si nás lidi pletou? Co? Takže lidi, já jsem křeček, hubený sportovní sekáč. Já jsem morče, hebounké, mazlivé, něco vydržím. Lidé často nemají peníze léčit taková malá zvířátka, jako jsem já. A já, to je škoda, chci si v klidu odžít své dva roky.
8: Pomáhat mazlíčku má cenu. Získejte potřebnou léčbu díky Penny.
10: Tezenis představuje novou podprsenku Natural Lifting Plus. Více pohodlí, více objemu. Tezenis Natural Lifting Plus. Pohodlný střih, jedinečný lifting.
11: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
12: A dělají to taky ostatní?
11: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
13: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.

0: Novinka. Horálky čokoládové. Ty od Sedity. Zlato, co bys dneska chtěla dělat? Tak co? Nějaké plány?
1: Nový Volkswagen Caddy. S celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun. Nový Caddy. Prostor pro vaše plány.
2: Nice Price Combo? Teď už super combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
3: Víte, když máte dobrou energii, všechno do sebe perfektně zapadá. Teď se to tak nějak hladce, jako po másle. Je to prostě jako mít každý den neděli. O nic se nestaráte, naopak, někdo se postará o vás. A vidíte to? Oni makají v neděli.
4: Dneska je ale pondělí.
3: Pondělí?
4: Nic, já už musím.
3: A kolik je? Jiřinko, je pondělí, musíme.
0: E.ON, nechte to na nás.
5: Dětské zuby jsou jedinečné. A Oral-B má misi udržovat všechny dětské zuby zdravé. Naše elektrické kulaté hlavice se zubům přizpůsobují a čistí lépe než manuální kartáčky. Výsledek? Mnohem čistější zuby. Je doporučený zubními lékaři. Dokonalá čistota začíná s Oral-B. Zpátky do školy s Oral-B. Kupte si dětský kartáček od Oral-B v Datártu a k nákupu získejte dětskou zubní pastu zdarma.
6: Tati, co je tohle za auto?
7: Taková moje srdcovka. Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
6: Nebo pro tebe, tati.
8: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
5: Nebojte se o ně. Ať už jdou děti poprvé sami do školy nebo na trénink, s O2 Spolu víte, že jsou v pořádku. I když zůstanou sami doma,
9: jsme doma,
5: anebo vyrazí do světa.
9: To klid.
5: Spojujeme nejvíc rodin v Česku. Internet, volání a OnePlay ve zvýhodněném balíčku O2 Spolu. O2, více ze života.
10: Vy máte chuť podnikat? My jsme tu, aby vám to jelo. Je normální chtít víc radosti ze svého podnikání. Raiffeisenbank.

0: I'll only call you after you say I can.
1: Get up.
0: Here I am.

0: dříve nesním zpětek.
1: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.

Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Za 9,90 Tesco mléko a Tesco kuře celé kilo za 49,90. Tesco, počítejte s námi.

0: Ani letos na Halloween nesmí chybět.
1: Taky!
0: Kinder dobroty. Kinder Halloween. Strašidelně dobrý.
2: V Globusu slavíme 30 let díky vám. Odměňte se skvělými cenami. Mléko polotučné za 8,90 s kartou Můj Globus. Nebo Pilsner Urquell půl litru za 25,90. Globus, tady se svět točí díky vám.
3: Vy máte chuť podnikat? My jsme tu, aby vám to jelo. Je normální chtít víc radosti ze svého podnikání. Raiffeisen Bank.
4: Velká slevová jízda je tady. Sedačky, postele, skříně, prostě všechno na míru teď pořídíte se slevou 40%.
5: A skvělý nábytek.
6: Žijeme to s vámi.
7: Je. Yeah.
8: Řekni heslo.
9: Opavia.
2: Minizvyky po našem. Středeční videohry. Opavia. Odrobek víc spolu.
10: Ani psí oči dneska nezabrali. Nikdo neměl na kiky čas. Ale jak to vlastně začalo? Do hry vstoupila Foodora se slevou 100 korun. A udělala ze zápasu lahůdku, od který se nešlo odtrhnout. Promiň, kiky. Foodora. Protože chci.
11: Když hledáš nový styl, začni u studentské pečeti. Už to nejsou jen rozinky, želé a arašídy. Objev pestrost chutí a kombinací, které tě budou bavit. Studentská pečeť. Zakousni se do života.
12: Schwarzkopf Gliss. Moje sebevědomí začíná u vlasů. Když jsou suché a poškozené, potřebuju péči, která je posílí. Nový Gliss Ultimate Repair Bonding Spray. Obnovuje mikrovazby pro viditelně méně poškození už po jednom použití. Lehký jako spray, intenzivní jako kůra. Gliss Ultimate Repair od Schwarzkopf. For every you.
13: V Grand Optical s vámi máme mnoho společných příběhů. Někteří svěřili kus rodinné historie, jiní zase zachránili situaci na poslední chvíli. S roky navíc přicházejí nejen dobré příběhy, ale také slevy na stovky stylových obrouček. Ušetřete přesně tolik procent, kolik vám je let. Grand Optical.
14: Ah, to byl den. Zasloužíš si velké, hřejivé, heboučké, mazlivé pohodlí. Chraňte své pohodlí s potahy na sedačky Deko Doma. Prodlužte život sedačky, prodlužte své pohodlí. Deko Doma. Pohodlí, co pohladí.
15: Tati, promiň, ujel mi bus.
0: Občas se všechny sliby nedají dodržet.

0: Jsme tu pro opravdové chvíle mezi svými.
1: Tady je tričko s odvěkými skvrnami.
2: Destructo skvrnum!
3: Freshissimo! Ferum intensum!
1: A je to. Není to zas tak špatné.
4: Nechcete vyzkoušet nový Ariel Ultra Power Bot? Je větší a obsahuje odstraňovač skvrn.
1: Tak a je to.
4: Žádná kouzla. Jen jeden Ariel Ultra Power Bot. Vždy uchovávejte mimo dosah dětí.
5: Nátlak. Podezřelej odkaz. Jasná kyberšmejdská hvězda. Přišlo vám něco podezřelého? Pošlete mi to na WhatsApp. Poradím, co dál.
6: O2. Více ze života.
7: Úrok klesl na 3,75.
8: Cože?
7: Je. Petřev Hlušec. Poslouchej, udělej to jako lidi. Ti si půjčují nejvýhodněji na zonky, na cokoliv potřebují. Teď s úrokem od 3,75% ročně.
8: Cože?
7: Raději to zakroužkuji. 3,75%. Zonky, lidé lidem.
9: Tohle až uvidíš, slepejš!
10: Ikona, která stála u zrodu řady Q. SUV s velkorysým prostorem. Elegance a nadčasový design. Pokročilé technologie. Nová definice legendy. To je Audi Q7. Audi. Náskok díky technice.
11: Svět je tvé přehlídkové molo. Spolu s About You Fashion Week. Získej deals až do 50%. Nyní na About You.
12: Král sírů. Jemně rozplývavý hermelín s příchutěmi, které nechává uzrát uvnitř. Užijte si chvíle, ve kterých se doslova rozplynete. Král sírů. Rozplývá se přímo královsky.
13: Dobrý por. Auvajs, co to bylo? Ale pozemšťané zas hrají fotbal a jeden z nich si dal evidentně Red Bull.
14: Red Bull vám dává křídla.
15: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Usnadněte si vaření se spolehlivými spotřebiči ETA a ušetřete až 30%.
16: Hosti.
15: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: To tu ještě nebylo. Nová sezóna Naked Attraction odstartuje speciálním dílem. Influenceři se svlíknou pro dobrou věc.
1: A tentokrát si bude vybírat Monika.
2: Pokříky nahoru!
0: Start nové sezóny ve velkém stylu.
3: Co to je?
0: VIP Naked. Už ve čtvrtek ve 20:30 na Očku.

Přes vlny Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť skrz amorový šípy, cítíš, jak se ti napne hruď. Přes vlny Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť skrz amorový šípy, cítíš, jak se ti napne hruď. Potichu krást, jen tvůj stín za záclonou.

0: Citroën Happy Days jsou tu. Vyberte si Citroën C3 od 355 tisíc, Berlingo od 459 tisíc nebo C5 Aircross od 665 tisíc. A zimní pneu dostanete k autu zdarma.
1: Společně je podzim krásnější. V KIK najdete víc na každý den. S pletenými polovry už od 249 korun. Prohřejivé okamžiky v každodenním životě a pro zvláštní momenty. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
2: Guláš, to se snadno řekne. Ale Petrova máma se kouká. Co ta cibule? Je to správně hustý. Bude jí to chutnat. Teda, Alenko, to voní báječně.
3: S kořením od Vitany to vždycky dobře dopadne. Vitana.
4: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favorite It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. Kaufland, moje první volba.
5: Rybí prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
6: Jasněčka!
5: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.
7: Jíst zdravě za normální ceny? Díky Albertu můžete. U nás totiž ušetříte vždy alespoň 15% na sortimentu Bio a Nature's Promise. Slevu aktivujte každý měsíc v naší aplikaci. Albert.
8: Ani letos na Halloween nesmí chybět.
9: Taky!
8: Kinder dobroty. Kinder Halloween. Strašidelně dobrý.
10: Nice Price Combo? Teď už super combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
11: Je. Řekni heslo.
12: Opavia.
13: Minizvyky po našem. Středeční videohry. Opavia. Odrobek víc spolu.
14: Velká slevová jízda je tady. Sedačky, postele, skříně. Prostě všechno na míru teď pořídíte se slevou 40%.
15: A skol nábytek.
16: Žijeme to s vámi.
17: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Vsaďte na prvotřídní kvalitu a slevu až 20% u velkých spotřebičů Bosch.
18: Hustý.
17: Datart. Opravdový elektrospecialista.
19: Schwarzkopf Gliss. Moje sebevědomí začíná u vlasů. Když jsou suché a poškozené, potřebuju péči, která je posílí. Nový Gliss Ultimate Repair Bonding Spray. Obnovuje mikrovazby pro viditelně méně poškození už po jednom použití. Lehký jako spray, intenzivní jako kůra. Gliss Ultimate Repair od Schwarzkopf. Forever you.
20: Když hledáš nový styl, začni u studentské pečeti. Už to nejsou jen rozinky, želé a arašídy. Objev pestrost chutí a kombinací, které tě budou bavit. Studentská pečeť. Zakousni se do života.
21: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto. Nestačí. Malý pokoj. Nestačí.
22: Mít malé sny. Stačí.
23: Je normální chtít víc a je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
24: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
25: Tady je tričko s odvěkými skvrnami.
26: Destructo Skvrnum!
27: Freshissimo! Ferum Intensum!
25: A je to. Není to zas tak špatné.
28: Nechcete vyzkoušet nový Ariel Ultra Power Bot? Je větší a obsahuje odstraňovač skvrn.
25: Tak a je to. Žádná kouzla.
28: Jen jeden Ariel Ultra Power Bot. Vždy uchovávejte mimo dosah dětí.
29: Ikona, která stála u zrodu řady Q. SUV s velkorysým prostorem. Elegance a nadčasový design. Pokročilé technologie. Nová definice legendy. To je Audi Q7. Audi. Náskok díky technice.
0: Nátlak, podezřelej odkaz, jasná kyberšmejdská hvězda. Přišlo vám něco podezřelýho? Pošlete mi to na WhatsApp. Poradím, co dál.
1: O2, více ze života.
2: V Grand Optical jsme hrdí na to, že vám pomáháme vidět lépe. Třeba když nemůžete přečíst pohádku do šťastného konce. Navštivte naše profesionální optometristy, kteří vám

0: Směří zrak již za 15 minut. Bez čekání a nyní zdarma při objednání online. Neváhejte a objednejte se ještě dnes. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
1: Ah, to byl den. Zasloužíš si velké, hřejivé, heboučké, mazlivé pohodlí. Chraňte své pohodlí s potahy na sedačky Deko Doma. Prodlužte život sedačky, prodlužte své pohodlí. Deko Doma. Pohodlí, co pohladí.
2: Vy si myslíte, že jste toho viděli už dost? Ani náhodou. My vás přesvědčíme o tom, že jste toho viděli ještě hodně málo. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek ve 22 hodin na Očku.

0: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba 4K televizi LG s AI procesorem nebo notebook Lenovo pro špičkový výkon. Ušetři se slevovými kódy na alzad.cz.
1: Ani letos na Halloween nesmí chybět.
2: Taky!
1: Kinder dobroty. Kinder Halloween. Strašidelně dobrý.
3: V Bile je úrodička, jak má být.
4: Na české farmě vypěstovaná a sklizená ve správný čas. Mrkev křupe, jak se patří. A tenhle fešák? To je svěžest sama.
3: To je naše značka Česká farma. Ovoce a zelenina od prověřených českých farem. Bila. To dobré začíná u nás.
5: Je.
6: Řekni heslo.
7: Opavia.
8: Minizvyky po našem. Středeční videohry. Opavia. Odrobek víc spolu.
9: Ani psí oči dneska nezabrali. Nikdo neměl na keke čas. Ale jak to vlastně začalo? Do hry vstoupila Foodora se slevou 100 korun. A udělala ze zápasu lahůdku, od který se nešlo odtrhnout. Promiň, Kiki. Foodora. Protože chci.
10: Nice Price Combo? Teď už super combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
11: Víte, když máte dobrou energii, všechno do sebe perfektně zapadá. Vždyť jsou tak nějak hladce, jako po másle. Je to prostě jako mít každý den neděli. O nic se nestarat.

0: neberte. Naopak, někdo se postará o vás.
1: Jo, jo.
0: Vidíte to? Oni makají v neděli.
1: Dneska je ale pondělí.
0: Pondělí?
1: Aha. Nic, já už musím.
0: A kolik je? Jiřinko? Jiřinko, je pondělí, musíme.
2: E.ON, nechte to na nás.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Usnadněte si vaření se spolehlivými spotřebiči ETA a ušetřete až 30%.
4: Hustí.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Nátlak, podezřelej odkaz, jasná kyberšmejdská hvězda. Přišlo vám něco podezřelýho? Pošlete mi to na WhatsApp, poradím, co dál.
6: O2, více ze života.
7: Úrok klesl na 3,75.
8: Cože?
7: Je. Petřev Hlušec, poslouchej, udělej to jako lidi. Ti si půjčují nejvýhodněji na zonky, na cokoliv potřebují. Teď s úrokem od 3,75% ročně.
8: Cože?
7: Raději to zakroužkuj. 3,75%. Zonky, lidé lidem.
9: Tohle až uvidíš, slepejš!
10: Tati, promiň, ujel mi bos.
11: Občas se všechny sliby nedají dodržet.

0: Jsme tu pro opravdové chvíle mezi svými.
1: Ikona, která stála u zrodu řady Q. SUV s velkorysým prostorem. Elegance a nadčasový design. Pokročilé technologie. Nová definice legendy. To je Audi Q7. Audi. Náskok díky technice.
2: Tady je tričko s odvěkými skvrnami.
3: Destructo skvrnum!
4: Freshissimo! Ferum intensum!
2: A je to. Není to zas tak špatné.
5: Nechcete vyzkoušet nový Ariel Ultra Powerbot? Je větší a obsahuje odstraňovač skvrn. Tak a je to. Žádná kouzla. Jen jeden Ariel Ultra Powerbot. Vždy uchovávejte mimo dosah dětí.
6: To byl den. Zasloužíš si velké, hřejivé, heboučké, mazlivé pohodlí. Chraňte své pohodlí s potahy na sedačky Deko Doma. Prodlužte život sedačky, prodlužte své pohodlí. Deko Doma. Pohodlí, co pohladí.
7: V Grand Optical s vámi máme mnoho společných příběhů. Někteří svěřili kus rodinné historie, jiní zase zachránili situaci na poslední chvíli. S roky navíc přicházejí nejen dobré příběhy, ale také slevy na stovky stylových obrouček. Ušetřete přesně tolik procent, kolik vám je let. Grand Optical.
8: Když hledáš nový styl, začni u studentské pečeti. Už to nejsou jen rozinky, želé a arašídy. Objev pestrost chutí a kombinací, které tě budou bavit. Studentská pečeť. Zakousni se do života.
9: Red Bull vám dává křídla.
10: Schwarzkopf Gliss. Moje sebevědomí začíná u vlasů. Když jsou suché a poškozené, potřebuju péči, která je posílí. Nový Gliss Ultimate Repair Bonding Spray. Obnovuje mikrovazby pro viditelně méně poškození už po jednom použití. Lehký jako spray, intenzivní jako kůra. Gliss Ultimate Repair od Schwarzkopf. For every you.
11: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.
12: Tak tady jste mě asi nečekali, co?
13: To tu ještě nebylo. Nová sezóna Naked Attraction odstartuje speciálním dílem. Influenceři se svlíknou pro dobrou věc.
12: A tentokrát si bude vybírat Monika.
14: Boxíky nahoru!
13: Start nové sezóny ve velkém stylu.
15: Co to je?
13: VIP Naked. Už ve čtvrtek ve 20:30 na Očku.

0: baby, si jest perfekt.
1: Chcete trávit podzim takto, nebo takto? Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů. Začněte užívat jednou týdně oscilokoxinum pro prevenci chřipkových stavů a užijte si podzim naplno. Chraňte své zdraví s oscilokoxinem.
2: Guláš, to se snadno řekne, ale Petrova máma se kouká. Co ta cibule? Je to správně hustý. Bude jí to chutnat.
3: Teda, Alenko, to voní báječně.
4: S kořením od Vitany to vždycky dobře dopadne. Vitana.
5: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian, jogurt různý.

0: druhy za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva Crema různé druhy kilo za 299,90. Kaufland.
1: Rybí prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
2: Jasněčka!
1: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.
3: Jíst zdravě za normální ceny? Díky Albertu můžete. U nás totiž ušetříte vždy alespoň 15% na sortimentu Bio a Nature's Promise. Slevu aktivujte každý měsíc v naší aplikaci. Albert.
4: Ani letos na Halloween nesmí chybět.
5: Taky!
4: Kinder dobroty. Kinder Halloween. Strašidelně dobrý.
6: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
7: Je.
8: Řekni heslo.
9: Opavia.
10: Mini zvyky po našem. Středeční videohry. Opavia. Odrobek víc spolu.
11: Nice Price Combo, teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
12: Hned jak si dočistíte zuby, přestane mnoho zubních past bojovat s bakteriemi. A to je problém. Ale Oral-B je jiná. Pracuje i mezi čištěními zubů a aktivně chrání před 90% bakterií. Takže začnete se zdravými a čistými zuby a máte je chráněné po celý den. Oral-B, ochrana, která nikdy nekončí.
13: Ani psí oči dneska nezabrali. Nikdo neměl na keke čas. Ale jak to vlastně začalo? Do hry vstoupila Foodora se slevou 100 korun. A udělala ze zápasu mamutku, od který se nešlo odtrhnout. Promiň, Kiki. Foodora. Protože chci.
14: Nátlak. Podezřelej odkaz. Jasná kyberšmejdská hvězda. Přišlo vám něco podezřelýho? Pošlete mi to na WhatsApp. Poradím, co dál.
15: O2, více ze života.
16: Ikona, která stála u zrodu řady Q. SUV s velkorysým prostorem. Elegance a nadčasový design. Pokročilé technologie. Nová definice legendy. To je Audi Q7. Audi. Náskok díky technice.
17: V Grand Optical jsme hrdí na to, že vám pomáháme vidět lépe. Třeba když nemůžete přečíst pohádku do šťastného konce. Navštivte naše profesionální optometristy, kteří vám změří zrak již za 15 minut. Bez čekání a nyní zdarma při objednání online. Neváhejte a objednejte se ještě dnes. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
18: Schwarzkopf Gliss. Moje sebevědomí začíná u vlasů. Když jsou suché a poškozené, potřebuju péči, která je posílí. Nový Gliss Ultimate Repair Bonding Spray. Obnovuje mikrovazby pro viditelně méně poškození už po jednom použití. Lehký jako spray, intenzivní jako kůra. Gliss Ultimate Repair od Schwarzkopf. Forever you.
19: Když hledáš nový styl, začni u studentské pečeti. Už to nejsou jen rozinky, želé a arašídy. Objev pestrost chutí a kombinací, které tě budou bavit. Studentská pečeť. Zakousni se do života.
20: Ah, to byl den. Zasloužíš si velké, hřejivé, heboučké, mazlivé pohodlí. Chraňte své pohodlí s potahy na sedačky Deko Doma. Prodlužte život sedačky, prodlužte své pohodlí. Deko Doma. Pohodlí, co pohladí.
21: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Špičkový obraz televize Samsung, kterou rozhodně musíte mít, nyní za super cenu.
22: Hosti.
21: Datart, opravdový elektrospecialista.
23: Víte, když máte dobrou energii, všechno do sebe perfektně zapadá. Vždyť jde tak nějak hladce, jako po másle. Je to prostě jako mít každý den neděli. O nic se nestaráte, naopak, někdo se postará o vás. A vidíte to? Oni makají v neděli.
24: Dneska je ale pondělí.
23: Pondělí?
24: Aha. Nic, já už musím.
23: A kolik je? Jiřinko, je pondělí, musíme.

0: Nechte to na nás.
1: Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů, začněte užívat Oscilocoxinum pro prevenci chřipkových stavů. Oscilocoxinum.
2: Vzpomínáte? To byla doba.

0: aby bojovali o vaše hlasy. 90s Hit Paráda. V pátek na Očko Star.
1: Tak tady jste mě asi nečekali, co?
2: To tu ještě nebylo. Nová sezóna Naked Attraction odstartuje speciálním dílem. Influenceři se svlíknou pro dobrou věc.
1: A tentokrát si bude vybírat Monika.
3: Boxíky nahoru!
2: Start nové sezóny ve velkém stylu.
4: Co to je?
2: VIP Naked. Už ve čtvrtek ve 20:30 na Očku.

0: Chcete trávit podzim takto nebo takto? Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů. Začněte užívat jednou týdně Oscillococcinum pro prevenci chřipkových stavů a užijte si podzim naplno. Chraňte své zdraví s Oscillococcinem.
1: Vybrat si střechu není těžký. Betonové tašky Betonpress jsou opravdu lehký kriky. A Betonpress vám dá 30 let záruky kriky.
2: Tak to je hezky kriky.
3: Betonpress, patron lehkých betonových střech.
1: A teď si můžete na střechu vybrat extra tenkou plochou tašku Horizont.
4: Guláš, to se snadno řekne, ale Petrova máma se kouká. Co ta cibule? Je to správně hustý. Bude jí to chutnat.
5: Teda, Alenko, to voní báječně.
6: S kořením od Vitany to vždycky dobře dopadne. Vitana.
7: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. Kaufland, moje první volba.

0: Rybináček. Chvíle, které chutnají líp. A nyní novinka. Rybináček Čokopěna. Tak jemná a nadýchaná. Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.
1: Jíst zdravě za normální ceny? Díky Albertu můžete. U nás totiž ušetříte vždy alespoň 15% na sortimentu Bio a Nature's Promise. Slevu aktivujte každý měsíc v naší aplikaci. Albert.
2: Ani letos na Halloween nesmí chybět.
3: Taký!
2: Kinder dobroty. Kinder Halloween. Strašidelně dobrý.
0: V Bile je úrodička, jak má být.
4: Na české farmě vypěstovaná a sklizená ve správný čas. Mrkev křupe, jak se patří. A tenhle fešák, to je svěžest sama.
0: To je naše značka Česká farma. Ovoce a zelenina od prověřených českých farem. Bila. To dobré začíná u nás.
5: Tady je tričko s odvěkými skvrnami.
6: Destructo skvrnum!
7: Freshissimo! Ferum intensum!
5: A je to. Není to zas tak špatné.
8: Nechcete vyzkoušet nový Ariel Ultra Power Bot? Je větší a obsahuje odstraňovač skvrn. Tak a je to. Žádná kouzla. Jen jeden Ariel Ultra Power Bot. Vždy uchovávejte mimo dosah dětí.
9: Nice Price Combo, teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
10: To byl den. Zasloužíš si velké, hřejivé, heboučké, mazlivé pohodlí. Chraňte své pohodlí s potahy na sedačky Deko Doma. Prodlužte život sedačky, prodlužte své pohodlí. Deko Doma. Pohodlí, co pohladí.
11: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
12: Schwarzkopf Gliss. Moje sebevědomí začíná u vlasů. Když jsou suché a poškozené, potřebuju péči, která je posílí. Nový Gliss Ultimate Repair Bonding Spray obnovuje mikrovazby pro viditelně méně poškození už po jednom použití. Lehký jako spray, intenzivní jako kůra. Gliss Ultimate Repair od Schwarzkopf. For every you.
13: Je. Yeah.
14: Řekni heslo.
15: Opavia.
16: Mini zvyky po našem, středeční videohry. Opavia, odrobek víc spolu.
17: Ikona, která stála u zrodu řady Q. SUV s velkorysým prostorem. Elegance a nadčasový design. Pokročilé technologie. Nová definice legendy. To je Audi Q7. Audi. Náskok díky technice.
18: Tady vám nesu něco z datártu.
19: Killerce něco na styling a nechting.
18: A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
19: Asi slušnej budget.
18: Bylo to...
20: úplně za hubičku.
21: Nízké ceny, to je Chytrart. Datart.
22: Nátlak, podezřelej odkaz, jasná kyberšmejdská hvězda. Přišlo vám něco podezřelýho? Pošlete mi to na WhatsApp. Poradím, co dál.
23: O2, více ze života.
24: V Grand Optical s vámi máme mnoho společných příběhů. Někteří svěřili kus rodinné historie, jiní zase zachránili situaci na poslední chvíli. S roky navíc přicházejí nejen dobré příběhy, ale také slevy na stovky stylových obrouček. Ušetřete přesně tolik procent, kolik vám je let. Grand Optical.
25: Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů. Začněte užívat Oscilocoxinum pro prevenci chřipkových stavů. Oscilocoxinum.
26: Tak tady jste mě asi nečekali, co?
27: To tu ještě nebylo. Nová sezóna Naked Attraction odstartuje speciálním dílem. Influenceři se svlíknou pro dobrou věc.
26: A tentokrát si bude vybírat Monika. Boxing!

0: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt různé druhy za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva kréma různé druhy kilo za 299,90. Kaufland.
1: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
2: Objevte kouzlo moderního industriálního programu Quant. Co třeba trendy útulná ložnice za polovinu? Nebo si za půlku běžné ceny dopřejete nový nábytek Quant do vašeho obýváku? Široká variabilita tohoto programu vás nadchne. A to není vše. Kromě toho využijte až do pondělí slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku.
3: Tobě jsem koupil vysavač na drobky.
4: Asi slušnej budget.
3: Bylo to
5: úplně za hubičku.
6: Osvěžující cold brew vám doma na jedno kliknutí připraví kávovar ETA. Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
7: Společně je podzim krásnější. V KIK najdete víc na každý den. S pletenými polovry už od 249 korun. Pro hřejivé okamžiky v každodenním životě a pro zvláštní momenty. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
8: Velká slevová jízda je tady. Sedačky, postele, skříně, prostě všechno na míru teď pořídíte se slevou 40%.
9: A skvělý nábytek.
10: Žijeme to s vámi. ETA je tu pro Čechy. Nejen pro ty, co fandí hokeji a chodí na houby, ale i pro ranní zombíky, pro cukrholky, pro gaučisty, pro uždibovače, vlnovlásky, lufťáky, pro velké šéfy i mikrošéfy. Pro ty, kdo si váží opravdové lásky. I ty, kdo by se raději nevážili. ETA je tu pro všechny.
11: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Za 74,90 vepřová pečeně a svijanský más 11 za 9,90. Tesco, počítejte s námi.
12: Guláš, to se snadno řekne. Ale Petrova máma se kouká. Co ta cibule? Je to správně hustý. Bude jí to chutnat.
13: Teda Alenko, to voní báječně.
14: S kořením od Vitany to vždycky dobře dopadne. Vitana.
15: Vybrat si střechu není těžký. Betonové tašky Betonpress jsou opravdu lehký kriky. A Betonpress vám dá 30 let záruky kriky.
16: Tak to je hezky kriky.
17: Betonpress. Patron lehkých betonových střech.
18: A teď si můžete na střechu vybrat revoluční extra lehkou tašku Duna.

0: Přivítejte na palubě všechno, co máte rádi. Nový Leap Motor B03X. Nabitý radostmi. S cenou od 560 tisíc. Leap Motor.
1: Velká hvězda může vyrůst z každého. Proto dětem i letos v rámci projektu Puky pomáhají rozdělíme 11,5 milionu na turnaje, trenéry, adresy. Kaufland. Puky pomáhají.
2: Už teď vím o dětech, který budou jednou lepší než my.
3: Třeba tenhle, co mě dostal.
4: Uzavřete spojenectví s Vodafone TV a sledujte jako první novou sérii Zrádců. V ceně základního tarifu získáte i Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. A k tomu více než 100 televizních programů. To vše za 198 korun na první dva měsíce na Vodafone TV. Vodafone.
5: Tady vám nesu něco z datártu, ať vám to na turnaji sluší, ne?
6: Killerce něco na styling a nechting.
7: No my si ani nevidíš.
5: Boholit. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
8: Asi slušnej budget.
5: Bylo to...
9: úplně za hubičku.
10: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
11: Mami, já mám mega hlad.
12: Rybičková.
13: Gianna Mia.
14: Jednoduše skvělá.
15: Gianna Mia.
16: V mojí lékárně nabízíme Lagosa. Podporuje játra při nahromadění tuku v důsledku nesprávného životního stylu. Lék Magnerot. Magnézium efektivně při stresu, svalových křečích i těhotenství. Galverde. Léčí bolest a zánět krku a dutiny ústní. Moje lékárna. Máme vás rádi.
17: Nové tělové sérum Nivea Repair & Care, vyvinuté ve spolupráci s dermatology, pomáhá obnovovat 5 známek suché pokožky již od prvního použití. Účinné složení posiluje kožní bariéru a poskytuje až 72 hodin hydratace. Vyzkoušejte řadu Nivea Repair & Care pro suchou pokožku.
18: Ascorvita, to je imunita na prvním místě. Komplexní podpora imunity s vitamínem C, D a zinkem. Ve formě, kterou máte rádi.

Vy si myslíte, že v první sezóně bylo málo holek? Tak dobře. Tentokrát to napravíme. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek ve 22 hodin na Očku.

Okay, it's too good. Depeche Mode.

0: see, baby, I see it's perfect.
1: Ani letos na Halloween nesmí chybět.
2: Taky!
1: Kinder dobroty. Kinder Halloween. Strašidelně dobrý.
3: Nice Price Combo, teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
4: Je. Yeah.
5: Řekni heslo.
6: Opavia.
7: Minizvyky po našem. Středeční videohry. Opavia. Odrobek víc spolu.
8: Velká slevová jízda je tady. Sedačky, postele, skříně, prostě všechno na míru teď pořídíte se slevou 40%.
9: A skvělý nábytek.
10: Žijeme to s vámi.
11: Schwarzkopf Gliss. Moje sebevědomí začíná u vlasů. Když jsou suché a poškozené, potřebuju péči, která je posílí. Nový Gliss Ultimate Repair Bonding Spray. Obnovuje mikrovazby pro viditelně méně poškození už po jednom použití. Lehký jako spray, intenzivní jako kůra. Gliss Ultimate Repair od Schwarzkopf. Forever you.
12: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Špičkový obraz televize Samsung, kterou rozhodně musíte mít, nyní za super cenu.
13: Hosti.
12: Datart, opravdový elektrospecialista.
14: Když hledáš nový styl, začni u studentské pečeti. Už to nejsou jen rozinky, želé a arašídy. Objev pestrost chutí a kombinací, které tě budou bavit. Studentská pečeť. Zakousni se do života.
15: Ani psí oči dneska nezabrali. Nikdo neměl na keke čas. Ale jak to vlastně začalo? Do hry vstoupila Foodora se slevou 100 korun. A udělala ze zápasu lahůdku, od který se nešlo odtrhnout. Promiň, Kiki. Foodora. Protože chci.
16: Dobrej por.
17: Auajs, co to bylo?
16: Ale pozemšťané zas hrají fotbal a jeden z nich si dal evidentně Red Bull.
18: Red Bull vám dává

0: křídla.
1: To byl den. Zasloužíš si velké, hřejivé, heboučké, mazlivé pohodlí. Chraňte své pohodlí s potahy na sedačky Deko Doma. Prodlužte život sedačky, prodlužte své pohodlí. Deko Doma. Pohodlí, co pohladí.
2: Konečně make-up i pro zralou pleť. Nový balzámový make-up s lehkou texturou obsahuje 80% pečujících složek ve vašem odstínu. Pomáhá pleť hydratovat a rozjasnit mi ji. Trumeč Hyaluron Tinted Balm od L'Oréal Paris. Vy za to stojíte. Dopřejte rtům hydrataci a intenzivní barvu s rtěnkou Color Rich.
3: Tady je tričko s odvěkými skvrnami.
4: Destructo Skvrnum!
5: Freshissimo! Ferum Intensum!
3: A je to. Není to zas tak špatné.
6: Nechcete vyzkoušet nový Ariel Ultra Powerbot? Je větší a obsahuje odstraňovač skvrn. Tak a je to. Žádná kouzla.
7: Jen jeden Ariel Ultra Powerbot. Vždy uchovávejte mimo dosah dětí.
8: Ikona, která stála u zrodu řady Q. SUV s velkorysým prostorem. Elegance a nadčasový design. Pokročilé technologie. Nová definice legendy. To je Audi Q7. Audi. Náskok díky technice.
9: Tati, promiň, ujel mi bus.
10: Občas se všechny sliby nedají dodržet.

0: Jsme tu pro opravdové chvíle mezi svými.
1: Dobré ráno, Lorenzo. No. Udělám si, co budu chtít já. OK. Díky, Rogere. Perfetto. DeLonghi. Horké i ledové, vždy perfetto.
2: V Grand Optical jsme hrdí na to, že vám pomáháme vidět lépe. Třeba když nemůžete přečíst pohádku do šťastného konce. Navštivte naše profesionální optometristy, kteří vám změří zrak již za 15 minut. Bez čekání a nyní zdarma při objednání online. Neváhejte a objednejte se ještě dnes. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
3: Nátlak. Podezřelej odkaz. Jasná kyberšmejdská hvězda. Přišlo vám něco podezřelýho? Pošlete mi to na WhatsApp. Poradím, co dál.
4: O2. Více ze života.
5: Úrok klesl na 3,75.
6: Cože?
5: Je. Petře Hlušec. Poslouchej, udělej to jako lidi. Ti si půjčují nejvýhodněji na zonky, na cokoliv potřebují. Teď s úrokem od 3,75% ročně.
6: Cože?
5: Raději to zakroužkuji. 3,75%. Zonky, lidé lidem.
7: Tohle až uvidíš, slepejš!
8: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
9: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.
10: Tak tady jste mě asi nečekali, co?
11: To tu ještě nebylo. Nová sezóna Naked Attraction odstartuje speciálním dílem. Influenceři se svlíknou pro dobrou věc.
10: A tentokrát si bude vybírat Monika.
12: Boxíky nahoru!
11: Start nové sezóny ve velkém stylu.
13: Co to je?
11: VIP Naked. Už ve čtvrtek ve 20:30 na Očku.

0: Letos na Halloween nesmí chybět.
1: Taky!
0: Kinder dobroty. Kinder Halloween. Strašidelně dobrý.
2: Ani psí oči dneska nezabrali. Nikdo neměl na keke čas. Ale jak to vlastně začalo? Do hry vstoupila Foodora se slevou 100 korun. A udělala ze zápasu mamutku, od který se nešlo odtrhnout. Promiň, Kiki. Foodora. Protože chci.
3: Je.
4: Řekni heslo.
3: Opavia.
5: Mini zvyky po našem. Středeční videohry. Opavia. Odrobek víc spolu.
6: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Vsaďte na prvotřídní kvalitu a slevu až 20% u velkých spotřebičů Bosch.
7: Hosti.
6: Datart. Opravdový elektrospecialista.
8: Když hledáš nový styl, začni u studentské pečeti. Už to nejsou jen rozinky, želé a arašídy. Objev pestrost chutí a kombinací, které tě budou bavit. Studentská pečeť. Zakousni se do života.
9: Schwarzkopf Gliss. Moje sebevědomí začíná u vlasů. Když jsou suché a poškozené, potřebuju péči, která je posílí. Nový Gliss Ultimate Repair Bonding Spray. Obnovuje mikrovazby pro viditelně méně poškození už po jednom použití. Lehký jako spray, intenzivní jako kůra. Gliss Ultimate Repair od Schwarzkopf. For every you.
10: V Grand Optical s vámi máme mnoho společných příběhů. Někteří svěřili kus rodinné historie, jiní zase zachránili situaci na poslední chvíli. S roky navíc přicházejí nejen dobré příběhy, ale také slevy na stovky stylových obrouček. Ušetřete přesně tolik procent, kolik vám je let. Grand Optical.
11: Tady je tričko s odvěkými skvrnami.
12: Destructo skvrnum!
13: Freshissimo! Ferum intensum!
11: A je to. Není to zas tak špatné.
14: Nechcete vyzkoušet nový Ariel Ultra Power Bot? Je větší a obsahuje odstraňovač skvrn. Tak a je to. Žádná kouzla. Jen jeden Ariel Ultra Power Pod. Vždy uchovávejte mimo dosah dětí.
15: Nátlak. Podezřelej odkaz. Jasná kyberšmejdská hvězda. Přišlo vám něco podezřelýho? Pošlete mi to na WhatsApp. Poradím, co dál.
16: O2. Více ze života.
17: Konečně make-up i pro zralou pleť. Nový balzámový make-up s lehkou texturou obsahuje 80% pečujících složek ve vašem odstínu. Pomáhá pleť hydratovat a rozjasnit mi ji. Trumeč Hyaluron Tinted Balm od L'Oréal Paris. Vy za to stojíte. Dopřejte rtům hydrataci a intenzivní barvu s rtěnkou Color Rich.
18: Jen do toho! Pořádně mi zatop! Přidej zeleninu, ještě! To je ono.
19: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
18: Na pánvi!
20: Ikona, která stála u zrodu řady Q. SUV s velkorysým prostorem. Elegance a nadčasový design. Pokročilé technologie. Nová definice legendy. To je Audi Q7. Audi. Náskok díky technice.
21: Dobré ráno, Lorenzo. No. Udělám si, co budu chtít já. OK. Díky, Rogere. Perfetto. DeLonghi. Horké i ledové, vždy perfetto.
22: Svět je tvé přehlídkové molo. Spolu s About You Fashion Week. Získej deals až do 50%. Nyní na About You.
23: To byl den. Zasloužíš si velké, hřejivé, heboučké, mazlivé pohodlí. Chraňte své pohodlí s potahy na sedačky Deko Doma. Prodlužte život sedačky, prodlužte své pohodlí. Deko Doma. Pohodlí, co pohladí.
24: Víte, když máte dobrou energii, všechno do sebe perfektně zapadá. Vždyť jdou tak nějak hladce, jako po másle. Je to prostě jako mít každý den neděli. O nic se nestaráte. Naopak, někdo se postará o vás. A vidíte to? Oni makají v neděli.
25: Dneska je ale pondělí.
24: Pondělí?
25: Aha. Nic, já už musím.
24: A kolik je? Jiřinko, je pondělí, musíme.
26: E.ON, nechte to na nás.
0: Úrok klesl na 3,75.
1: Cože?
0: Je, Tetřev Hlušec. Poslouchej, udělej to jako lidi. Ti si půjčují nejvýhodněji na zonky, na cokoliv potřebují. Teď s úrokem od 3,75% ročně.
1: Cože?
0: Raději to zakroužkuji. 3,75%. Zonky, lidé lidem.
2: Tohle až uvidíš, slepejš!
3: Tati, promiň, ujel mi bos.
4: Občas se všechny sliby nedají dodržet.

0: Jsme tu pro opravdové chvíle mezi svými.
1: Přivítejte Adama Mišíka,
2: Moniku Bakárovou,
1: Jakuba,
3: Rybo,
1: Tomáše Zástěru,
4: Miki,
5: Tereza,
6: Maško,
7: René Dan,
8: Monika Timková,
9: Petr,
10: Švancara,
11: Martin,
12: Hrana.
13: Jsme přátelé?
14: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
15: Nálitkový látky až po samotným přelnu.
16: Správně, jsi šikulka.
17: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
18: Pojďte se podívat.
19: Nech do ní svoji navíječku.
20: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
0: Koťák Live, ve středu 19 hodin na Očko Star. A premiérové díly v pondělí a v úterý v 9 večer na Očku.
21: Chyběla jsem vám? Vy mě taky. Nebojte, vidíme se už brzy. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek ve 22 hodin na Očku.

Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.

0: Letos na Halloween nesmí chybět.
1: Taky!
0: Kinder dobroty. Kinder Halloween. Strašidelně dobrý.
2: Velká slevová jízda je tady. Sedačky, postele, skříně, prostě všechno na míru teď pořídíte se slevou 40%.
3: A skvělý nábytek.
4: Žijeme to s vámi.
5: Je. Yeah.
6: Řekni heslo.
7: Opavia.
8: Mini zvyky po našem. Středeční videohry. Opavia. Odrobek víc spolu.
9: Schwarzkopf Gliss. Moje sebevědomí začíná u vlasů. Když jsou suché a poškozené, potřebuju péči, která je posílí. Nový Gliss Ultimate Repair Bonding Spray. Obnovuje mikrovazby pro viditelně méně poškození už po jednom použití. Lehký jako spray, intenzivní jako kůra. Gliss Ultimate Repair od Schwarzkopf. Forever you.
10: Ikona, která stála u zrodu řady Q. SUV s velkorysým prostorem. Elegance a nadčasový design. Pokročilé technologie. Nová definice legendy. To je Audi Q7. Audi. Náskok díky technice.
11: Když hledáš nový styl, začni u studentské pečeti. Už to nejsou jen rozinky, želé a arašídy. Objev pestrost chutí a kombinací, které tě budou bavit. Studentská pečeť. Zakousni se do života.
12: Tady vám nesu něco z datártu. Killerce něco na styling a nechting. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
13: Asi slušnej budget.
12: Bylo to...
14: úplně za hubičku.
15: Nízké ceny, to je chytrát. Datart.
16: V Grand Optical jsme hrdí na to, že vám pomáháme vidět lépe. Třeba když nemůžete přečíst pohádku do šťastného konce. Navštivte naše profesionální optometristy, kteří vám změří zrak již za 15 minut. Bez čekání a nyní zdarma při objednání online. Neváhejte a objednejte si ještě dnes. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
17: Ani psí oči dneska nezabrali. Nikdo neměl na kiky čas. Ale jak to vlastně začalo? Vstoupila Foodora se slevou 100 korun a udělala ze zápasu lahůdku, od který se nešlo odtrhnout. Promiň, Kiki. Foodora. Protože chci,

0: Red Bull vám dává křídla.
1: Tati, promiň, ujel mi bus.
2: Občas se všechny sliby nedají dodržet.

0: Jsme tu pro opravdové chvíle mezi svými.
1: To byl den. Zasloužíš si velké, hřejivé, heboučké, mazlivé pohodlí. Chraňte své pohodlí s potahy na sedačky Deko Doma. Prodlužte život sedačky, prodlužte své pohodlí. Deko Doma. Pohodlí, co pohladí.
2: Jen do toho, klidně mi nalož. Ještě papriku, cibuli, to je ono.
3: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
2: Při nakládání.
4: Úrok klesl na 3,75.
5: Cože?
4: Je. Petřev Hlušec, poslouchej, udělej to jako lidi. Ti si půjčují nejvýhodněji na zonky, na cokoliv potřebují. Teď s úrokem od 3,75% ročně.
5: Cože?
4: Raději to zakroužkuji. 3,75%. Zonky, lidé lidem.
5: Tohle až uvidíš, lepejš!
6: Nátlak, podezřelej odkaz, jasná kyberšmejdská hvězda. Přišlo vám něco podezřelýho? Pošlete mi to na WhatsApp, poradím, co dál.
7: O2, více ze života.
8: Dobré ráno, Lorenzo. No. Udělám si, co budu chtít já. OK. Díky, Rogere. Perfetto. DeLonghi. Horké i ledové, vždy perfetto.
9: Přivítejte na palubě všechno, co máte rádi. Nový Leap Motor B03X za 560 000 korun. Nabitý radostmi. Leap Motor.
10: Tady je tričko s odvěkými skvrnami.
11: Destructo skvrnum!
12: Freshissimo! Ferum intensum!
10: A je to. Není to zas tak špatné.
13: Nechcete vyzkoušet nový Ariel Ultra Power Bot? Je větší a obsahuje odstraňovač skvrn.
10: Tak a je to.
13: Žádná kouzla. Jen jeden Ariel Ultra Power Bot. Vždy uchovávejte mimo dosah dětí.
14: Svět je tvé přehlídkové molo. Spolu s About You Fashion Week získej deals až do 50%. Nyní na About You.
15: Konečně make-up i pro zralou pleť. Nový balzámový make-up s lehkou texturou obsahuje 80% pečujících složek ve vašem odstínu. Pomáhá pleť hydratovat a rozjasnit mi ji. True Match Hyaluron Tinted Balm od L'Oréal Paris. Vy za to stojíte. Dopřejte rtům hydrataci a intenzivní barvu s rtěnkou Color Rich.

0: even it seems perfect.
1: Ani letos na Halloween nesmí chybět.
2: Taky!
1: Kinder dobroty. Kinder Halloween. Strašidelně dobrý.
3: Velká slevová jízda je tady. Sedačky, postele, skříně, prostě všechno na míru teď pořídíte se slevou 40%.
4: A skvělý nábytek.
5: Žijeme to s vámi.
6: Je. Řekni heslo.
7: Opavia.
8: Minizvyky po našem? Středeční videohry. Opavia. Odrobek víc spolu.
9: Ani psí oči dneska nezabrali. Nikdo neměl na kiki čas. Ale jak to vlastně začalo? Do hry vstoupila Foodora se slevou 100 korun. A udělala ze zápasu lahůdku, od který se nešlo odtrhnout. Promiň, kiki. Foodora. Protože chci.
10: Když hledáš nový styl, začni u studentské pečeti. Už to nejsou jen rozinky, želé a arašídy. Objev pestrost chutí a kombinací, které tě budou bavit. Studentská pečeť. Zakousni se do života.
11: Schwarzkopf Gliss. Moje sebevědomí začíná u vlasů. Když jsou suché a poškozené, potřebuju péči, která je posílí. Nový Gliss Ultimate Repair Bonding Spray. Obnovuje mikrovazby pro viditelně méně poškození už po jednom použití. Lehký jako spray, intenzivní jako kůra. Gliss Ultimate Repair od Schwarzkopf. Forever you.
12: V Grand Optical s vámi máme mnoho společných příběhů. Někteří svěřili kus rodinné historie, jiní zase zachránili situaci na poslední chvíli. S roky navíc přicházejí nejen dobré příběhy, ale také slevy na stovky stylových obrouček. Ušetřete přesně tolik procent, kolik vám je let. Grand Optical.
13: Přivítejte na palubě všechno, co máte rádi. Nový Leap Motor B03X za 560 tisíc korun. Nabitý radostmi. Leap Motor.
14: Tady vám nesu něco z datártu. Killerce něco na styling a nechting. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
15: Asi slušnej budget.
14: Bylo to... úplně za hubičku.
16: Nízké ceny, to je chytrát. Datart.
17: Úrok klesl na 3,75.
18: Cože?
17: Je, Petře Hlušec. Poslouchej, udělej to jako lidi. Ti si půjčují nejvýhodnější.

0: Kem od 3,75% ročně.
1: Cože?
0: Raději to zakroužkuji. 3,75%. Zonky, lidé lidem.
2: Tohle až uvidíš, slepejš!
3: Tati, promiň, ujel mi bos.
4: Občas se všechny sliby nedají dodržet.

0: jsme tu pro opravdové chvíle mezi svými.
1: Tady je tričko s odvěkými skvrnami.
2: Destructo skvrnum!
3: Freshissimo! Ferum intensum!
1: A je to. Není to zas tak špatné.
4: Nechcete vyzkoušet nový Ariel Ultra Power Bot? Je větší a obsahuje odstraňovač skvrn. Tak a je to. Žádná kouzla.
5: Jen jeden Ariel Ultra Power Bot. Vždy uchovávejte mimo dosah dětí.
6: Konečně make-up i pro zralou pleť. Nový balzámový make-up s lehkou texturou obsahuje 80% pečujících složek ve vašem odstínu. Pomáhá pleť hydratovat a rozjasnit mi ji. Trumeč Hyaluron Tinted Balm od L'Oréal Paris. Vy za to stojíte. Dopřejte rtům hydrataci a intenzivní barvu s rtěnkou Color Rich.
1: Dobré ráno, Lorenzo. No. Udělám si, co budu chtít já. OK. Díky, Rogere. Perfetto. Delonghi. Horké i ledové, vždy perfetto.
7: Nátlak. Podezřelej odkaz. Jasná kyberšmejdská hvězda. Přišlo vám něco podezřelýho? Pošlete mi to na WhatsApp. Poradím, co dál.
8: O2. Více ze života.
9: To byl den. Zasloužíš si velké, hřejivé, heboučké, mazlivé pohodlí. Chraňte své pohodlí s potahy na sedačky Deko doma. Prodlužte život sedačky, prodlužte své pohodlí. Deko doma. Pohodlí, co pohladí.
10: Jen do toho! Pořádně mi zatop! Přidej zeleninu, ještě! To je ono.
11: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
10: Na pánvi.
12: Dobrý por.
10: Auvajs, co to bylo?
12: Ale pozemšťané zas hrají fotbal a jeden z nich si dal evidentně Red Bull.
13: Red Bull vám dává křídla.
14: Ikona, která stála u zrodu řady Q. SUV s velkorysým prostorem. Elegance a nadčasový design. Pokročilé technologie. Nová definice legendy. To je Audi Q7. Audi. Náskok díky technice.
15: Svět je tvé přehlídkové molo. Spolu s About You Fashion Week. Získej deals až do 50%. Nyní na About You.
16: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.
17: Chyběla jsem vám? Vy mě taky. Nebojte, vidíme se už brzy. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek ve 22 hodin na Očku.

Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutain Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutain Sensitive Plus.

Jak to

0: značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. Kaufland, moje první volba.
1: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti.
2: Společně je podzim krásnější. V KIK najdete víc na každý den. S pletenými polovry už od 249 korun. Pro hřejivé okamžiky v každodenním životě a pro zvláštní momenty. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
3: Tobě jsem koupil vysavač na drobky.
4: Asi slušnej budget.
3: Bylo to.
5: Úplně za hubičku.
6: Trénujte naplno s Garmin Fenix 9 Pro s titanovým tělem a pokročilými funkcemi. Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
7: Svět je tvé dehlídkové molo. Spolu s About You Fashion Week. Získej deals až do 50%. Nyní na About You.
8: Exotika bez přestupu.
9: Jasně, přestupujeme do Plavek.
10: Vyrazte se ohřát do exotiky. Na invia.cz najdete tisíce zájezdů, včetně exotiky s přímým letem. Třeba Kenya, Dominikánská republika nebo Maledivy. Vybírejte na Invia.
11: Chceš si užívat víc za méně? Tak to máš štěstí, protože jsou tu Allegro Days. Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se opakují každý měsíc. Objev třeba dětské kolo Allfran se slevou 20% jen za 3999 korun. Allegro.

0: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
1: No to půjde těžko bez křídel.
0: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napijeme.
1: Aha, a jak asi?
0: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
1: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
2: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
3: V Tetě jsou velká balení za nejnižší ceny. Persil až stopraní za 349,90 nebo tablety Jar 140 kusů za 499. Navíc sleva 40% na značky Old Spice a Head & Shoulders. Drogérie Teta.
4: Tezenis představuje novou podprsenku Natural Lifting Plus. Více pohodlí, více objemu. Tezenis Natural Lifting Plus. Pohodlný střih, jedinečný lifting.
5: Zdraví je to nejcennější. Snažíme se, aby jedla zdravě. Všichni máme jíst zdravě. Ale všude vidím akce hlavně na limonády nebo přeslazené pečivo. Vážně nemůže být i to zdravé za normální cenu?
6: V Albertu může. Máme nejvíc zdravého jídla za normální ceny. Přidejte se k milionu lidí, kteří s Albertem nakupují zdravěji. Na zdravé jídlo, zdravým rozumem. Albert stojí za to jíst lépe.
7: Jen do toho, klidně mi nalož. Ještě papriku, cibuli, to je ono.
8: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
7: Při nakládání.
9: Může být pečivo zdravé a chutné zároveň?
6: Albertu může. Naše mlynářské žitné pečivo má vysoký obsah vlákniny a přitom chutná všem. Nyní jsme navíc pořádně ukrojili z ceny. A to hned 15% na celou mlynářskou řadu v aplikaci Můj Albert. Lepší pro vás, lepší pro zdraví. Albert.
10: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
6: Jíst zdravě za normální ceny? Díky Albertu můžete. U nás totiž ušetříte vždy alespoň 15% na sortimentu Bio a Nature's Promise. Slevu aktivujte každý měsíc v naší aplikaci. Albert.
11: Datart nákupy. Objevte vybrané mobilní telefony a ušetřete na nich až 20%.
12: Hustí.
11: Datart.
13: Hádejte, kdo přišel za Felixem na večeři. Robbie Williams. Večeře. Purina. Nové granule Felix. Křupavá dobrota s lahodnou kombinací dvou příchutí. Felix Doubly Delicious. Je fajn kocourem být. Purina.
14: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafon.
15: Chcete šetřit jen na ceně a ne na kvalitě?
6: Hledejte v Albertu naše vlastní značky označené palcem nahoru. Protože když víte, že jste ušetřili, o to víc si vychutnáte, že jogurt je lahodně smetanový, mysli křupavé a že špagetám nejvíc sluší rajčátka plná chuti. Naše vlastní značky. To je kvalita za nejnižší ceny. Třeba sekaná rajčata Gustona jen za 19,90. Albert.
16: Chyběla jsem vám? Vy mě taky. Nebojte, vidíme se už brzy. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek ve 22 hodin na Očku.

0: Citroën Happy Days jsou tu. Vyberte si Citroën C3 od 355 tisíc, Berlingo od 459 tisíc nebo C5 Aircross od 665 tisíc. A zimní pneu dostanete k autu zdarma.
1: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Vepřová krkovice bez kosti u nás, kilo za 74,90, mandarinky volné s apkou za 26,90 a Pilsner Urquell 6-pack za 173 korun. Albert.
3: Děti věří, že zvládnete cokoliv. Na některé věci ale nemusíte být sami. Proto teď s životním pojištěním Flexi od Kooperativy dostanete dvakrát víc při diagnoze roztroušené sklerózy. Kooperativa.
4: Super prodloužený víkend. Od pátku cibule žlutá kilo za 12,90. Losos obecný filet 100 gramů za 28,90. A kunín polotučné trvanlivé mléko z Kaufland Card Extra za 8,90. Kaufland.
5: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
6: Když má vaše miminko horečku a nemůže spát, nespíte ani vy. Když si dopřejete společný odpočinek, je jen na vás. My zajistíme rychlou a dlouhotrvající úlevu od horečky. Nurofen. Nechte horečku a bolest na nás.
7: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Máslo v Bila klubu 250 gramů za 24,90 a Activia nápoj v Bila klubu za 21,90. Bila.
8: Do domácností našich zákazníků dodáváme klid. Klid při užívání plynu i elektřiny. Klid díky dlouhodobě výhodným cenám. A jen s námi máte nově klid i díky pojištění Innogy Protect, za které nic neplatíte. Takže když vám třeba bouřka zničí televizi,
9: nejde elektřina.
8: Zaplatíme vám novou. Innogy.
10: Legendární KFC Twister ve čtyřech příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.
11: Peníze jsou jen nástroj.

0: rozvoj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
1: Děkuju, Zlatane. A Tysone.
2: Investování znamená postarat se o svou budoucnost. To respektuju.
3: Dáme si selfie?
0: Co děláte dnes, určuje, kde budete zítra.
2: Disciplína. To mám rád.
0: Přesně to dělají moderní lidé. Investují.
2: A právem na to mohou být hrdí.
0: Právem. Jejich peníze pracují v XTB.
4: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
5: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba produkty Sonos a vytvoř si domácí kino s výkonným soundbarem, reproduktory a subwooferem. Ušetři se slevovými kódy na alzad.cz.
6: Best for you za 89. Vyber si cheese nebo iTwist a sestav si svou perfektní čtyřku. Best for you, jen za 89. Nyní v KFC.
7: Tady vám nesu něco z datártu. Killerce něco na styling a nechting.
8: A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
9: Asi slušnej budget.
8: Bylo to... úplně za hubičku.
10: Nízké ceny, to je chytrát. Datart.
11: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
12: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
13: Teď rychlovka. Máš EPET, takže...
14: Mám levnou energii.
13: Protože...
14: jsem nahrál vyúčtování na EPET.cz.
15: Správně. S EPET máš hotovo do 3 minut. Vyřešte vše jednoduše online a sjednejte si elektřinu a plyn snadno u EPET. EPET. Život s lepší energií.
16: Naturamed pečuje o vaše zdraví již 20 let a rozdává Hepactum Forte zdarma. Hepactum Forte s ostropestřcem mariánským podporuje zdraví jater. Právě teď můžete získat měsíční balení zdarma na Hepactum.cz nebo na bezplatné lince 800 920 920. 6 aktivních látek pro zdraví vašich jater v jedné kapsli denně. Navštivte Hepactum.cz nebo volejte bezplatnou linku 800 920 920. Hepactum Forte od Naturamed. Přírodní očista jater z Norska.
17: Pěkný hodinky. Dá se s nima platit?
18: Jasně. Bezkontaktně.
17: No vida, funguje to.
18: Co to je?
17: Platební brána na poplatky za průjezd.
18: Kde to je moje cesta?
17: Moje.
18: Koupil se mi.
19: A co tady
18: plnete?
17: Kam jdeš, nechoď tam.
18: Ale že jste to vy.
17: Tak za 5 výjezdů dostanete návrat zdarma.
20: Náš účet je bez poplatků a bez podmínek. Takže nešlápnete vedle. Fiobanka. Pro všechny pozemské radosti.
17: Jo.
21: Guláš, to se snadno řekne, ale tchýně se kouká. Zvládnu to, bude jí to chutnat.
22: Teda Alenko, to voní báječně.
23: S kořením od Vitany to vždycky dobře dopadne. Vitana.
24: Když vidíte Albert, neporazitelné, levnější, nehledejte.
25: Jihlavanka Standard, kilo u nás za 189 korun, filet z lososa z kůží za 28,90 a sada svíček Yankee Candle s apkou za 599 korun. Albert.
26: Chyběla jsem vám? Vy mě taky. Nebojte. Vidíme se už brzy. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek ve 22 hodin na Očku.

0: vede Siemens Perfect.
1: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zvlhčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.

0: Král sírů. Jemně rozplývavý hermelín s příchutěmi, které nechává uzrát uvnitř. Užijte si chvíle, ve kterých se doslova rozplynete. Král sírů. Rozplývá se přímo královsky.
1: U nás v Bille rozhodně nakoupíte výhodně. Hrozny bílé 1 kg za 34,90 a prybináček při koupi od 3 kusů 19,90 za kus. Bille.
2: Rybí prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
3: Jasněčka!
2: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.
4: Nice Price Combo? Teď už super combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
5: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
6: V šuplíku najdeme celou rodinu sušenek a oplatek od Sedity.
7: Sedita. Napečeno pro spokojený život.
8: Velká slevová jízda je tady. Sedačky, postele, skříně, prostě všechno na míru teď pořídíte se slevou 40%.
9: A skvělý nábytek.
10: Žijeme to s vámi.
11: Ani letos na Halloween nesmí chybět.
12: Taký!
11: Kinder dobroty. Kinder Halloween. Strašidelně dobrý.
13: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
14: Je.
15: Řekni heslo.
16: Opavia.
17: Mini zvyky po našem. Středeční videohry. Opavia. Odrobek víc spolu.
18: Red Bull vám dává křídla.
19: Ikona, která stála u zrodu řady Q. SUV s velkorysým prostorem. Elegance a nadčasový design. Pokročilé technologie. Nová definice legendy. To je Audi Q7. Audi. Náskok díky technice.
20: Nátlak. Podezřelej odkaz. Jasná kyberšmejdská hvězda. Přišlo vám něco podezřelýho? Pošlete mi to na WhatsApp. Poradím, co dál.

0: Více ze života. Schwarzkopf Gliss. Moje sebevědomí začíná u vlasů. Když jsou suché a poškozené, potřebuju péči, která je posílí. Nový Gliss Ultimate Repair Bonding Spray obnovuje mikrovazby pro viditelně méně poškození už po jednom použití. Lehký jako spray, intenzivní jako kůra. Gliss Ultimate Repair od Schwarzkopf. Forever you.
1: Datart nákupy. Užijte si prémiový zvuk se Samsung Galaxy Buds 4 Pro za top cenu.
2: Hustí.
1: Datart.
3: Když hledáš nový styl, začni u studentské pečeti. Už to nejsou jen rozinky, želé a arašídy. Objev pestrost chutí a kombinací, které tě budou bavit. Studentská pečeť. Zakousni se do života.
4: To byl den. Zasloužíš si velké, hřejivé, heboučké, mazlivé pohodlí. Chraňte své pohodlí s potahy na sedačky Deko Doma. Prodlužte život sedačky, prodlužte své pohodlí. Deko Doma. Pohodlí, co pohladí.
5: Tady je tričko s odvěkými skvrnami.
6: Destructo Skvrnum!
7: Freshissimo! Ferum Intensum!
5: A je to. Není to zas tak špatné.
8: Nechcete vyzkoušet nový Ariel Ultra Power Bot? Je větší a obsahuje odstraňovač skvrn. Tak a je to. Žádná kouzla. Jen jeden Ariel Ultra Power Pod. Vždy uchovávejte mimo dosah dětí.
9: Přemku? Jenom jsem z okresu.
10: Z finančáku?
11: Tomu nekvůli, ty faktuře zahnuj.
10: Já jsem věděl, že to smrdí. Nejsem tady.
9: Přijde, jenom týden. Nezlobte se, ale manžel nikde polituje, no.
12: Tak tomu tu cenu budete muset předat sama.
13: Abyste neměli ve financích holubník, je tady Fiobanka. Vše na jednom dvorku. Od účtů přes hypotéky až po investice. Fiobanka. Pro všechny pozemské radosti.
12: Fio.
14: Do domácností našich zákazníků dodáváme klid. Klid při užívání plynu i elektřiny. Klid díky dlouhodobě výhodným cenám. A jen s námi máte nově klid i díky pojištění Innogy Protect, za které nic neplatíte. Takže když vám třeba bouřka zničí televizi...
15: Nejde elektřina.
14: Zaplatíme vám novou. Innogy.
16: V Grand Optical jsme hrdí na to, že vám pomáháme vidět lépe. Třeba když nemůžete přečíst pohádku do šťastného konce. Navštivte naše profesionální optometristy, kteří vám změří zrak již za 15 minut. Bez čekání a nyní zdarma při objednání online. Neváhejte a objednejte se ještě dnes. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
17: Tak tady jste mě asi nečekali, co?
18: To tu ještě nebylo. Nová sezóna Naked Attraction odstartuje speciálním dílem. Influenceři se svlíknou pro dobrou věc.
17: A tentokrát si bude vybírat Monika.
19: Boxíky nahoru!
18: Start nové sezóny ve velkém stylu.
20: Co to je?
18: VIP Naked. Už ve čtvrtek ve 20:30 na Očku.

Bulharská měna je levá, chlapkům tím ostrým to nevá. Podvody z poklady proti dle nálady. Hrají se na jinou sortičku, na sortu. Toužej po německém pasu, pasportu.

0: prachy jsou levý.
1: Přetřevý táta to neví.
2: Kurva, kluci, předrážejte to!
3: Já to předražíme!
4: Co to je? To je předražená. To je jako dražer, nebo co? Dražba na park byl.

0: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si výhodně třeba neodolatelný Peugeot 408. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
1: Chcete trávit podzim takto nebo takto? Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů. Začněte užívat jednou týdně oscilokoxinum pro prevenci chřipkových stavů a užijte si podzim naplno. Chraňte své zdraví s oscilokoxinem.
2: Děti věří, že zvládnete cokoliv. Na některé věci ale nemusíte být sami. Proto teď s životním pojištěním Flexi od Kooperativy dostanete dvakrát víc při diagnoze roztroušené sklerózy. Kooperativa.
3: U nás v Bille rozhodně nakoupíte výhodně. Max Sport proteinová tyčinka za 29,90 a tuňákový salát za 39,90. Bille.
4: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
3: U nás v Bille rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden rajčata šery za 29,90 a losos filet za 28,90. Bille.
5: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
6: Postarejte se o svou budoucnost.
5: To dělají moderní lidé. Investují.
6: A na to mohou být hrdí.
5: Jejich peníze pracují v XTB.
7: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
8: Penny, pomáháme mazlíčkům v Česku.
9: Víš to, že si nás lidi pletou? Co? Takže lidi, já jsem křeček. Hubený sportovní sekáč. Já jsem morče, hebonké, mazlivé, něco vydržím. Lidé často nemají peníze léčit taková malá zvířátka, jako jsem já. A já, to je škoda, chci si v klidu odžít své 2 roky.
8: Pomáhat mazlíčku má cenu. Získejte potřebnou léčbu díky Penny.

Když dostaneš něco navíc, cítíš se navíc. ID Polo již od 599 000 korun. Nabito.

0: něčím navíc. Volkswagen.
1: Vy máte chuť podnikat? My jsme tu, aby vám to jelo. Je normální chtít víc radosti ze svého podnikání. Raiffeisen Bank.
2: Guláš, to se snadno řekne, ale tchýně se kouká. Zvládnu to, bude jí to chutnat.
3: Teda Alenko, to voní báječně.
4: S kořením od Vitany to vždycky dobře dopadne. Vitana.
5: Levněji nehledejte, je tady opět Albert neporazitelný víkend. Cukr krupice bílý s apkou u nás za 10,90 a Bohemia Sekt za 99,90. Jen od pátku do neděle. Albert.
6: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Chcete zažít opičiny v exotice? Nebo dechberoucí mořeplavbu? A co takhle lyžovačku na Prašanu? U nás si vybere každý, už přes 100 let. Přímým letem za last minute ceny. Čedok, pořád je co objevovat.
7: A teď rychlovka. Máš ePET, takže...
8: Mám levnou energii.
7: Protože...
8: jsem nahrál vyúčtování na ePET.cz.
9: Správně, s ePET máš hotovo do 3 minut. Vyřešte vše jednoduše online a sjednejte si elektřinu a plyn snadno u ePET. ePET, život s lepší energií.
10: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy nestratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
11: Jen do toho, pořádně mi zatop. Přidej zeleninu, ještě. To je ono.
12: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
11: Na pánvi.
13: Velké sousto. Rozdělte si ho a dopřejte si to, po čem toužíte. Hned. Platbu si rozdělíte u vybraných prodejců. Teď s úrokem maximálně 6,9. Ať to peněženku nepálí. Více na homecredit.cz.
14: Poznejte Kia Sportage. Legendární SUV, které drží tempo s vámi. Se širokou nabídkou výkonných spalovacích i hybridních motorizací a 7letou zárukou. Kia Sportage. Nyní se zvýhodněním až 140 000 korun.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Nice Price Combo? Teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
17: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Vsaďte na prvotřídní kvalitu a slevu až 20% u velkých spotřebičů Bosch.
18: Hustí.
17: Datart. Opravdový elektrospecialista.
19: Péče má mnoho podob. Pro členy Rossmann klubu máme akci 2 plus 1 zdarma na všechny sprchové gely. A nebo 2 plus 1 zdarma na všechny zubní pasty. Rossmann. A život je krásnější.
20: Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů, začněte užívat oscilokoxinum pro prevenci chřipkových stavů. Oscilokoxinum.
21: Tak tady jste mě asi nečekali, co?
22: To tu ještě nebylo. Nová sezóna Naked Attraction odstartuje speciálním dílem. Influenceři se svlíknou pro dobrou věc.
21: A tentokrát si bude vybírat Monika.
23: Boxíky nahoru!
22: Start nové sezóny ve velkém stylu.
24: Co to je?
22: VIP Naked. Už ve čtvrtek ve 20:30 na Očku.

0: exotika bez přestupu?
1: Jasně, přestupujeme do plavek!
2: Vyrazte se ohřát do exotiky. Na invia.cz najdete tisíce zájezdů, včetně exotiky s přímým letem, třeba Kenya, Dominikánská republika nebo Maledivy. Vybírejte na Invia.
3: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt různé druhy za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva Crema různé druhy kilo za 299,90. Kaufland.
4: Tady vám nesu něco z Datártu. Killerce něco na styling a nechting. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
5: Asi slušnej budget.
4: Bylo to...
6: Úplně za hubičku.
7: Nízké ceny, to je Chytrart. Datart.
8: Objevte kouzlo moderního industriálního programu Quant. Co třeba trendy útulná ložnice za polovinu? Nebo si za půlku běžné ceny dopřejete nový nábytek Quant do vašeho obýváku? Široká variabilita tohoto programu vás nadchne. A to není vše. Kromě toho využijte až do pondělí slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku.
9: Je tu pro Čechy. Nejen pro ty, co fandí hokeji a chodí na houby. Ale i pro ranní zombíky. Pro cukrholky. Pro gaučisty. Pro uždibovače. Vlnovlásky. Lufťáky. Pro velké šéfy. I mikrošéfy. Pro ty, kdo si váží opravdové lásky. I ty, kdo by se raději nevážili. ETA je tu pro všechny.
10: Společně je podzim krásnější. V KIK najdete víc na každý den. S pletenými polovry už od 249 korun. Pro hřejivé okamžiky v každodenním životě a pro zvláštní momenty. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
11: Datart nákupy. Objevte vybrané mobilní telefony a ušetřete na nich až 20%.
12: Hustí.
11: Datart.
13: Velká slevová jízda je tady. Sedačky, postele, skříně, prostě všechno na míru teď pořídíte se slevou 40%.
14: A skoro nábytek.
15: Žijeme to s vámi.
16: Ahoj, mami.
17: Dobrý den. Dobrý den.
18: Jednoduše skvělá.
19: Gianna Mia.
20: Svět je tvé přehlídkové molo. Spolu s About You Fashion Week. Získej deals až do 50%. Nyní na About You.
21: Do zlatova smažený sýr Novako. Pochoutka, kterou si dopřejete za pár minut i bez pracné přípravy. Jedinečná souhra mezi bramborovými kroketami Novako a lahodné chuti sýru, co vás přitáhne a nepustí. Je prostě... Novako. Přímo na váš stůl.
22: Chceš si užívat víc za méně? Tak to máš štěstí, protože jsou tu Allegro Days. Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se opakují každý měsíc. Objev třeba kouzelný domek Spin Master se slevou 25% jen za 1119 korun. Allegro.
23: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se se starým mopem. Přivítej OneUp.
24: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
25: Dobré ráno, Lorenzo. No. Udělám si, co budu chtít já. Okej. Díky, Rogere. Perfetto. Delonghi. Horké i ledové, vždy perfetto.
26: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
0: Jedinečná akce v drogérii Teta. 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva 40% na celou značku Gillette. Navíc velké produkty na praní a mytí nádobí za nejnižší ceny. Drogérie Teta.

0: díky prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Tati, co je tohle za auto?
2: Taková moje srdcovka.
3: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
1: Nebo pro tebe, tati.
4: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
5: Vzpomínáte? To byla doba.

0: aby bojovali o vaše hlasy. 90s Hit Paráda. V pátek na Očko Star.
1: Tak tady jste mě asi nečekali, co?
2: To tu ještě nebylo. Nová sezóna Naked Attraction odstartuje speciálním dílem. Influenceři se svlíknou pro dobrou věc.
1: A tentokrát si bude vybírat Monika.
3: Boxíky nahoru!
2: Start nové sezóny ve velkém stylu.
4: Co to je?
2: VIP Naked. Už ve čtvrtek ve 20:30 na Očku.
5: Let's go. Real slow. Don't you see, baby, I see it's perfect.

0: Chcete trávit podzim takto nebo takto? Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů. Začněte užívat jednou týdně oscilokoxinum pro prevenci chřipkových stavů a užijte si podzim naplno. Chraňte své zdraví s oscilokoxinem.
1: U nás v Bille rozhodně napečete výhodně. Hera 250 gramů při koupi dvou kusů 13,95 za kus a mandle v Bille klubu za 89,90. Bille.
2: Děti věří, že zvládnete cokoliv. Na některé věci ale nemusíte být sami. Proto teď s životním pojištěním Flexi od Kooperativy dostanete dvakrát víc při diagnoze roztroušené sklerózy. Kooperativa.

0: pohodlí, o kterém se vám ani nezdálo. Nový Volkswagen Multivan s celkovým zvýhodněním až 280 tisíc korun. Nový Multivan. Prostor pro celou rodinu.
1: Má to smysl. Přijďte plasty. Vytříděné plasty se k nám vrátí jako recykláty, obaly nebo třeba textil.
2: Če, makáme cementí!
1: Vrátí se i v podobě stavebního materiálu nebo se promění v teplo. Má to smysl. Přijďte odpad.
3: Život může být plný radosti a krásných vztahů. Ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi.

0: Když dostaneš něco navíc, cítíš se navíc. ID Polo již od 599 tisíc korun. Nabito něčím navíc. Volkswagen.
1: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
2: Děkuju, Zlatane. A Tysone.
3: Investování znamená postarat se o svou budoucnost. To respektuju.
2: Dáme si selfie?
1: Co děláte dnes, určuje, kde budete zítra.
3: Disciplína. To mám rád.
1: Přesně to dělají moderní lidé. Investují.
3: A právem na to mohou být hrdí.
1: Právem. Jejich peníze pracují v XTB.
4: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
5: Naturamed pečuje o vaše zdraví již 20 let a rozdává Nuviton Pro zdarma. Nuviton Pro je Vitality komplex norského původu pro dlouhý a aktivní život. Právě teď můžete získat balení zdarma na Nuviton.cz nebo na bezplatné lince 800 800 807. Pečlivě vybrané látky, včetně koenzymu Q10 a revolučního NAD+, pro energii a zdraví vašich buněk. Navštivte Nuviton.cz nebo volejte bezplatnou linku 800 800 807. Nuviton Pro od Naturamed. Vitality komplex z Norska.
6: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy neztratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
7: Když jde o výkon, na kompromisy není čas. V dílně, na okruhu, na stavbě nebo na zahradě. Ať už čelíte jakékoliv výzvě, profesionálové očekávají maximum. Einhell. Power wherever you need it.
8: Spojte si služby a šetřete s balíčkem O2 Spolu. Stejně jako stovky tisíc domácností po celém Česku. Ověřte si na O2.cz, kolik z O2 Spolu ušetříte vy. O2. Více ze života.
9: Tady vám nesu něco z Datartu, killerce něco na styling a nechting a tobě jsem koupil vysavač na drobky.
10: Asi slušnej budget.
9: Bylo to úplně za hubičku.
11: Nízké ceny, to je chytrát. Datart.
12: A teď rychlovka. Máš ePET, takže?
13: Mám levnou energii.
12: Protože?
13: Jsem nahrál vyúčtování na ePET.cz.
14: Správně, s ePET máš hotovo do 3 minut. Vyřešte vše jednoduše online a sjednejte si elektřinu a plyn snadno u ePET. ePET, život s lepší energií.
15: Na Vinted může být všechno znova nové.
16: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
17: Ahoj, Sáro.
16: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
18: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
19: Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů, začněte užívat Oscilocoxinum pro prevenci chřipkových stavů. Oscilocoxinum.
20: Vzpomínáte? To byla doba.

0: aby bojovali o vaše hlasy. 90s Hitparáda. V pátek na Očko Star.
1: Tak tady jste mě asi nečekali, co?
2: To tu ještě nebylo. Nová sezóna Naked Attraction odstartuje speciálním dílem. Influenceři se svlíknou pro dobrou věc.
1: A tentokrát si bude vybírat Monika.
3: Boxíky nahoru!
2: Start nové sezóny ve velkém stylu.
4: Co to je?
2: VIP Naked. Už ve čtvrtek ve 20:30 na Očku.

Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zvlhčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.

0: Svět je tvé přehlídkové molo. Spolu s About You Fashion Week získej deals až do 50%. Nyní na About You.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
2: Co?
1: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
3: Každý měsíc si můžeš užívat víc za méně, protože jsou tu Allegro Days. Slevy až 40%, široká nabídka produktů a doručení zdarma pro členy Allegro Smart. A tak je to každý měsíc. Allegro.
4: To nejdůležitější se děje uvnitř. Nový jogurt Probio 2 od mlékárny Kunín obsahuje probiotika a navíc také prebiotika. Dopřejte si dvojité plus pro pocit lehkosti každý den. Vyzkoušejte Probio 2 od mlékárny Kunín.
5: V Tetě jsou velká balení za nejnižší ceny. Persil až 100 praní za 349,90 nebo tablety Jar 140 kusů za 499. Navíc sleva 40% na značky Old Spice a Head & Shoulders. Drogérie Teta.
6: Tobě jsem koupil vysavač na drobky.
7: Asi slušnej budget.
6: Bylo to...
8: úplně za hubičku.
9: Osvěžující cold brew vám doma na jedno kliknutí připraví kávovar ETA. Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
10: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba nosní sprej Physiomer, snižující otok sliznice, nebo vitamín C Pharma Active s rychlou vstřebatelností. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
11: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než obstojný.

0: poradí The Partners Banka.
1: Záběry, které tu vidíte, vznikly výhradně z věcí z hobby marketu. A z přesvědčení, že zvládnete vytvořit všechno, co si jen umíte představit.
2: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z nabídky akčních modelů nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem za zvýhodněnou cenu můžete navíc cestovat bezpečně a s jistotou. Akční modely Škoda Easy. Jednoduše pro vás.
3: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
4: I když se snažíte, aby všechno skvěle šlapalo, na cestě životem zažijete vrcholy i pády. V ČPP vyřídíme 75% škod z úrazových rizik do 2 pracovních dnů. Když jde o život, jedeme v tom s vámi. Životní a úrazové pojištění od ČPP.
5: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Datart nákupy.
7: Užijte si prémiový zvuk se Samsung Galaxy Buds 4 Pro za top cenu.
8: Pustí.
7: Datart.
9: Říká se, že kvůli úniku moči se máme cítit slabě. Stydět se za ní. Vážně? Je na čase změnit úhel pohledu. Tena LED. Vyzkoušejte vzorky zdarma. Tena.
10: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat

0: Slonkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
1: To byl den. Zasloužíš si velké, hřejivé, heboučké, mazlivé pohodlí. Chraňte své pohodlí s potahy na sedačky Deko Doma. Prodlužte život sedačky, prodlužte své pohodlí. Deko Doma. Pohodlí, co pohladí.
2: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je i v novince Barista Colombia. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chibo.
3: Většina mých pacientů touží po dokonalém úsměvu a bílých zubech, ale obávají se citlivosti zubů. Senzodyn Clinical White poskytuje o 2 odstíny bělejší zuby a ochranu před citlivostí po celý den. 100% doporučuji Senzodyn Clinical White. Skutečně funguje.
4: Ikona, která stála u zrodu řady Q. SUV s velkorysým prostorem. Elegance a nadčasový design. Pokročilé technologie. Nová definice legendy. To je Audi Q7. Audi. Náskok díky technice.
5: Vzpomínáte? To byla doba. A ty hity. No a teď se největší devadesátkový pecky vrací, aby bojovali o vaše hlasy. 90s hit paráda. V pátek na Očko Star.
6: Tak tady jste mě asi nečekali, co?
7: To tu ještě nebylo. Nová sezóna Naked Attraction odstartuje speciálním dílem. Influenceři se svlíknou pro dobrou věc.
6: A tentokrát si bude vybírat Monika.
8: Boxíky nahoru!
7: Start nové sezóny ve velkém stylu.
9: Co to je?
7: VIP Naked. Už ve čtvrtek ve 20:30 na Očku.

0: Děti věří, že zvládnete cokoliv. Na některé věci ale nemusíte být sami. Proto teď s životním pojištěním Flexi od Kooperativy dostanete dvakrát víc při diagnoze roztroušené sklerózy. Kooperativa.
1: Legendární KFC Twister ve čtyřech příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.
2: Přijďte si do Billy pro ještě výhodnější čerstvost. Brambory pozdní za 11,90 nebo vepřová plec bez kosti za 49,90. Billa.
3: Zlato, co bys dneska chtěla dělat?

0: co? Nějaké plány?
1: Nový Volkswagen Caddy. S celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun. Nový Caddy. Prostor pro vaše plány.
2: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
3: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
4: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
5: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy neztratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám. Jägermeister.
6: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
7: V šuplíku najdeme celou rodinu sušenek a oplatek od Sedity.
8: Sedita. Napečeno pro spokojený život.
9: Nový dětský tarif od O2 navržený s rodiči. Díky datové pojistce jim data nikdy úplně nedojdou, takže vám nezmizí z dohledu. Tarif pro děti s datovou pojistkou. O2. Více ze života.
10: Naturamed pečuje o vaše zdraví již 20 let a rozdává Hepactum Forte zdarma. Hepactum Forte s ostropestřcem mariánským podporuje zdraví jater. Právě teď můžete získat měsíční balení zdarma na hepactum.cz nebo na bezplatné lince 800 920 920. 6 aktivních látek pro zdraví vašich jater v jedné kapsli denně. Navštivte hepactum.cz nebo volejte bezplatnou linku 800 920 920. Hepactum Forte od Naturamed. Přírodní očista jater z Norska.
11: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Vsaďte na prvotřídní kvalitu a slevu až 20% u velkých spotřebičů Bosch.
12: Hustí.
11: Datart, opravdový elektrospecialista.
13: Když jde o výkon, na kompromisy není čas. V dílně, na okruhu, na stavbě nebo na zahradě. Ať už čelíte jakékoliv výzvě, profesionálové očekávají maximum. Einhell. Power wherever you need it.
14: A teď trojitý epet.
15: Ty jsi teda číslo.
14: Jednička ve stabilitě, jako epet.
15: Spolehněte se na epet. Pořiďte si elektřinu a plyn od stabilního dodavatele. Epet. Život s lepší energií.
16: Má to smysl. Přijďte plasty. Vytříděné plasty se k nám vrátí jako recykláty, obaly nebo třeba textil.
17: Čeče, makáme cementí!
16: Vrátí se i v podobě stavebního materiálu nebo se promění v teplo. Má to smysl. Přijďte odpad.
18: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
19: Děkuju, Zlatane. A Tysone.
20: Investování znamená postarat se o svou budoucnost. To respektuju. Dáme si selfie?

0: co děláte dnes, určuje, kde budete zítra.
1: Disciplína. To mám rád.
0: Přesně to dělají moderní lidé. Investují.
1: A právem na to mohou být hrdí.
0: Právem. Jejich peníze pracují v XTB.
2: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
3: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Chcete zažít opičiny v exice? Nebo dechberoucí moře plavbu? A co takhle lyžovačku na Prašanu? U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Přímým letem za last minute ceny. Čedok. Pořád je co objevovat.
4: Guláš, to se snadno řekne, ale tchýně se kouká. Zvládnu to. Bude jí to chutnat.
5: Teda Alenko, to voní báječně.
6: S kořením od Vitany to vždycky dobře dopadne. Vitana.
7: Půjčte si na cokoliv. S výhodnou sazbou od 4,69% ročně a předčasným splacením zdarma. Komerční banka.
8: Come on, let's go. Real slow. Don't you see, baby, I see it's perfect.

okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zvlhčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.

0: Přivítejte na palubě všechno, co máte rádi. Nový Leap Motor B03X. Nabitý radostmi. S cenou od 560 tisíc. Leap Motor.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a Holba Keprník světlý ležák za 13,90.

0: Kaufland, moje první volba.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Špičkový obraz televize Samsung, kterou rozhodně musíte mít, nyní za super cenu.
2: Hosti.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Objevte kouzlo moderního industriálního programu Quant. Co třeba trendy útulná ložnice za polovinu? Nebo si za půlku běžné ceny dopřejete nový nábytek Quant do vašeho obýváku? Široká variabilita tohoto programu vás nadchne. A to není vše. Kromě toho využijte až do pondělí slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku.
4: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se se starým mopem. Přivítej OneUp.
5: Společně je podzim krásnější. V KIK najdete víc na každý den. S pletenými polovry už od 249 korun. Pro hřejivé okamžiky v každodenním životě a pro zvláštní momenty. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
6: ETA je tu pro Čechy. Nejen pro ty, co fandí hokeji a chodí na houby. Ale i pro ranní zombíky. Pro cukrholky. Pro gaučisty. Pro uždibovače. Vlnovlásky. Lufťáky. Pro velké šéfy. I mikrošéfy. Pro ty, kdo si váží opravdové lásky. I ty, kdo by se raději nevážili. ETA je tu pro všechny.
7: Velká slevová jízda je tady. Sedačky, postele, skříně, prostě všechno na míru teď pořídíte se slevou 40%.
8: A skoro nábytek.
9: Žijeme to s vámi.
10: Tady vám nesu něco z Datartu, ať vám to na turnaji sluší, ne?
11: Killerce něco na styling a nechting.
12: No my si ani nevidíš.
10: Boholit. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
11: Asi slušnej budget.
10: Bylo to...
12: Úplně za hubičku.
1: Nízké ceny, to je Chytrart. Datart.
13: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní za 24,90 Tesco máslo a Pilsner Urquell za 25,90. Tesco, počítejte s námi.
14: Guláš, to se snadno řekne. Ale Petrova máma se kouká. Co ta cibule? Je to správně hustý. Bude jí to chutnat.
15: Teda Alenko, to voní báječně.
16: S kořením od Vitany to vždycky dobře dopadne. Vitana.
17: V mojí lékárně nabízíme Lagosa. Podporuje játra při nahromadění tuku v důsledku nesprávného životního stylu. Lék Magnerot. Magnézium efektivně při stresu, svalových křečích i těhotenství. Galverde. Léčí bolest a zánět krku a dutiny ústní. Moje lékárna. Máme vás rádi.
18: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
19: Uzavřete svěnectví s Vodafone TV a sledujte jako první novou sérii Zrádců. V ceně základního tarifu získáte i Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. A k tomu více než 100 televizních programů. To vše za 198 korun na první dva měsíce na Vodafone TV. Vodafone.
20: Mami, já mám mega hlad.
21: Rybičková.
22: Diana mia.
23: Jednoduše skvělá.
24: Diana mia.
25: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
26: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.
27: Jisk nabízí vše pro příjemné momenty nad společným jídlem. Například jídelní židle za pouhých 1000 korun, sleva 63%. Nebo elegantní jídelní stůl za pouhých 2000 korun, sleva 50%. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: díky prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Datart nákupy. Objevte vybrané mobilní telefony a ušetřete na nich až...

0: Globusu slavíme 30 let díky vám. Odměňte se skvělými cenami. Okurka hadovka, kus za 11,90 s kartou Můj Globus. Nebo kuřecí prsní řízky, kilo za 99,90. Globus.
1: Legendární KFC Twister ve čtyřech příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.
2: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
3: Ano. Ano. Ano.
2: A tohle?
3: Mm-hmm.
2: A tohle?
4: Ano.
5: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
2: A tohle?
3: Ano.
5: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
6: Jestli chceš vyrazit do zahraničí,

0: Tatranka.
1: V Kauflandu již od středy Superkauf. Rajčata Roma 500 gramů za 36,90. Jakobs Velvet instantní káva za 129,90. A Felix Fantastic kapsičky pro kočky za 269,90. Kaufland.
2: Best for you za 89. Vyber si cheese nebo iTwist a sestav si svou perfektní čtyřku. Best for you, jen za 89. Nyní v KFC.
1: Super prodloužený víkend. Od pátku cibule žlutá, kilo za 12,90. Losos obecný, filet 100 gramů za 28,90. A kunín, polotučné trvanlivé mléko z Kaufland Card Extra za 8,90. Kaufland.
3: Na první kolo jsem chvíli šetřil.
4: Skládalo se.
3: Já po prvním kopci taky. Na druhý jsem šetřil díl. Ale pak už to jelo. Táhlo mě to nahoru. Tak jsem přesedlal na silničku. A teď nás chce jezdit víc.
5: Takže elektrokolo.
6: A jaký je váš spořící cíl? Je normální chtít víc a víš. Raiffeisen Bank. Spořte výhodně se sazbou až 4,2% ročně na našem spořícím účtu.

0: Ani letos na Halloween nesmí chybět.
1: Taky!
0: Kinder dobroty. Kinder Halloween. Strašidelně dobrý.
2: Pupínek? Teď ne. Nemačkat, zalepit. Neviditelná náplast Garnier pomáhá redukovat pupínky už za 8 hodin. Podle 8 z 10 dotázaných je to nejméně viditelná náplast, kterou zkusili. A velký pupínek zalep novou ultra náplast. Pečuj o problematickou pleť i dlouhodobě s novým salicylovým sérem od Garnier.
3: Chcete u nás nakupovat za nejnižší ceny? S aplikací Můj Albert u nás tento týden dostanete řepkový olej Gustona za 25,90, jeho české máslo za 34,90 a mnohem víc. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a ušetřete nejvíc.
4: Betinko, podívej, co jsem koupil Božence k výročí. Myslíš, že se mi ta investice vyplatí? Hele, 1, 2, 3, 4, 5, kolik jich bylo? A běhej, rozpohybost třeba.
5: Stáhněte si aplikaci Smart Broker a investujte raději do akcí, fondů i ETF. Tiobanka, pro všechny pozemské radosti.
6: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až 1000 korun. A to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Innogy.
7: Tic-tac-tu.
8: Objev malinový svět na jedné straně a citronový na druhé. 2 světy, 1 tic-tac-tu. Otoč a vychutnej si oba.
9: Když má vaše miminko horečku a nemůže spát, nespíte ani vy. Když si dopřejete společný odpočinek, je jen na vás. My zajistíme rychlou a dlouhotrvající úlevu od horečky. Nurofen. Nechte horečku a bolest na nás.
10: Na všechny možné bolístky je tu nový Mixa Balmsika Plus. Regenerační balzám, který obnovuje pokožku až 8x rychleji. Vyvinutý pod lékařským dohledem. Mixa. Dopřejte tělu až 100 hodin hydratace s obnovujícím krémem Mixa Urea Sika Repair Plus.
11: Longevity znamená dlouhověkost. Lakalut Active jemné bělení chrání dásně a podporuje zdravé a přirozeně bílé zuby. Lakalut Active ochrana dásní a jemné bělení.
12: Lidské oko zachytí miliony barev během mrknutí. Každý detail, odstín, okamžik. Matone Vision, obohacená o zeaxantin, lutein a zinek. Pomáhá udržovat vaše oči zdravé. Matone Vision. Život v plném rozlišení.
13: Tobě jsem koupil vysavač na drobky.
14: Asi slušnej budget.
13: Bylo to...
15: úplně za hubičku.
16: Osvěžující cold brew vám doma na jedno kliknutí připraví kávovar ETA. Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
17: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na 1000 produktů. Kup se slevou třeba kávovar DeLonghi s osobním nastavením nebo sušičku prádla AEG s šetrným programem. Ušetři se slevovými kódy na alzad.cz.
18: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
19: Tak tady jste mě asi nečekali, co?
20: To tu ještě nebylo. Nová sezóna Naked Attraction odstartuje speciálním dílem. Influenceři se svlíknou pro dobrou věc.
19: A tentokrát si bude vybírat Monika.
21: Boxíky nahoru!
20: Start nové sezóny ve velkém stylu.
22: Co to je?
20: VIP Naked. Už ve čtvrtek ve 20:30 na Očku.

Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zvlhčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.

0: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si výhodně třeba nový Peugeot 208 nebo 2008. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
1: Chcete trávit podzim takto nebo takto? Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů. Začněte užívat jednou týdně Oscilocoxinum pro prevenci chřipkových stavů a užijte si podzim naplno. Chraňte své zdraví s Oscilocoxinem.
2: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Máslo v Bila klubu 250 gramů za 24,90 a Activia nápoj v Bila klubu za 21,90. Bila.
3: Děti věří, že zvládnete cokoliv. Na některé věci ale nemusíte být sami. Proto teď s životním pojištěním Flexi od Kooperativy dostanete dvakrát víc při diagnoze roztroušené sklerózy. Kooperativa.
2: U nás Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden rajčata šery za 29,90 a losos filet za 28,90. Bila.

0: Když dostaneš něco navíc, cítíš se navíc. ID Polo již od 599 tisíc korun. Nabito něčím navíc.
1: Volkswagen.
2: Král sírů. Jemně rozplývavý hermelín s příchutěmi, které nechává uzrát uvnitř. Užijte si chvíle, ve kterých se doslova rozplynete. Král sírů. Rozplývá se přímo královsky.
3: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
4: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Chcete zažít opičiny v exotice? Nebo dechberoucí mořeplavbu? A co takhle lyžovačku na Prašanu? U nás si vybere každý, už přes 100 let. Přímým letem za last minute ceny. Čedok, pořád je co objevovat.
5: Tak zase další rok, co to spolu táhnem? Prošli jsme si vším,

0: Šťastný život mazlíčků v Česku podporuje PEMI.
1: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
2: Postarejte se o svou budoucnost.
1: To dělají moderní lidé. Investují.
2: A na to mohou být hrdí.
1: Jejich peníze pracují v XTB.
3: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
4: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy nestratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
5: Poznejte Kia Sportage. Legendární SUV, které drží tempo s vámi. Se širokou nabídkou výkonných spalovacích i hybridních motorizací a 7letou zárukou. Kia Sportage. Nyní se zvýhodněním až 140 000 korun.
6: Kia. Movement that inspires.
7: A teď rychlovka. Máš ePET, takže?
8: Mám levnou energii.
7: Protože?
8: Jsem nahrál vyúčtování na ePET.cz.
9: Správně. S ePET máš hotovo do 3 minut. Vyřešte vše jednoduše online a sjednejte si elektřinu a plyn snadno u ePET. ePET. Život s lepší energií.
10: Tobě jsem koupil vysavač na drobky.
11: Asi slušnej budget.
10: Bylo to...
12: úplně za hubičku.
13: Osvěžující cold brew vám doma na jedno kliknutí připraví kávovar ETA. Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
14: Rybí prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
15: Jasněčka!
14: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.
16: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc... lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto. Nestačí. Malý pokoj. Nestačí.
17: Mít malé sny. Nestačí.
18: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
19: Spojte si služby a šetřete s balíčkem O2 Spolu. Stejně jako stovky tisíc domácností po celém Česku. Ověřte si na O2.cz, kolik z O2 Spolu ušetříte vy. O2. Více ze života.
20: Levněji nehledejte. Je tady opět Albert neporazitelný víkend. Cukr krupice bílý s apkou u nás za 10,90 a Bohemia Sekt za 99,90. Jen od pátku do neděle. Albert.
21: Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů, začněte užívat Oscilocoxinum pro prevenci chřipkových stavů. Oscilocoxinum.
22: 80kové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.
23: Tak tady jste mě asi nečekali, co?
24: To tu ještě nebylo. Nová sezóna Naked Attraction odstartuje speciálním dílem. Influenceři se svlíknou pro dobrou věc.
23: A tentokrát si bude vybírat Monika.
25: Boxíky nahoru!
24: Start nové sezóny ve velkém stylu.
25: Co to je?
24: VIP Naked. Už ve čtvrtek ve 20:30 na Očku.

0: Είναι πολύ πηχτό και ταυτόχρονα απαλό. Πρέπει να βρούμε αυτή τη συνταγή. Πρέπει να τριάξετε.
1: Jak to Češi dokázali, Petros?
2: Je to celé to mlíko.
1: Není možný.
3: Žádné tajemství. Z našeho nejlepšího mléka pro vás vyrábíme český řecký jogurt Greek. Olma, mléko naší země.
4: Děti věří, že zvládnete cokoliv. Na některé věci ale nemusíte být sami. Proto teď s životním pojištěním Flexi od Kooperativy dostanete dvakrát víc při diagnoze roztroušené sklerózy. Kooperativa.
5: Nejnižší ceny na trhu v drogerii Rossmann. Například antiperspiranty Nivea, různé druhy pro členy Rossmann klubu za 39,90. Nebo vlasová péče Elsev za 54,90. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
6: Život může být plný radosti a krásných vztahů. Ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
7: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
8: Postarejte se o svou budoucnost.
7: To dělají moderní lidé. Investují.
8: A na to mohou být hrdí.
7: Jejich peníze pracují v XTB.
9: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.

0: Když dostaneš něco navíc, cítíš se navíc. ID Polo již od 599 tisíc korun. Nabito něčím navíc.
1: Volkswagen.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Hrozny bílé 1 kg za 34,90 a prybináček při koupi od 3 kusů 19,90 za kus. Byla.
3: Guláš, to se snadno řekne, ale tchýně se kouká. Zvládnu to. Bude jí to chutnat.
4: Teda, Alenko, to voní báječně.
5: S kořením od Vitany to vždycky dobře dopadne. Vitana.
6: Velké sousto. Rozdělte si ho a dopřejte si to, po čem toužíte. Hned. Platbu si rozdělíte u vybraných prodejců. Teď s úrokem maximálně 6,9. Ať to peněženku nepálí. Více na homecredit.cz.
7: Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Schauma Repair & Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitamínem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Schauma Repair & Care. Objevte Schauma Repair & Care kondicionér ve spreji pro až o 100% hladší vlasy.
8: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Poříďte si výhodně třeba nový Peugeot 208 nebo 2008. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
9: Dokonalá tečka za vaším praním. Silan. Ještě vyšší úroveň dlouhotrvající svěžesti pro všechno vaše oblečení. Nyní i pro sportovní, džínové až po syntetiku. Silan. Dlouhotrvající svěžest na všechny textilie. A vyzkoušejte nyní i nové luxusní dlouhotrvající vůně.
10: Nice Price Combo? Teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
11: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
12: A dělají to taky ostatní?
11: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
13: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
14: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy nestratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
15: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak... Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí. Mít malé sny nestačí.
16: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
17: Když máte zafixovanou cenu u Eonu,
18: tak a máme klid, Jiřínko.
17: Víte přesně, jaká bude vaše neděle. I ta za 3 roky.

0: Nechte to na nás. E.ON.
1: Tady vám nesu něco z datártu, ať vám to na turnaji sluší, ne?
2: Killerce něco na styling a nechting.
3: No my si ani nevidíš.
1: Boholit. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
4: Asi slušnej budget.
1: Bylo to... úplně za hubičku.
5: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
6: Vzpomínáte? To byla doba.

0: No a teď se největší devadesátkový pecky vrací, aby bojovali o vaše hlasy. 90s Hit Paráda. V pátek na Očko Star.
1: Tak tady jste mě asi nečekali, co?
2: To tu ještě nebylo. Nová sezóna Naked Attraction odstartuje speciálním dílem. Influenceři se svlíknou pro dobrou věc.
1: A tentokrát si bude vybírat Monika.
3: Boxíky nahoru!
2: Start nové sezóny ve velkém stylu.
4: Co to je?
2: VIP Naked. Už ve čtvrtek ve 20:30 na Očku.

0: svět je tvé přehlídkové molo. Spolu s About You Fashion Week získej deals až do 50%. Nyní na About You.
1: Legendární KFC Twister ve čtyřech příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.
2: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
3: Co?
2: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
4: Chceš si užívat víc za méně? Tak to máš štěstí, protože jsou tu Allegro Days. Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se opakují každý měsíc. Objev třeba květinovou dekoraci Lego se slevou 25% jen za 1499 korun. Allegro.
5: Best for you za 89. Vyber si cheese nebo iTwist a sestav si svou perfektní čtyřku. Best for you, jen za 89. Nyní v KFC.
6: V Grand Optical s vámi máme mnoho společných příběhů. Někteří svěřili kus rodinné historie, jiní zase zachránili situaci na poslední chvíli. S roky navíc přicházejí nejen dobré příběhy, ale také slevy na stovky stylových obrouček. Ušetřete přesně tolik procent, kolik vám je let. Grand Optical.
7: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než obstojný. S partner s apkou bankovní koupíš bitcoin přímo v ní, bacha, je to volatilní aktivum.

0: Sberbanka.
1: Pořiďte si Redmi Note 17 Pro Max 5G s baterií s až 3denní výdrží. Se slevou a bonusem vás při odkupu vašeho telefonu může nový výjít již na 599 korun. T-Mobile.
2: Ani letos na Halloween nesmí chybět.
3: Taky!
2: Kinder dobroty. Kinder Halloween. Strašidelně dobrý.
4: Většinu věcí zvládneme snáze společně. Když se o riziko podělíme, vše je rázem jednodušší. To je náš princip v Unika. Lepší život společně. Unika.
5: V Globusu slavíme 30 let díky vám. Odměňte se skvělými cenami. Mléko polotučné za 8,90 s kartou Můj Globus. Nebo Pilsner Urquell půl litru za 25,90. Globus. Tady se svět točí díky vám.
6: Hned, jak si dočistíte zuby, přestane mnoho zubních past bojovat s bakteriemi. A to je problém. Ale Oral-B je jiná. Pracuje i mezi čištěními zubů a aktivně chrání před 90% bakterií. Takže začnete se zdravými a čistými zuby a máte je chráněné po celý den. Oral-B. Ochrana, která nikdy nekončí.
7: Přivítejte na palubě všechno, co máte rádi. Nový Leap Motor B03X za 560 tisíc korun. Nabitý radostmi. Leap Motor.
8: Některé změny vám mohou přinést více společných chvil, které si užijete naplno. S pomocí od Providentu to dáte s úsměvem. Pro všechny vaše malé i velké výzvy je tady půjčka desetinka. Je to jednoduché. Půjčte si třeba 20 tisíc a měsíčně splácejte jen desetinu. Provident. Spolu to zvládneme.
1: Pořiďte si ultratenký telefon Motorola Edge 70. Se slevou a bonusy vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 699 korun. T-Mobile.
9: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
10: Je.
11: Řekni heslo.
12: Opavia.
13: Minizvyky po našem, tak středeční videohry. Opavia, odrobek víc spolu.
14: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až tisíce korun. A to nejen letos, ale další tři zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na tři roky. Innogy.
15: V Kauflandu již od středy Superkauf. Rajčata Roma 500 gramů za 36,90. Jakobs Velvet instantní káva za 129,90. A Felix Fantastic kapsičky pro kočky za 269,90. Kaufland.
16: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Špičkový obraz televize Samsung, kterou rozhodně musíte mít, nyní za super cenu.
17: Hosti.
16: Datart. Opravdový elektrospecialista.
18: Lidské oko zachytí miliony barev během mrknutí. Každý detail, odstín, okamžik. Matony Vision. Obohacená o zeaxantin, lutein a zinek. Pomáhá udržovat vaše oči zdravé. Matony Vision. Život v plném rozlišení.
19: Čemku? Jenom jsem z okresu.
20: Z Finančáku? Tomu nekvůli, ty fakt to, že zahnuj. Já jsem věděl, že to smrdí. Nejsem tady.
19: Týden. Nezlobte se, ale manžel někde polituje, no.
21: Tak tomu tu cenu budete muset předat sama.
22: Abyste neměli ve financích holubník, je tady Fiobanka. Vše na jednom dvorku. Od účtů přes hypotéky až po investice. Fiobanka. Pro všechny pozemské radosti.
21: Fio.
23: Přivítejte Adama Mišíka,
24: Moniku Bagárovou,
23: Jakuba
24: Rybo,
23: Tomáše Zástěru,
24: Mikýř,
23: Tereza
24: Maškova,
23: René Dan,
24: Monika Tymková,
23: Petr
24: Švancara,
23: Martin
24: Hrada.
23: Jsme přátelé?
25: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
26: Návykový látky až po samotným přelnu.
27: Správně, jsi šikulka.
28: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
29: Pojďte se podívat.
30: Dej do ní svoji nabíječku.
31: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
32: Koťák Live, ve středu 19 hodin na Očko Star. A premiérové díly v pondělí a v úterý v 9 večer na Očku.

Vy si myslíte, že v první sezóně bylo málo holek? Tak dobře. Tentokrát to napravíme. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek ve 22 hodin na Očku.

0: Chcete trávit podzim takto nebo takto? Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů. Začněte užívat jednou týdně Oscilocoxinum pro prevenci chřipkových stavů a užijte si podzim naplno. Chraňte své zdraví s Oscilocoxinem.
1: Na první kolo jsem chvíli šetřil. Skládalo se. Já po prvním kopci taky. Na druhý jsem šetřil díl. Ale pak už to jelo. Táhlo mě to nahoru. Tak jsem přesedlal na silničku. A teď nás chce jezdit víc.
2: Takže elektrokolo.
3: A jaký je váš spořící cíl? Je normální chtít víc a víš. Raiffeisen Bank. Spořte výhodně se sazbou až 4,2% ročně na našem spořícím účtu.
4: Super prodloužený víkend. Od pátku cibule žlutá kilo za 12,90. Losos obecný filet 100 gramů za 28,90. A kunín polotučné trvanlivé mléko z Kaufland Card Extra za 8,90. Kaufland.
5: Děti věří, že zvládnete cokoliv. Na některé věci ale nemusíte být sami. Proto teď s životním pojištěním Flexi od Kooperativy dostanete dvakrát víc při diagnoze roztroušené sklerózy. Kooperativa.
6: Když má vaše miminko horečku a nemůže spát, nespíte

0: ani vy. Kdy si dopřejete společný odpočinek, je jen na vás. My zajistíme rychlou a dlouhotrvající úlevu od horečky. Nurofen. Nete horečku a bolest na nás.
1: Do domácností našich zákazníků dodáváme klid. Klid při užívání plynu i elektřiny. Klid díky dlouhodobě výhodným cenám. A jen s námi máte nově klid i díky pojištění Innogy Protect, za které nic neplatíte. Takže když vám třeba bouřka zničí televizi...
2: Nejde elektřina.
1: Zaplatíme vám novou. Innogy.
3: Mé oči vyprávějí můj příběh, ne můj věk. Nivea Cellular Epigenetics oční sérum s kryotechnologií. Okamžitě chladí, redukuje otoky a zlepšuje 4 známky stárnutí očního okolí. Nová řada Nivea Cellular Epigenetics.
4: Legendární KFC Twister ve 4 příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.
5: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
6: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Max Sport proteinová tyčinka za 29,90 a tuňákový salát za 39,90. Byla.
7: Best for you za 89. Vyber si cheese nebo iTwist a sestav si svou perfektní čtyřku. Best for you, jen za 89. Nyní v KFC.
8: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy neztratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám. Jägermeister.
9: Alzadny jsou tady a tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba kávovar DeLonghi s osobním nastavením nebo sušičku prádla AEG s šetrným programem. Ušetři se slevovými kódy na alzad.cz.
10: Naturamed pečuje o vaše zdraví již 20 let a rozdává Nuviton Pro zdarma. Nuviton Pro je Vitality komplex norského původu pro dlouhý a aktivní život. Právě teď můžete získat balení zdarma na Nuviton.cz nebo na bezplatné lince 800 800 807. Pečlivě vybrané látky, včetně koenzymu Q10 a revolučního NAD+, pro energii a zdraví vašich buněk. Navštivte Nuviton.cz nebo volejte bezplatnou linku 800 800 807. Nuviton Pro od Naturamed. Vitality komplex z Norska.
11: Antiperspiranty Nivea Black & White s technologií Dual Shield. S námi se můžete spolehnout na účinnou neviditelnou ochranu proti pocení i proti skvrnám na oblečení. Antiperspiranty Nivea Black & White. Nivea pro pleť. Nyní s vůněmi, kterým neodoláte. Nivea Black & White Authentic a Epic Night.
12: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
13: Tady vám nesu něco z Datártu. Killerce něco na styling a nechting. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
14: Asi slušnej budget.
13: Bylo to...
15: úplně za hubičku.
16: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
17: A teď rychlovka. Máš iPad, takže...
18: Mám levnou energii.
17: Protože...
18: jsem nahrál vyúčtování na iPad.cz.
19: Správně, s iPad máš hotovo do 3 minut. Vyřešte vše jednoduše online a sjednejte si elektřinu a plyn snadno u iPad. iPad, život s lepší energií.
20: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
21: Děkuju, Zlatane. A Tysone.
22: Investování znamená postarat se o svou budoucnost. To respektuju. Dáme si selfie?
20: Co děláte dnes, určuje, kde budete zítra.
22: Disciplína. To mám rád.
20: Přesně to dělají moderní lidé. Investují.
22: A právem na to mohou být hrdí.
20: Právem. Jejich peníze pracují v XTB.
23: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
24: Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů. Začněte užívat oscilokoxinum pro prevenci chřipkových stavů. Oscilokoxinum.
25: I'm on tonight, you know my hips don't lie, and I'm starting to feel your joy. Come on, let's go, real slow. Don't you see, baby, I see it's perfect.

sexy, sexy.

0: značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt různé druhy za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva Crema různé druhy kilo za 299,90. Kaufland.
1: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
2: Objevte kouzlo moderního industriálního programu Quant. Co třeba trendy útulná ložnice za polovinu? Nebo si za půlku běžné ceny dopřejete nový nábytek Quant do vašeho obýváku? Široká variabilita tohoto programu vás nadchne. A to není vše. Kromě toho využijte až do pondělí slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Skonto nábytek.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Špičkový obraz televize Samsung, kterou rozhodně musíte mít, nyní za super cenu.
4: Hosti.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Společně je podzim krásnější. V KIK najdete víc na každý den. S pletenými polovry už od 249 korun. Pro hřejivé okamžiky v každodenním životě a pro zvláštní momenty. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
6: ETA je tu pro Čechy. Nejen pro ty, co fandí hokeji a chodí na houby. Ale i pro ranní zombíky. Pro cukrholky. Pro gaučisty. Pro uždibovače. Vlnovlásky. Lufťáky. Pro velké šéfy. I mikrošéfy. Pro ty, kdo si váží opravdové lásky. I ty, kdo by se raději nevážili. ETA je tu pro všechny.
7: Velká slevová jízda je tady. Sedačky, postele, skříně, prostě všechno na míru teď pořídíte se slevou 40%. A skoro
8: nábytek. Žijeme to s vámi.
9: Platit méně, to je pocit vítězství. Nyní s Clubcard ušetříte 20% při nákupu vybraných stavebnic Lego. Tesco, počítejte s námi.
10: Guláš, to se snadno řekne. Ale Petrova máma se kouká. Co ta cibule? Je to správně hustý. Bude jí to chutnat.
11: Teda Alenko, to voní báječně.
12: S kořením od Vitany to vždycky dobře dopadne. Vitana.
13: Vybrat si střechu není těžký. Betonové tašky Betonpress jsou opravdu lehký kriky. A Betonpress vám dá 30 let záruky kriky.
14: Tak to je hezky kriky.
15: Betonpress. Patron lehkých betonových střech.
16: A teď si můžete na střechu vybrat extra tenkou plochou tašku Horizont.

0: Jednoduše skvělá.
1: Gemma mia.
2: Velká hvězda může vyrůst z každého. Proto dětem i letos v rámci projektu Puky pomáhají rozdělíme 11,5 milionu na turnaje, trenéry, adresy. Kaufland. Puky pomáhají.
3: Už teď vím o dětech, který budou jednou lepší než my.
4: Třeba tenhle, co mě dostal.
5: Tady vám nesu něco z datártu, ať vám to na turnaji sluší, ne?
6: Killerce něco na styling a nechting.
7: No my si ani nevidíš.
5: Boholit. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
8: Asi slušnej budget.
5: Bylo to... úplně za hubičku.
9: Nízké ceny, to je Chytrart. Datart.
10: Přivítejte na palubě všechno, co máte rádi. Nový Leap Motor B03X, nabitý radostmi. S cenou od 560 tisíc. Leap Motor.
11: Uzavřete spojenectví s Vodafone TV a sledujte jako první novou sérii Zrádců. V ceně základního tarifu získáte i Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. A k tomu více než 100 televizních programů. To vše za 198 korun na první dva měsíce na Vodafone TV. Vodafone.
12: V mojí lékárně nabízíme Lagosa. Podporuje játra při nahromadění tuku v důsledku nesprávného životního stylu. Lék Magnerot. Magnézium efektivně při stresu, svalových křečích i těhotenství. Galverde. Léčí bolest a zánět krku a dutiny ústní. Moje lékárna. Máme vás rádi.
13: Nové tělové sérum Nivea Repair & Care, vyvinuté ve spolupráci s dermatology, pomáhá obnovovat 5 známek suché pokožky již od prvního použití. Účinné složení posiluje kožní bariéru a poskytuje až 72 hodin hydratace. Vyzkoušejte řadu Nivea Repair & Care pro suchou pokožku.
14: Askorvita, to je imunita na prvním místě. Komplexní podpora imunity s vitaminem C, D a zinkem. Ve formě, kterou máte rádi.
15: Tak tady jste mě asi nečekali, co?
16: To tu ještě nebylo. Nová sezóna Naked Attraction odstartuje speciálním dílem. Influenceři se svlíknou pro dobrou věc.
15: A tentokrát si bude vybírat Monika.
17: Boxíky nahoru!
16: Start nové sezóny ve velkém stylu.
18: Co to je?
16: VIP Naked. Už ve čtvrtek ve 20:30 na Očku.

0: svět je tvé přehlídkové molo. Spolu s About You Fashion Week získej deals až do 50%. Nyní na About You.
1: Legendární KFC Twister ve čtyřech příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.
2: V Globusu slavíme 30 let díky vám. Odměňte se skvělými cenami. Okurka hadovka, kus za 11,90 s kartou Můj Globus. Nebo kuřecí prsní řízky, kilo za 99,90. Globus.
3: Úrok klesl na 3,75.
4: Cože?
5: Je.
3: Petře Hlušec, poslouchej, udělej to jako lidi. Ti si půjčují nejvýhodněji na zonky, na cokoliv potřebují. Teď s úrokem od 3,75% ročně.
4: Cože?
3: Raději to zakroužkuj. 3,75%. Zonky, lidé lidem.
6: Tohle až uvidíš, slepejš!
7: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
8: Ano. Ano. Ano.
7: A tohle?
8: Mm-hmm.
7: A tohle?
9: Ano!
10: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
7: A tohle?
8: Ano.
10: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
11: Best for you za 89. Vyber si cheese nebo eye twist a sestav si svou perfektní čtyřku. Best for you, jen za 89. Nyní v KFC.
12: Kauflandu již od středy Superkauf. Rajčata Roma 500 gramů za 36,90. Jakobs Velvet instantní káva za 129,90. A Felix Fantastic kapsičky pro kočky za 269,90. Kaufland.
13: Tady vám nesu něco z datártu. Killerce něco na styling a nechting. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
14: Asi slušnej budget.
13: Bylo to...
15: úplně za hubičku.
16: Nízké ceny, to je chytrát. Datart.
17: Ani letos na Halloween nesmíš

0: Kinder dobroty. Kinder Halloween. Strašidelně dobrý.
1: Pupínek? Teď ne. Nemačkat, zalepit. Neviditelná náplast Garnier pomáhá redukovat pupínky už za 8 hodin. Podle 8 z 10 dotázaných je to nejméně viditelná náplast, kterou zkusili. A velký pupínek zalep novou ultra náplast. Pečuj o problematickou pleť i dlouhodobě s novým salicylovým sérem od Garnier.
2: Na první kolo jsem chvíli šetřil. Skládalo se. Já po prvním kopci taky. Na druhý jsem šetřil díl. Ale pak už to jelo. Táhlo mě to nahoru. Tak jsem přesedlal na silničku. A teď nás chce jezdit víc.
3: Takže elektrokolo.
4: A jaký je váš spořící cíl? Je normální chtít víc a víš. Raiffeisen Bank. Spořte výhodně se sazbou až 4,2% ročně na našem spořícím účtu.
5: Super prodloužený víkend. Od pátku cibule žlutá kilo za 12,90. Losos obecný filet 100 gramů za 28,90. A kunín polotučné trvanlivé mléko z Kaufland Card Extra za 8,90. Kaufland.
6: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
7: Datart nákupy. Objevte vybrané mobilní telefony a ušetřete na nich až 20%.
8: Hustí.
7: Datart.
9: Tic tac tu.

0: otoč a vychutnej si oba.
1: Na všechny možné polístky je tu nový Mixa Balmsika Plus. Regenerační balzám, který obnovuje pokožku až 8x rychleji. Vyvinutý pod lékařským dohledem. Mixa. Dopřejte tělu až 100 hodin hydratace s obnovujícím krémem Mixa Urea Sika Repair Plus.
2: Přemku? Jenom z okresu.
3: Z finančáku? Tomu nekvůli, ty fakt to, že zahnuj. Já jsem věděl, že to smrdí. Nejsem tady.
2: Týden. Nezlobte se, ale manžel nikde polituje, no.
4: Tak tomu tu cenu budete muset předat sama.
0: Abyste neměli ve financích holubník, je tady Fiobanka. Vše na jednom dvorku. Od účtů přes hypotéky až po investice. Fiobanka. Pro všechny pozemské radosti.
4: Fio.
5: Chcete u nás nakupovat za nejnižší ceny? S aplikací Můj Albert u nás tento týden dostanete řepkový olej Gustona za 25,90, jeho české máslo za 34,90 a mnohem víc. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a ušetřete nejvíc.
6: Citroen Happy Days jsou tu. Vyberte si Citroen C3 od 355 tisíc, Berlingo od 459 tisíc nebo C5 Aircross od 665 tisíc. A zimní pneu dostanete k autu zdarma.
7: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až 1000 korun. A to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Innogy.
8: Když má vaše miminko horečku a nemůže spát, nespíte ani vy. Když si dopřejete společný odpočinek, je jen na vás. My zajistíme rychlou a dlouhotrvající úlevu od horečky. Nurofen. Nechte horečku a bolest na nás.
9: Longevity znamená dlouhověkost. Lakalut Active jemné bělení chrání dásně a podporuje zdravé a přirozeně bílé zuby. Lakalut Active, ochrana dásní a jemné bělení.
10: Přivítejte Adama Mišíka,
11: Moniku Bagárovou,
10: Jakuba
11: Rybo,
10: Tomáše Zástěru,
11: Vikýř,
10: Tereza
11: Maškova,
10: René Dan,
11: Monika Tymková,
10: Petr
11: Švancara,
10: Martin
11: Hrana.
12: Jsme přátelé?
13: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
14: Návykový látky až po samotným přelnu.
15: Správně, jsi šikulka.
16: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
17: Pojďte se podívat.
18: Dej do ní svoji nabíječku.
19: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
8: Koťák Live, ve středu 19 hodin na Očko Star. A premiérové díly v pondělí a v úterý v 9 večer na Očku.
2: Naked Attraction je zpátky.
12: Dobře to začíná.
2: Mladší.
5: Tak mi to zvedněte.
2: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
7: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
2: Jedna věc je ale stejná.
13: To je zážitek opravdu.
2: Odhalíme těla v přirozené kráse.
9: Já se kochám.
2: Naked Attraction Česko a Slovensko. Už ve čtvrtek ve 22 hodin na Očku.
16: Budeš to prostě milovat.

Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.

0: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a Holba Keprník světlý ležák za 13,90. Kaufland, moje první volba.
1: Tady vám nesu něco z datártu.
2: Killerce něco na styling a nechting.
1: A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
3: Asi slušný budget.
1: Bylo to... úplně za hubičku.
4: Nízké ceny, to je chytrát. Datart.
5: Objevte kouzlo moderního industriálního programu Quant. Co třeba trendy útulná ložnice za polovinu? Nebo si za půlku běžné ceny dopřejete nový nábytek Quant do vašeho obýváku? Široká variabilita tohoto programu vás nadchne. A to není vše. Kromě toho využijte až do pondělí slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku.
6: Je tu pro Čechy. Nejen pro ty, co fandí hokeji a chodí na houby. Ale i pro ranní zombíky. Pro cukrholky. Pro gaučisty. Pro uždibovače. Vlnovlásky. Lufťáky. Pro velké šéfy. I mikrošéfy. Pro ty, kdo si váží opravdové lásky. I ty, kdo by se raději nevážili. ETA je tu pro všechny.
7: Společně je podzim krásnější. V KIK najdete víc na každý den. Spletenými polovry už od 249 korun. Pro hřejivé okamžiky v každodenním životě a pro zvláštní momenty. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
8: Datart nákupy. Užijte si prémiový zvuk se Samsung Galaxy Buds 4 Pro za top cenu.
9: Pustí.
8: Datart.
10: Velká slevová jízda je tady. Sedačky, postele, skříně, prostě všechno na míru teď pořídíte se slevou 40%.
11: A Skol nábytek.
12: Žijeme to s vámi.
13: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
14: Svět je tvé přehlídkové molo. Spolu s About You Fashion Week získej deals až do 50%.

0: Tati, co je tohle za auto?
1: Taková moje srdcovka.
2: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
0: Nebo pro tebe, tati.
3: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
4: Chceš si užívat víc za méně? Tak to máš štěstí, protože jsou tu Allegro Days. Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se opakují každý měsíc. Objev třeba dětské kolo Allfran se slevou 20% jen za 3999 korun. Allegro.

0: prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Jedinečná akce v drogérii Teta. 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva 40% na celou značku Gillette. Navíc velké produkty na praní a mytí nádobí za nejnižší ceny. Drogérie Teta.
2: Do zlatova smažený sýr Novako. Pochoutka, kterou si dopřejete za pár minut i bez pracné přípravy. Jedinečná souhra mezi bramborovými kroketami Novako a lahodné chuti sýru, co vás přitáhne a nepustí. Je prostě... Novako. Přímo na váš stůl.
3: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
5: Dobré ráno, Lorenzo. No. Udělám si, co budu chtít já. OK. Díky, Rogere. Perfetto. DeLonghi. Horké i ledové, vždy perfetto.
6: Exotika bez přestupu.
7: Jasně, přestupujeme do plavek.
8: Vyrazte se ohřát do exotiky. Na invia.cz najdete tisíce zájezdů, včetně exotiky s přímým letem. Třeba Kenya, Dominikánská republika nebo Maledivy. Vybírejte na Invia.
9: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
10: Naked Attraction je zpátky.
11: Dobře to začíná.
10: Mladší.
11: Tyba, tak mi to zvedněte.
10: Odvážnější.
12: A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
13: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
14: Jedna věc je ale stejná.
15: To je zážitek opravdu.
14: Odhalíme těla v přirozené kráse.
11: Já se kochám.
14: Naked Attraction Česko a Slovensko. Už ve čtvrtek ve 22 hodin na Očku.
16: Budeš to prostě milovat.

0: vile je úrodička, jak má být.
1: Na český farmě vypěstovaná a sklizená ve správný čas. Mrkev křupe, jak se patří. A tenhle fešák? To je svěžest sama.
0: To je naše značka Česká farma. Ovoce a zelenina od prověřených českých farem. Byla. To dobré začíná u nás.
2: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
3: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
2: Tadá!
3: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
4: Nice Price Combo, teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
5: Tobě jsem koupil vysavač na drobky.
6: Asi slušnej budget.
5: Bylo to úplně za hubičku.
7: Trénujte naplno s Garmin Fenix 9 Pro s titanovým tělem a pokročilými funkcemi. Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
8: Pupínek? Teď ne. Nemačkat, zalepit. Neviditelná náplast Garnier pomáhá redukovat pupínky už za 8 hodin. Podle 8 z 10 dotázaných je to nejméně viditelná náplast, kterou zkusili. A velký pupínek zalep novou ultra náplast. Pečuj o problematickou pleť i dlouhodobě s novým salicylovým sérem od Garnier.
9: Král sírů. Jemně rozplývavý hermelín s příchutěmi, které nechává uzrát uvnitř. Užijte si chvíle, ve kterých se doslova rozplynete. Král sírů. Rozplývá se přímo královsky.
10: Výborně, odešel kotel. Nevadí, půjčíme, vyřešíme okamžitě, bez dokladu, stačí jeden podpísek.
11: My si půjčíme bezpečně.
10: Tady podpísek.
12: Ne, ne,
13: tady podpísek. Pali, pali, pali.
14: Sjednejte si půjčku raději u nás. Bezpečně, férově a na cokoliv. Komerční banka.
15: To je Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
16: Tento týden s Kaufland Card Extra. Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Nyní v Kauflandu.
17: Říká se, že kvůli úniku moči se máme cítit slabě. Stydět se za ní. Vážně? Je na čase změnit úhel pohledu. Tena Lord. Vyzkoušejte vzorky z toho. Tena.
18: Zasloužíš si velké, hřejivé, huňaťoučké obětí. Deko doma. Pohodlí, co pohladí.
19: Dobré ráno, Lorenzo. No. Udělám si, co budu chtít já. OK. Díky, Rogere. Perfetto. Delonghi. Horké i ledové, vždy perfetto.
20: Tati, promiň, ujel mi bos.
21: Občas se všechny sliby nedají dodržet.

0: Jsme tu pro opravdové chvíle mezi svými.
1: Úrok klesl na 3,75.
2: Cože?
1: Je, Petře Vlušec. Poslouchej, udělej to jako lidi. Ti si půjčují nejvýhodněji na Zonky, na cokoliv potřebují. Teď s úrokem od 3,75% ročně.
2: Cože?
1: Raději to zakroužkuji. 3,75%. Zonky, lidé lidem.
3: Tohle až uvidíš, lepejš!
4: Když hledáš nový styl, začni u studentské pečeti. Už to nejsou jen rozinky, želé a arašídy. Objev pestrost chutí a kombinací, které tě budou bavit. Studentská pečeť. Zakousni se do života.
5: Na Vinted může být všechno znova nové.
6: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
5: Ahoj, Sáro.
6: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
7: Přivítejte na palubě všechno, co máte rádi. Nový Leap Motor B03X za 560 tisíc korun. Nabitý radostmi. Leap Motor.
8: Až 6 let hladké pokožky? Objevte Braun Smart IPL, chytrou alternativu k laseru. Užívejte si až 6 let hladké pokožky.
9: Kupte si nyní Braun IPL 7 na Planeo a ušetřete až 20%.
10: Zavést děti do školy, pracovní schůzka, fitko. Home office, odvolat schůzku, zrušit fitko, přesunout dětskou oslavu.
11: Nenechte bolest v krku ovládnout váš den. Tantum Verde účinně ulevuje od bolesti a léčí zánět od prvních příznaků až po ty intenzivní. Tantum Verde. Léčba, které věřím.

0: do toho pohlaví a zaber. Zaber, zaber, jdi do toho pohlaví a zaber. Zaber, zaber, jdi do toho pohlaví a zaber. Zaber, zaber, jdi do toho pohlaví a zaber. Centr, pištěla, no tak hrej.
1: Vždyť si promítne, couvej.

0: Novinka. Horálky čokoládové. Ty odsedity.
1: Pupínek? Teď ne. Nemačkat. Zalepit. Neviditelná náplast Garnier pomáhá redukovat pupínky už za 8 hodin. Podle 8 z 10 dotázaných je to nejméně viditelná náplast, kterou zkusili. A velký pupínek zalep novou ultra náplast. Pečuj o problematickou pleť i dlouhodobě s novým salicylovým sérem od Garnier.
2: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
3: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
2: Tada!
3: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
4: Nice Price Combo, teď už super combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
5: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Usnadněte si vaření se spolehlivými spotřebiči ETA a ušetřete až 30%.
6: Hustí.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Král sýrů. Jemně rozplývavý hermelín s příchutěmi, které nechává uzrát uvnitř. Užijte si chvíle, ve kterých se doslova rozplynete. Král sýrů. Rozplývá se přímo královsky.
8: Přivítejte na palubě všechno, co máte rádi. Nový Leap Motor B03X za 560 tisíc korun. Nabitý radostmi. Leap Motor.
9: Když hledáš nový styl, začni u studentské pečeti. Už to nejsou jen rozinky, želé a arašídy. Objev pestrost chutí a kombinací, které tě budou bavit. Studentská pečeť. Zakousni se do života.
10: To je Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
11: Tento týden s Kaufland Card Extra. Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Nyní v Kauflandu.
12: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
13: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
14: Výborně, odešel kotel. Nevadí. Půjčíme, vyřešíme okamžitě, bez dokladu. Stačí jeden podpísek.
15: My si půjčíme bezpečně.
14: Tady podpísek.
16: Ne, ne. Tady podpísek. Pali, pali, pali.
17: Sjednejte si půjčku raději u nás. Bezpečně, férově a na cokoliv. Komerční banka.
18: Tati, promiň, ujel mi bos.
19: Občas se všechny sliby nedají dodržet.

0: Jsme tu pro opravdové chvíle mezi svými.
1: Zavést děti do školy, pracovní schůzka, fitko. Home office, odvolat schůzku, zrušit fitko, přesunout dětskou oslavu.
2: Nenechte bolest v krku ovládnout váš den. Tantum Verde účinně ulevuje od bolesti a léčí zánět od prvních příznaků až po ty intenzivní. Tantum Verde. Léčba, které věřím.
3: Úrok klesl na 3,75.
4: Cože?
3: Je. Petře Vlušec, poslouchej, udělej to jako lidi. Ti si půjčují nejvýhodněji na zonky.

0: teď s úrokem od 3,75% ročně.
1: Cože?
0: Raději to zakroužkuj. 3,75%. Zonky, lidé lidem.
2: Tohle až uvidíš, slepejš!
3: Dobré ráno, Lorenzo. No. Udělám si, co budu chtít já. Okej. Díky, Rogere. Perfetto. Delonghi. Horké i ledové, vždy perfetto.
4: Nový dětský tarif od O2 navržený s rodiči. Díky datové pojistce jim data nikdy úplně nedojdou, takže vám nezmizí z dohledu. Tarif pro děti s datovou pojistkou. O2. Více ze života.
5: Říká se, že kvůli úniku moči se máme cítit slabé. Stydět se za ní. Vážně? Je na čase změnit úhel pohledu. Tena LED. Vyzkoušejte vzorky zdáhle. Tena.
6: Až 6 let hladké pokožky? Objevte Braun Smart IPL, chytrou alternativu k laseru. Užívejte si až 6 let hladké pokožky.
7: Kupte si nyní Braun IPL 7 na Planeo a ušetřete až 20%.
8: Vzpomínáte? To byla doba.

0: aby bojovali o vaše hlasy. 90s hitparáda. V pátek na Očko Star.
1: Naked Attraction je zpátky.
2: Dobře to začíná.
1: Mladší.
3: Tak mi to zvedněte.
1: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
4: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
1: Jedna věc je ale stejná.
5: To je zážitek opravdu.
1: Odhalíme těla v přirozené kráse.
3: Já se kochám.
1: Naked Attraction Česko a Slovensko. Už ve čtvrtek ve 22 hodin na Očku.
6: Budeš to prostě milovat.

0: u nás v Bile rozhodně napečete výhodně. Hera 250 gramů, při koupi dvou kusů, 13,95 za kus a mandle v Bile klubu za 89,90. Bila.
1: Péče má mnoho podob. Pro členy Rossmann klubu máme akci 2+1 zdarma na všechny sprchové gely. A nebo 2+1 zdarma na všechny zubní pasty. Rossmann. A život je krásnější.
2: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
3: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
2: Tadá!
3: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
4: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto. Nestačí. Malý pokoj. Nestačí.
5: Mít malé sny. Nestačí.
6: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
7: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
8: A dělají to taky ostatní?
7: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
9: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
10: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
11: Sajos. Permanentní barvy na vlasy. Až 100% krytí šedin s ochranným keratinem. Pro až 100 dní profesionální barevné intenzity. Permanentní barvy na vlasy Sajos. You Intensified. Zintenzivněte svůj pohled s barvou na obočí. Sajos Brow Tint.
12: Děti věří, že zvládnete cokoliv. Na některé věci ale nemusíte být sami. Proto teď s životním pojištěním Flexi od Kooperativy dostanete dvakrát víc při diagnoze roztroušené sklerózy. Kooperativa.
13: Nice Price Combo, teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
14: Velké sousto. Rozdělte si ho a dopřejte si to, po čem toužíte. Hned. Platbu si rozdělíte u vybraných prodejců. Teď s úrokem maximálně 6,9. Ať to peněženku nepálí. Více na homecredit.cz.
15: Král sýrů. Jemně rozplývavý hermelín s příchutěmi, které nechává uzrát uvnitř. Užijte si chvíle, ve kterých se doslova rozplynete. Král sýrů. Rozplývá se přímo královsky.
16: Tati, promiň, ujel mi bus.
17: Občas se všechny sliby nedají dodržet.

0: dokonalá tečka za vaším praním. Silan. Ještě vyšší úroveň dlouhotrvající svěžesti pro všechno vaše oblečení. Nyní i pro sportovní, džínové až po syntetiku. Silan. Dlouhotrvající svěžest na všechny textilie. A vyzkoušejte nyní i nové luxusní dlouhotrvající vůně.
1: Tady vám nesu něco z Datártu. Killerce něco na styling a nechting. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
2: Asi slušnej budget.
1: Bylo to...
3: úplně za hubičku.
4: Nízké ceny, to je Chytrart. Datart.
5: Zavést děti do školy, pracovní schůzka, fitko. Home office, odvolat schůzku, zrušit fitko, přesunout dětskou oslavu.
6: Nenechte bolest v krku ovládnout váš den. Tantum Verde účinně ulevuje od bolesti a léčí zánět od prvních příznaků až po ty intenzivní. Tantum Verde. Léčba, které věřím.
7: To je Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
8: Tento týden s Kaufland Card Extra. Miller Milch, mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Nyní v Kauflandu.
9: Výborně, odešel kotel. Nevadí, půjčíme, vyřešíme okamžitě, bez dokladu, stačí jeden podpísek.
10: My si půjčíme bezpečně.
9: Tady podpísek.
11: Ne, ne, tady podpísek. Pan, pan, pan!
12: Sjednejte si půjčku raději u nás. Bezpečně, férově a na cokoliv. Komerční banka.
13: Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Schauma Repair & Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitamínem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Schauma Repair & Care. Objevte Schauma Repair & Care kondicionér ve spreji pro až o 100% hladší vlasy.
14: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
15: Naked Attraction je zpátky.
16: Dobře to začíná.
15: Mladší.
16: Tak mi to zvedněte.
15: Odvážnější.
17: A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
18: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
15: Jedna věc je ale stejná.
18: To je zážitek opravdu.
15: Odhalíme těla v přirozené kráse.
16: Já se kochám.
15: Naked Attraction Česko a Slovensko. Už ve čtvrtek ve 22 hodin na Očku.
17: Budeš to prostě milovat.

0: Já jsem myslel tady, tohleto.
1: Já bych tam zařval nejradši něco,
2: ale... Je to do silné?
1: Bude to silné.
0: Dávej ve.
2: No, třeba jste začet, tak
1: dávej ve. Dávej ve. Zaspíval. No, no, no. Ne, zařval.

Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň a požehnám pro všechny.

jako je třeba teď. Mám tisíc otázek, na žádnou vzpomínku si skládám obrázek. Z těžkých ran lížu se, včera jsme slavili.

0: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
1: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
0: Tadá!
1: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
2: Nice Price Combo? Teď už super combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
1: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
3: Pupínek? Teď ne. Nemačkat, zalepit. Neviditelná náplast Garnier pomáhá redukovat pupínky už za 8 hodin. Podle 8 z 10 dotázaných je to nejméně viditelná náplast, kterou zkusili. A velký pupínek zalep novou ultra náplast. Pečuj o problematickou pleť i dlouhodobě s novým salicylovým serem od Garnier.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Vsaďte na prvotřídní kvalitu a slevu až 20% u velkých spotřebičů Bosch.
5: Hustý.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
1: Král sýrů. Jemně rozplývavý hermelín s příchutěmi, které nechává uzrát uvnitř. Užijte si chvíle, ve kterých se doslova rozplynete. Král sýrů. Rozplývá se přímo královsky.
6: Přivítejte na palubě všechno, co máte rádi. Nový Leap Motor B03X za 560 tisíc korun. Nabitý radostmi. Leap Motor.
7: Zasloužíš si velké, hřejivé, huňaťoučké obětí. Deko doma. Pohodlí, co pohladí.
8: Zavést děti do školy, pracovní schůzka, fitko. Home office. Odvolat schůzku, zrušit fitko, přesunout dětskou oslavu.
9: Nenechte bolest v krku ovládnout váš den. Tantum Verde účinně ulevuje od bolesti a léčí zánět od prvních příznaků až po ty intenzivní. Tantum Verde. Léčba, které věřím.
10: Až 6 let hladké pokožky? Objevte Braun Smart IPL, chytrou alternativu k laseru. Užívejte si až 6 let hladké pokožky.
11: Kupte si nyní Braun IPL 7 na Planeo a ušetřete až 20%.
12: To je Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
13: Tento týden s Kaufland Card Extra. Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Nyní v Kauflandu.
14: Říká se, že kvůli úniku moči se máme cítit slabě. Stydět se za ní. Vážně? Je na čase změnit úhel pohledu. Tena Lid. Vyzkoušejte vzorky z dál. Tena.
15: Dobré ráno, Lorenzo. No. Udělám si, co budu chtít já. OK. Díky, Rogere. Perfetto. Delonghi. Horké i ledové, vždy perfetto.
16: Úrok klesl na 3,75.
17: Cože?
16: Je. Petře Vlušec, poslouchej, udělej to jako lidi. Ti si půjčují nejvýhodněji na zonky, na cokoliv potřebují. Teď s úrokem od 3,75% ročně.
17: Cože?
16: Raději to zakroužkuji. 3,75%. Zonky, lidé lidem.
18: Tohle až uvidíš, lepejš!
19: Na Vinted může být všechno znova nové.
8: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
2: Ahoj, Sáro.
8: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
10: Když hledáš nový styl, začni u studentské pečeti. Už to nejsou

0: jsou jen rozinky, želé a arašídy. Objev pestrost chutí a kombinací, které tě budou bavit. Studentská pečeť. Zakousni se do života.
1: Výborně, odešel kotel. Nevadí. Půjčíme, vyřešíme okamžitě bez dokladu. Stačí jeden podpísek.
2: My si půjčíme bezpečně.
1: Tady podpísek.
3: Ne, ne.
4: Tady podpísek.
5: Pali, pali, pali.
6: Sjednejte si půjčku raději u nás. Bezpečně, férově a na cokoliv. Komerční banka.
7: Tati, promiň, ujel mi bus.
8: Občas se všechny sliby nedají dodržet.

0: Jsme tu pro opravdové chvíle mezi svými.
1: 80kové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ paráda na Očko Star.
2: Vy si myslíte, že jste toho viděli už dost? Ani náhodou. My vás přesvědčíme o tom, že jste toho viděli ještě hodně málo. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek ve 22 hodin na Očku.

Amerika. Amerika.

Zeďa Čtvrtek Ráno.

0: Bílý prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
1: Jasněčka!
0: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.
2: Allegro! To musím také vyzkoušet!
3: A mají i tuhle megatelku!
4: A věci do školy!
5: A ještě něco!
2: Tenhle kanon!
6: Když něco, tak Allegro.
7: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí
8: jako blesk.
6: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
8: Tadá!
6: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
9: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí.
10: Mít malé sny nestačí.
11: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
6: Král sýrů. Jemně rozplývavý hermelín s příchutěmi, které nechává uzrát uvnitř. Užijte si chvíle, ve kterých se doslova rozplynete. Král sýrů. Rozplývá se přímo královsky.
12: Nice Price Combo? Teď už super combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
13: Pupínek? Teď ne. Nemačkat, zalepit. Neviditelná náplast Garnier pomáhá redukovat pupínky už za 8 hodin. Podle 8 z 10 dotázaných je to nejméně viditelná náplast, kterou zkusili. A velký pupínek zalep novou ultra náplast. Pečuj o problematickou pleť i dlouhodobě s novým salicylovým sérem od Garnier.
14: Tady vám nesu něco z datártu. Killerce něco na styling a nechting. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
15: Asi slušnej budget.
14: Bylo to...
16: Úplně za hubičku.
17: Nízké ceny, to je Chytrart. Datart.
18: To je Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
19: Tento týden z Kaufland Card Extra. Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Nyní v Kauflandu.
20: Říká se, že kvůli úniku moči se máme cítit slabě. Stydět se za ní. Vážně? Je na čase změnit úhel pohledu. Tena Lord. Vyzkoušejte vzorky z toho. Tena.
21: Úrok klesl na 3,75.
22: Cože?
21: Je. Petře Vlušec, poslouchej, udělej to jako lidi. Ti si půjčují nejvýhodněji na zonky, na cokoliv potřebují. Teď s úrokem od 3,75% ročně.
22: Cože?
21: Raději to zakroužkuji. 3,75%. Zonky, lidé lidem.
22: Tohle až uvidíš, slepejš!
23: Výborně, odešel kotel. Nevadí. Půjčíme, vyřešíme okamžitě bez dokladu. Stačí jeden podpísek.
24: My si půjčíme bezpečně.
23: Tady podpísek. Ne.
25: Tady podpísek.
26: Pan, pan, pan.
27: Sjednejte si půjčku raději u nás. Bezpečně, férově a na cokoliv. Komerční banka.
28: Tati, promiň, ujel mi bus.
6: Občas se všechny sliby nedají dodržet.

0: Jsme tu pro opravdové chvíle mezi svými.
1: Přivítejte na palubě všechno, co máte rádi. Nový Leap Motor B03X za 560 tisíc korun. Nabitý radostmi. Leap Motor.
2: Dobré ráno, Lorenzo. No. Udělám si, budu chtít já. OK. Díky, Rogere. Perfetto.
0: DeLonghi. Horké i ledové, vždy perfetto.
3: Až 6 let hladké pokožky? Objevte Braun Smart IPL, chytrou alternativu k laseru. Užívejte si až 6 let hladké pokožky. Kupte si nyní Braun IPL 7 na Planel a ušetřete až 20%.
4: Když hledáš nový styl, začni u studentské pečeti. Už to nejsou jen rozinky, želé a arašídy. Objev pestrost chutí a kombinací, které tě budou bavit. Studentská pečeť. Zakousni se do života.
5: Zavést děti do školy, pracovní schůzka, fitko. Office. Odvolat schůzku. Zrušit fitko. Přesunout dětskou oslavu.
6: Nenechte bolest v krku ovládnout váš den. Tantum Verde účinně ulevuje od bolesti a léčí zánět od prvních příznaků až po ty intenzivní. Tantum Verde. Léčba, které věřím.
7: Přivítejte Adama Mišíka,
8: Moniku Bagárovou,
7: Jakuba,
8: Rybo,
7: Tomáše Zástěru,
8: Mikýř,
7: Tereza,
8: Maškova,
7: René Dán,
8: Monika Tymkova,
7: Petr,
8: Švancara,
7: Martin,
8: Hrana.
9: Jsme přátelé?
10: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
11: Návykový látky až po samotným přelnu.
12: Správně, jsi šikulka.
13: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
14: Pojďte se podívat.
15: Dej do ní svoji nabíječku.
16: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
17: Koťák Live, ve středu 19 hodin na Očko Star. A premiérové díly v pondělí a v úterý v 9 večer na Očku.
18: Vy si myslíte, že jste toho viděli už dost? Ani náhodou. My vás přesvědčíme o tom, že jste toho viděli ještě hodně málo. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek ve 22 hodin na Očku.

0: Chcete trávit podzim takto nebo takto? Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů. Začněte užívat jednou týdně Oscillocoxinum pro prevenci chřipkových stavů a užijte si podzim naplno. Chraňte své zdraví s Oscillocoxinem.
1: Děti věří, že zvládnete cokoliv. Na některé věci ale nemusíte být sami. Proto teď s životním pojištěním Flexi od Kooperativy dostanete dvakrát víc při diagnoze roztroušené sklerózy. Kooperativa.

0: pohodlí, o kterém se vám ani nezdálo. Nový Volkswagen Multivan s celkovým zvýhodněním až 280 tisíc korun. Nový Multivan. Prostor pro celou rodinu.
1: Přijďte si do Billy pro ještě výhodnější čerstvost. Brambory pozdní za 11,90 nebo vepřová plec bez kosti za 49,90. Billa.

0: Když dostaneš něco navíc, cítíš se navíc. ID Polo již od 599 tisíc korun. Nabito něčím navíc. Volkswagen.
1: Má to smysl. Přijďte plasty. Vytříděné plasty se k nám vrátí jako recykláty, obaly nebo třeba textil.
2: Čeče, makáme cementí!
1: Vrátí se i v podobě stavebního materiálu nebo se promění v teplo. Má to smysl. Přijďte odpad.
3: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
4: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
5: Nový dětský tarif od O2 navržený s rodiči. Díky datové pojistce jim data nikdy úplně nedojdou, takže vám nezmizí z dohledu. Tarif pro děti s datovou pojistkou. O2. Více ze života.
6: Nice Price Combo? Teď už super combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
7: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy neztratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
8: Když jde o výkon, na kompromisy není čas. V dílně, na okruhu, na stavbě nebo na zahradě. Ať už čelíte jakékoliv výzvě, profesionálové očekávají maximum. Einhell. Power wherever you need it.
9: Naturamed pečuje o vaše zdraví již 20 let a rozdává Hepactum Forte zdarma. Hepactum Forte s ostropestřcem mariánským podporuje zdraví jater. Právě teď můžete získat měsíční balení zdarma na hepactum.cz nebo na bezplatné lince 800 920 920. 6 aktivních látek pro zdraví vašich jater v jedné kapsli denně. Navštivte hepactum.cz nebo volejte bezplatnou linku 800 920 920. Hepactum Forte od Naturamed. Přírodní očista jater z Norska.
10: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Usnadněte si vaření se spolehlivými spotřebiči ETA a ušetřete až 30%.
11: Hosti.
10: Datart. Opravdový.

0: elektrospecialista. Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Chcete zažít opičiny v exotice? Nebo dechberoucí moře plavbu? A co takhle lyžovačku na Prašanu? U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Přímým letem za last minute ceny. Čedok. Pořád je co objevovat.
1: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
2: Děkuju, Zlatane. A Tysone.
3: Investování znamená postarat se o svou budoucnost. To respektuju. Dáme si selfie?
1: Co děláte dnes, určuje, kde budete zítra.
3: Disciplína. To mám rád.
1: Přesně to dělají moderní lidé. Investují.
3: A právem na to mohou být hrdí.
1: Právem. Jejich peníze pracují v XTB.
4: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
5: A teď rychlovka. Máš iPad, takže...
6: Mám levnou energii.
5: Protože...
6: Jsem nahrál vyúčtování na iPad.cz.
7: Správně. S iPad máš hotovo do 3 minut. Vyřešte vše jednoduše online a sjednejte si elektřinu a plyn snadno u iPad. iPad. Život s lepší energií.
8: Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů. Začněte užívat Oscilocoxinum pro prevenci chřipkových stavů. Oscilocoxinum.
9: 80kové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ paráda na Očko Star.
10: Naked Attraction je zpátky.
11: Dobře to začíná.
10: Mladší.
12: Tak mi to zvedněte.
10: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
13: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
10: Jedna věc je ale stejná.
13: To je zážitek opravdu.
10: Odhalíme těla v přirozené kráse.
12: Já se kochám.
10: Naked Attraction Česko a Slovensko. Už ve čtvrtek ve 22 hodin na Očku.
14: Budeš to prostě milovat.
15: Let's go. Real slow. Don't you see that your scene is perfect?

0: Legendární KFC Twister ve čtyřech příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.
1: Pupínek? Teď ne. Nemačkat, zalepit. Neviditelná náplast Garnier pomáhá redukovat pupínky už za 8 hodin. Podle 8 z 10 dotázaných je to nejméně viditelná náplast, kterou zkusili. A velký pupínek zalep novou ultra náplastí. Pečuj o problematickou pleť i dlouhodobě s novým salicylovým sérem od Garnier.
2: V Globusu slavíme 30 let díky vám. Odměňte se skvělými cenami. Mléko polotučné za 8,90 s kartou Můj Globus. Nebo Pilsner Urquell půl litru za 25,90. Globus, tady se svět točí díky vám.
3: Úrok klesl na 3,75.
4: Cože?
3: Je. Petře Vlušec, poslouchej, udělej to jako lidi. Ti si půjčují nejvýhodněji na zonky, na cokoliv potřebují. Teď s úrokem od 3,75% ročně.
4: Cože?
3: Raději to zakroužkuji. 3,75%. Zonky, lidé lidem.
4: Tohle až uvidíš, lepejš!
5: Na všechny možné bolístky je tu nový Mixa Balmsika Plus. Regenerační balzám, který obnovuje pokožku až 8x rychleji. Vyvinutý pod lékařským dohledem. Mixa. Dopřejte tělu až 100 hodin hydratace s obnovujícím krémem Mixa Urea Sika Repair Plus.
6: Best for you za 89. Vyber si cheese nebo eye twist a sestav si svou perfektní čtyřku. Best for you, jen za 89. Nyní v KFC.
7: V Kauflandu již od středy Superkau. Rajčata Roma 500 gramů za 36,90. Jakobs Velvet instantní káva za 129,90. A Felix Fantastic kapsičky pro kočky za 269,90. Kaufland.
8: Na první kolo jsem chvíli šetřil.
9: Skládalo se.
8: Já po prvním kopci taky. Na druhý jsem šetřil díl, ale pak už to jelo. Táhlo mě to nahoru. Tak jsem přesedlal na silničku. A teď nás chce jezdit víc.
10: Takže elektrokolo.
11: A jaký je váš spořící cíl? Je normální chtít víc a víš. Raiffeisen Bank. Spořte výhodně se sazbou až 4,2% ročně na našem spořícím účtu.
7: Super prodloužený víkend. Od pátku cibule žlutá kilo za 12,90. Losos obecný filet 100 gramů za 28,90. A kunín polotučné trvanlivé mléko z Kaufland Card Extra za 8,90. Kaufland.
12: Ani letos na Halloween nesmí chybět.
13: Tati!
12: Kinder dobroty. Kinder Halloween. Strašidelně dobrý.
14: Anti-aging? To je minulost. Nivea Cellular Epigenetics Serum s průlomovou látkou Epicelin podporuje dlouhověkost pleti a zlepšuje 10 známek jejího stárnutí. Nová řada Nivea Cellular Epigenetics.
15: Chcete u nás nakupovat za nejnižší ceny? S aplikací Můj Albert u nás tento týden dostanete řepkový olej Gustona za 25,90, jeho české máslo za 34,90 a mnohem víc. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a ušetřete nejvíc.
16: Když má vaše miminko horečku a nemůže spát, nespíte ani vy. Když si dopřejete společný odpočinek, je jen na vás. My zajistíme rychlou a dlouhotrvající úlevu od horečky. Nurofen. Nechte horečku a bolest na nás.
17: Lidské oko zachytí miliony barev během mrknutí. Každý detail, odstín, okamžik. Matone Vision. Obohacená o zeaxantin, lutein a zinek. Pomáhá udržovat vaše oči zdravé. Matone Vision. Život v plném rozlišení.
18: Každý rodič umí něco jedinečného.
19: Mama, mluvit dětskou řečí, to umí maminka.
2: Dát ti pocit výjimečnosti, to umí tatínek.
7: A podporovat tvůj zdravý vývoj, to umí Beba. Od světové jedničky v dětské výživě.
5: Tobě jsem koupil vysavač na drobky.
3: Asi slušný budget.
5: Bylo to...
10: úplně za hubičku.
4: Osvěžující cold brew vám doma na jedno kliknutí připraví kávovar ETA. Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
9: Tic tac tu.
8: Objev malinový svět na jedné straně a citronový na druhé. Dva světy, jeden tic-tac-tu. Otoč a vychutnej si oba.
1: Antiperspiranty Nivea Black & White s technologií Dual Shield. S námi se můžete spolehnout na účinnou neviditelnou ochranu proti pocení i proti skvrnám na oblečení. Antiperspiranty Nivea Black & White. Nivea pro pleť. Nyní s vůněmi, kterým neodoláte. Nivea Black & White Authentic a Epic Night.
13: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až tisíce korun.

0: A to nejen letos, ale další tři zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na tři roky. Innogy.
1: Pěkný hodinky. Dá se s nima platit?
2: Jasně. Bezkontaktně.
1: No vidá, funguje to.
3: Co to je?
1: Platební brána na poplatky za průjezd.
3: Vždyť to je moje cesta.
1: Moje.
3: Koupil jsem ji.
4: A co ne, tady blbnete?
1: Počkej, kam jdeš, nechoď tam.
3: Ale že jste to vy.
1: Tak za 5 výjezdů dostanete návrat zdarma.
5: Náš účet je bez poplatků a bez podmínek. Takže nešlápnete vedle. Fiobanka. Pro všechny pozemské radosti.
1: Jo.
6: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
7: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.

Yes. This is Miss Smith. You are so sexy. You are one hot mama.

0: nebo C5 Aircross od 665 tisíc. A zimní pneu dostanete k autu zdarma.
1: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
0: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
1: Tada!
0: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
2: V Bile je úrodička, jak má být.
3: Na české farmě vypěstovaná a sklizená ve správný čas. Mrkev křupe, jak se patří. A tenhle fešák, to je svěžest sama.
2: To je naše značka Česká farma. Ovoce a zelenina od prověřených českých farem. Bila, to dobré začíná u nás.
0: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
4: Nice Price Combo, teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
5: Pupínek? Teď ne. Nemačkat, zalepit. Neviditelná náplast Garnier pomáhá redukovat pupínky už za 8 hodin. Podle 8 z 10 dotázaných je to nejméně viditelná náplast, kterou zkusili. A velký pupínek zalep novou ultra náplast. Pečuj o problematickou pleť i dlouhodobě s novým salicylovým sérem. Od Garnier.
6: Král sírů. Jemně rozplývavý hermelín s příchutěmi, které nechává uzrát uvnitř. Užijte si chvíle, ve kterých se doslova rozplynete. Král sírů. Rozplývá se přímo královsky.
7: Tobě jsem koupil vysavač na drobky.
8: Asi slušnej budget.
7: Bylo to...
9: úplně na hubičku.
10: Trénujte naplno s Garmin Fenix 9 Pro s titanovým tělem a pokročilými funkcemi. Nízké ceny, to je Chytrart. Dotart.
11: Až 6 let hladké pokožky? Objevte Braun Smart IPL, chytrou alternativu k laseru. Užívejte si až 6 let hladké pokožky.
12: Kupte si nyní Braun IPL 7 na Planeo a ušetřete až 20%.
13: Výborně, odešel kotel. Nevadí, půjčíme, vyřešíme okamžitě, bez dokladu, stačí jeden podpísek.
14: My si půjčíme bezpečně.
13: Tady podpísek. Ne, ne, tady podpísek.
15: Sjednejte si půjčku raději u nás. Bezpečně, férově a na cokoliv. Komerční banka.
16: Zavést děti do školy, pracovní schůzka, fitko.
17: Home office, odvolat schůzku, zrušit fitko, přesunout dětskou oslavu.
18: Nenechte bolest v krku ovládnout váš den. Tantum Verde účinně ulevuje od bolesti a léčí zánět od prvních příznaků až po ty intenzivní. Tantum Verde. Léčba, které věřím.
19: Dobré ráno, Lorenzo. No. Udělám si, co budu chtít já. OK. Díky, Rogere.
20: Delonghi. Horké i ledové, vždy perfetto.
21: To je Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
22: Tento týden s Kaufland Card Extra. Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Nyní v Kauflandu.
23: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
24: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
25: Úrok klesl na 3,75.
26: Cože?
25: Je, Petře Vlušec. Poslouchej, udělej to jako lidi. Ti si půjčují nejvýhodněji na zonky, na cokoliv potřebují. Teď s úrokem od 3,75% ročně.
26: Cože?
25: Raději to zakroužkuj. 3,75%. Zonky, lidé lidem.
26: Tohle až uvidíš, slepejš!
27: Když hledáš...

0: Váš nový styl. Začni u studentské pečeti. Už to nejsou jen rozinky, želé a arašídy. Objev pestrost chutí a kombinací, které tě budou bavit. Studentská pečeť. Zakousni se do života.
1: Tati, promiň, ujel mi bus.
2: Občas se všechny sliby nedají dodržet.

0: Jsme tu pro opravdové chvíle mezi svými.
1: Naked Attraction je zpátky.
2: Dobře to začíná.
1: Mladší.
3: Tak mi to zvedněte.
1: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
4: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
1: Jedna věc je ale stejná.
5: To je zážitek opravdu.
1: Odhalíme těla v přirozené kráse.
3: Já se kochám.
1: Naked Attraction Česko a Slovensko. Už ve čtvrtek ve 22 hodin na Očku.
6: Budeš to prostě milovat.

0: Letos na Halloween nesmí chybět.
1: Taky!
0: Kinder dobroty. Kinder Halloween. Strašidelně dobrý.
2: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba produkty Sonos a vytvoř si domácí kino s výkonným soundbarem, reproduktory a

0: subwooferem. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
1: Je.
2: Řekni heslo.
1: Opavia.
2: Mini zvyky po našem. Středeční videohry. Opavia. Odrobek víc spolu.
3: Nice Price Combo, teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
4: Schwarzkopf Gliss. Moje sebevědomí začíná u vlasů. Když jsou suché a poškozené, potřebuju péči, která je posílí. Nový Gliss Ultimate Repair Bonding Spray. Obnovuje mikrovazby pro viditelně méně poškození už po jednom použití. Lehký jako spray, intenzivní jako kůra. Gliss Ultimate Repair od Schwarzkopf. For every you.
5: V Grand Optical s vámi máme mnoho společných příběhů. Někteří svěřili kus rodinné historie, jiní zase zachránili situaci na poslední chvíli. S roky navíc přicházejí nejen dobré příběhy, ale také slevy na stovky stylových obrouček. Ušetřete přesně tolik procent, kolik vám je let. Grand Optical.
6: Když hledáš nový styl, začni u studentské pečeti. Už to nejsou jen rozinky, želé a arašídy. Objev pestrost chutí a kombinací, které tě budou bavit. Studentská pečeť. Zakousni se do života.
7: Ikona, která stála u zrodu řady Q. SUV s velkorysým prostorem. Elegance a nadčasový design. Pokročilé technologie. Nová definice legendy. To je Audi Q7. Audi. Náskok díky technice.
8: Když máte zafixovanou cenu u Eonu,
9: tak a máme klid, Jiřínko.
8: Víte přesně, jaká bude vaše neděle. I ta za 3 roky.

0: Nechte to na nás. E.ON.
1: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy nestratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
2: To byl den. Zasloužíš si velké, hřejivé, heboučké, mazlivé pohodlí. Chraňte své pohodlí s potahy na sedačky Deko Doma. Prodlužte život sedačky, prodlužte své pohodlí. Deko Doma. Pohodlí, co pohladí.
3: Hned, jak si dočistíte zuby, přestane mnoho zubních past bojovat s bakteriemi. A to je problém. Ale Oral-B je jiná. Pracuje i mezi čištěními zubů a aktivně chrání před 90% bakterií. Takže začnete se zdravými a čistými zuby a máte je chráněné po celý den. Oral-B. Ochrana, která nikdy nekončí.
4: Přivítejte na palubě všechno, co máte rádi. Nový Leap Motor B03X. Za 560 tisíc korun. Nabitý radostmi. Leap Motor.
5: Tady vám nesu něco z datártu. Killerce něco na styling a nechting. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
6: Asi slušnej budget.
5: Bylo to...
7: Úplně za hubičku.
8: Nízké ceny, to je chytrát. Datart.
9: Konečně make-up i pro zralou pleť. Nový balzámový make-up s lehkou texturou obsahuje 80% pečujících složek ve vašem odstínu. Pomáhá pleť hydratovat a rozjasnit mi ji. True Match Hyaluron Tinted Balm od L'Oréal Paris. Vy za to stojíte. Dopřejte rtům hydrataci a intenzivní barvu s rtěnkou Color Rich.
10: Úrok klesl na 3,75.
11: Cože?
10: Je. Petřev Hlušec, poslouchej, udělej to jako lidi. Ti si půjčují nejvýhodněji na zonky, na cokoliv potřebují. Teď s úrokem od 3,75% ročně.
11: Cože?
10: Raději to zakroužkuji. 3,75%. Zonky, lidé lidem.
12: Tohle až uvidíš, lepejš!
13: Nátlak, podezřelej odkaz, jasná kyberšmejdská hvězda. Přišlo vám něco podezřelýho? Pošlete mi to na WhatsApp, poradím, co dál.
14: O2, více ze života.
15: Svět je tvé přehlídkové molo. Spolu s About You Fashion Week získej deals až do 50%. Nyní na About You.
16: Tati, promiň, ujel mi bus.
17: Občas se všechny sliby nedají do

0: Jsme tu pro opravdové chvíle mezi svými.
1: Jen do toho, klidně mi nalož. Ještě papriku, cibuli, to je ono.
2: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
1: Při nakládání.
3: Tak tady jste mě asi nečekali, co?
4: To tu ještě nebylo. Nová sezóna Naked Attraction odstartuje speciálním dílem. Influenceři se svlíknou pro dobrou věc.
3: A tentokrát si bude vybírat Monika.
5: Boxíky nahoru!
4: Start nové sezóny ve velkém stylu.
6: Co to je?
4: VIP Naked. Už ve čtvrtek ve 20.30 na Očku.
7: Come on, let's go. Real slow. Don't you see, baby, I see it's perfect.

0: Nice Price Combo, teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
1: Ani letos na Halloween nesmí chybět.
2: Taky!
1: Kinder dobroty. Kinder Halloween. Strašidelně dobrý.
3: Velká slevová jízda je tady. Sedačky, postele, skříně, prostě všechno na míru teď pořídíte se slevou 40%.
4: A Skol Nábytek.
5: Žijeme to s vámi.
6: Je.
7: Řekni heslo.
8: Opavia.
9: Minizvyky po našem. Středeční videohry. Opavia. Odrobek víc spolu.
10: Tobě jsem koupil vysavač na drobky.
11: Asi slušný budget.
10: Bylo to... Úplně za hubičku.

0: Pro Stita novým tělem a pokročilými funkcemi. Nízké ceny, to je Chytrart. Datart.
1: Když hledáš nový styl, začni u studentské pečeti. Už to nejsou jen rozinky, želé a arašídy. Objev pestrost chutí a kombinací, které tě budou bavit. Studentská pečeť. Zakousni se do života.
2: V Grand Optical jsme hrdí na to, že vám pomáháme vidět lépe. Třeba když nemůžete přečíst pohádku do šťastného konce. Navštivte naše profesionální optometristy, kteří vám změří zrak již za 15 minut. Bez čekání a nyní zdarma při objednání online. Neváhejte a objednejte si ještě dnes. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
3: Schwarzkopf Gliss. Moje sebevědomí začíná u vlasů. Když jsou suché a poškozené, potřebuju péči, která je posílí. Nový Gliss Ultimate Repair Bonding Spray obnovuje mikrovazby pro viditelně méně poškození už po jednom použití. Lehký jako spray, intenzivní jako kůra. Gliss Ultimate Repair od Schwarzkopf. Forever you.
4: Ah, to byl den. Zasloužíš si velké, hřejivé, heboučké, mazlivé pohodlí. Chraňte své pohodlí s potahy na sedačky Deko Doma. Prodlužte život sedačky, prodlužte své pohodlí. Deko Doma. Pohodlí, co pohladí.
5: Ikona, která stála u zrodu řady Q. SUV s velkorysým prostorem. Elegance a nadčasový design. Pokročilé technologie. Nová definice legendy. To je Audi Q7. Audi. Náskok díky technice.
6: Nátlak. Podezřelej odkaz. Jasná kyberšmejdská hvězda. Přišlo vám něco podezřelýho? Pošlete mi to na WhatsApp. Poradím, co dál.
7: O2. Více ze života.
8: Konečně make-up i pro zralou pleť. Nový balzámový make-up s lehkou texturou obsahuje 80% pečujících složek ve vašem odstínu. Pomáhá pleť hydratovat a rozjasnit mi ji. Trumeč Hyaluron Tinted Balm od L'Oréal Paris. Vy za to stojíte. Dopřejte rtům hydrataci a intenzivní barvu s rtěnkou Color Rich.
9: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy neztratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
10: Dobré ráno, Lorenzo. No. Udělám si, co budu chtít já. OK. Díky, Rogere. Perfetto. Delonghi. Horké i ledové, vždy perfetto.
11: Svět je tvé přehlídkové molo. Spolu s About You Fashion Week. Získej deals až do 50%. Nyní na About You.
12: Úrok klesl na 3,75.
13: Cože?
12: Je. Petře Vlušec. Poslouchej, udělej to jako lidi. Ti si půjčují nejvýhodněji na zonky, na cokoliv potřebují. Teď s úrokem od 3,75% ročně.
13: Cože?
12: Raději to zakroužkuji. 3,75%. Zonky, lidé lidem.
13: Tohle až uvidíš, slepejš!
14: Tady je tričko s odvěkými skvrnami.
15: Destructo skvrnum!
16: Freshissimo! Ferum intensum!
14: A je to. Není to zas tak špatné.
17: Nechcete vyzkoušet nový Ariel Ultra Powerbot? Je větší a obsahuje odstraňovač skvrn. Tak a je to. Žádná kouzla. Jen jeden Ariel Ultra Powerbot. Vždy uchovávejte mimo dosah dětí.
18: Jen do toho! Pořádně mi zatop! Přidej zeleninu? Ještě!
19: To je ono.
20: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
18: Na pánvi.
21: Tati, promiň. Ujel mi bos.
22: Občas se všechny sliby nedají dodržet.

0: Jsme tu pro opravdové chvíle mezi svými.
1: Dobrý por. Auaj, co to bylo? Ale pozemšťané zas hrají fotbal a jeden z nich si dal evidentně Red Bull.
2: Red Bull vám dává křídla.
3: Naked Attraction je zpátky.
4: Dobře to začíná.
3: Mladší.

0: vy to zvedněte.
1: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
2: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
1: Jedna věc je ale stejná.
3: To je zážitek opravdu.
1: Odhalíme těla v přirozené kráse.
0: Já se kochám.
1: Naked Attraction Česko a Slovensko. Už ve čtvrtek ve 22 hodin na Očku.
4: Budeš to prostě milovat.

0: Letos na Halloween nesmí chybět.
1: Taky!
0: Kinder dobroty. Kinder Halloween. Strašidelně dobrý.
2: V Bile je úrodička, jak má být.
3: Na české farmě vypěstovaná a sklizená ve správný čas. Mrkev křupe, jak se patří. A tenhle fešák? To je svěžest sama.
2: To je naše značka Česká farma. Ovoce a zelenina od prověřených českých farem. Byla. To dobré začíná u nás.
4: Ikona, která stála u zrodu řady Q. SUV s velkorysým prostorem. Elegance a nadčasový design. Pokročilé technologie. Nová definice legendy. To je Audi Q7. Audi. Náskok díky technice.
5: Schwarzkopf Gliss. Moje sebevědomí začíná u vlasů. Když jsou suché a poškozené, potřebuju péči, která je posílí. Nový Gliss Ultimate Repair Bonding Spray obnovuje mikrovazby pro viditelně méně poškození už po jednom použití. Lehký jako spray, intenzivní jako kůra. Gliss Ultimate Repair od Schwarzkopf. Forever you.
6: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Špičkový obraz televize Samsung, kterou rozhodně musíte mít, nyní za super cenu.
7: Pusti.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Je. Yeah.
9: Řekni heslo.
8: Opávia.
9: Minizvyky po našem. Středeční.

0: videohry. Opavia. Odrobek víc spolu.
1: V Grand Optical s vámi máme mnoho společných příběhů. Někteří svěřili kus rodinné historie, jiní zase zachránili situaci na poslední chvíli. S roky navíc přicházejí nejen dobré příběhy, ale také slevy na stovky stylových obrouček. Ušetřete přesně tolik procent, kolik vám je let. Grand Optical.
2: Přivítejte na palubě všechno, co máte rádi. Nový Leap Motor B03X za 560 tisíc korun. Nabitý radostmi. Leap Motor.
3: Úrok klesl na 3,75.
4: Cože?
3: Je.
4: Petře Vlušec.
3: Poslouchej, udělej to jako lidi. Ti si půjčují nejvýhodněji na zonky, na cokoliv potřebují. Teď s úrokem od 3,75% ročně.
4: Cože?
3: Raději to zakroužkuji. 3,75%. Zonky, lidé lidem.
4: Tohle až uvidíš, slepejš!
5: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy nestratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
6: Hned, jak si dočistíte zuby, přestane mnoho zubních past bojovat s bakteriemi. A to je problém. Ale Oral-B je jiná. Pracuje i mezi čištěními zubů a aktivně chrání před 90% bakterií. Takže začnete se zdravými a čistými zuby a máte je chráněné po celý den. Oral-B. Ochrana, která nikdy nekončí.
7: Nátlak. Podezřelej odkaz. Jasná kyberšmejdská hvězda. Přišlo vám něco podezřelýho? Pošlete mi to na WhatsApp. Poradím, co dál.
8: O2. Více ze života.
9: Svět je tvé přehlídkové molo. Spolu s About You Fashion Week. Získej deals až do 50%. Nyní na About You.
10: Víte, když máte dobrou energii, všechno do sebe perfektně zapadá. Teď se to tak nějak hladce, jako po másle. Je to prostě jako mít každý den neděli. O ní se nestaráte, naopak, někdo se postará o vás. A vidíte to? Oni makají v neděli.
11: Dneska je ale pondělí.
10: Pondělí?
11: Nic, já už musím.
10: A kolik je? Jiřinko, je pondělí, musíme.
12: E.ON, nechte to na nás.
13: Jen do toho, klidně mi nalož. Ještě papriku, cibuli, to je ono.
14: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
13: Při nakládání.
15: Tati, promiň, ujel mi bos.
16: Občas se všechny sliby nedají dodržet.

0: Jsme tu pro opravdové chvíle mezi svými.
1: Dobré ráno, Lorenzo. No. Udělám si, co budu chtít já. OK. Díky, Rogere. Perfetto. Delonghi. Horké i ledové, vždy perfetto.
2: Konečně make-up i pro zralou pleť. Nový balzámový make-up s lehkou texturou obsahuje 80% pečujících složek ve vašem odstínu. Pomáhá pleť hydratovat a rozjasnit mi ji. True Match Hyaluron Tinted Balm od L'Oréal Paris. Vy za to stojíte. Dopřejte rtům hydrataci a intenzivní barvu s rtěnkou Color Rich.
3: To byl den. Zasloužíš si velké, hřejivé, heboučké, mazlivé pohodlí. Chraňte své pohodlí s potahy na sedačky Deko Doma. Prodlužte život sedačky, prodlužte své pohodlí. Deko Doma. Pohodlí, co pohladí.

Potkal jsem jednoho kuna diskošce, zašeptala, že teď a tady to chce. Já se zeptal, co ti myslí přesně, a ona, že prej potom touží děsně. Řekl jsem jí, ať to blíž specifikuje, pro tenhle input příliš outputuje. Ona mě chytla svojí vlhkou dlaní, ať prej se neptám, a jdu rychle.

0: exotika bez přestupu?
1: Jasně, přestupujeme do plavek!
2: Vyrazte se ohřát do exotiky. Na invia.cz najdete tisíce zájezdů, včetně exotiky s přímým letem, třeba Kenya, Dominikánská republika nebo Maledivy. Vybírejte na Invia.
3: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt různé druhy za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva kréma různé druhy kilo za 299,90. Kaufland.
4: Tady vám nesu něco z Datártu. Killerce něco na styling a nechting.
5: A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
6: Asi slušný budget.
5: Bylo to...
7: Úplně za hubičku.
8: Nízké ceny, to je chytrát. Datart.
9: Objevte kouzlo moderního industriálního programu Quant. Co třeba trendy útulná ložnice za polovinu? Nebo si za půlku běžné ceny dopřejete nový nábytek Quant do vašeho obýváku? Široká variabilita tohoto programu vás nadchne. A to není vše. Kromě toho využijte až do pondělí slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku.
10: Do zlatova smažený sýr Novako. Pochoutka, kterou si dopřejete za pár minut i bez pracné přípravy. Jedinečná souhra mezi bramborovými kroketami Novako a lahodné chuti sýru, co vás přitáhne a nepustí.

0: Prostě, Novako, přímo na váš stůl.
1: ETA je tu pro Čechy. Nejen pro ty, co fandí hokeji a chodí na houby. Ale i pro ranní zombíky, pro cukrholky, pro gaučisty, pro uždibovače, vlnovlásky, lufťáky, pro velké šéfy i mikrošéfy. Pro ty, kdo si váží opravdové lásky. I ty, kdo by se raději nevážili. ETA je tu pro všechny.
2: Velká slevová jízda je tady. Sedačky, postele, skříně, prostě všechno na míru teď pořídíte se slevou 40%. A skoro
3: nábytek. Žijeme to s vámi.
4: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti.
5: Datart nákupy.
6: Užijte si prémiový zvuk se Samsung Galaxy Buds 4 Pro za top cenu.
7: Pustí.
5: Datart.
8: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
9: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
10: A přibyly i novinky. Miniklub a hravé sušenky ABC. Sedita. Napečeno pro spokojený život.
11: Red Bull vám dává křídla.
12: Když den nejede podle vašich představ, můžete mu dát vlastní směr. Využijte minutovou půjčku se sazbou o 4,9% ročně. Je normální chtít víc. Klidně hned. Raiffeisen Bank.
13: Tati, co je tohle za auto?
14: Taková moje srdcovka.
15: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
13: Nebo pro tebe, tati.
16: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
17: Teď jsou velká balení za nejnižší ceny. Persil až 100 praní za 349,90 nebo tablety Jar 140 kusů za 499. Navíc sleva 40% na značky Old Spice a Head & Shoulders. Drogérie Teta.
18: Nastartovat ráno můžete i příjemněji. Vstát správnou nohou jde totiž překvapivě snadno. Místo ranních experimentů stačí jeden lahodný rituál. Darujte si jemné ráno s Nescafé Crema nebo ještě jemnější s novinkou Nescafé Crema Delicate.
19: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: Dobré ráno, Lorenzo. No. Udělám si, co budu chtít já. OK. Díky, Rogere. Perfetto. Delonghi. Horké i ledové, vždy perfetto.
4: Come on, let's go. Real slow. Did you see, baby? I see it's perfect.

0: Letos na Halloween nesmí chybět.
1: Taky!
0: Kinder dobroty. Kinder Halloween. Strašidelně dobrý.
2: Datart nákupy. Nejen domácí kutily potěší a kuvrtačka Dewalt se slevou 15%.
3: Pusti.
2: Datart.
4: Je. Yeah.
5: Řekni heslo.
6: Opavia.
7: Minizvyky po našem. Středeční videohry. Opavia. Odrobek víc spolu.
8: Schwarzkopf Gliss. Moje sebevědomí začíná u vlasů. Když jsou suché a poškozené, potřebuju péči, která je posílí. Nový Gliss Ultimate Repair Bonding Spray. Obnovuje mikrovazby pro viditelně méně poškození už po jednom použití. Lehký jako spray, intenzivní jako kůra. Gliss Ultimate Repair od Schwarzkopf. For every you.
9: Když hledáš nový styl, začni u studentské pečeti. Už to nejsou jen rozinky, želé a arašídy. Objev pestrost chutí a kombinací, které tě budou bavit. Studentská pečeť. Zakousni se do života.
10: V Grand Optical jsme hrdí na to, že vám pomáháme vidět lépe. Třeba když nemůžete přečíst pohádku do šťastného konce. Navštivte naše profesionální optometristy, kteří vám změří zrak již za 15 minut. Bez čekání a nyní zdarma při objednání online. Neváhejte a objednejte se ještě dnes. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
11: Konečně make-up i pro zralou pleť. Nový balzámový make-up s lehkou texturou obsahuje 80% pečujících složek ve vašem odstínu. Pomáhá pleť hydratovat a rozjasnit mi ji. Trumeč Hyaluron Tinted Balm od L'Oréal Paris. Vy za to stojíte. Dopřejte rtům hydrataci a intenzivní barvu s rtěnkou Color Rich.
12: Dobré ráno, Lorenzo. No. Udělám si, co budu chtít já. OK. Díky, Rogere. Perfetto. Delonghi. Horké i ledové, vždy perfetto.
13: To byl den. Zasloužíš si velké, hřejivé, heboučké, mazlivé pohodlí. Chraňte své pohodlí s potahy na sedačky Deko Doma. Prodlužte život sedačky, prodlužte své pohodlí. Deko Doma. Pohodlí, co pohladí.
14: Ikona, která stála u zrodu řady Q. SUV s velkorysým prostorem.

0: inovace a nadčasový design. Pokročilé technologie. Nová definice legendy. To je Audi Q7. Audi. Náskok díky technice.
1: Red Bull vám dává křídla.
2: Úrok klesl na 3,75.
3: Cože?
2: Je.
3: Hece Vlušec.
2: Poslouchej, udělej to jako lidi. Ti si půjčují nejvýhodněji na zonky, na cokoliv potřebují. Teď s úrokem od 3,75% ročně.
3: Cože?
2: Raději to zakroužkuji. 3,75%. Zonky, lidé lidem.
3: Tohle až uvidíš, slepejš!
4: Tati, promiň, ujel mi bus.
5: Občas se všechny sliby nedají dodržet.

0: Jsme tu pro opravdové chvíle mezi svými.
1: Tady je tričko s odvěkými skvrnami.
2: Destructo skvrnum!
3: Freshissimo! Ferum intensum!
1: A je to. Není to zas tak špatné.
4: Nechcete vyzkoušet nový Ariel Ultra Powerbot? Je větší a obsahuje odstraňovač skvrn. Tak a je to. Žádná kouzla.
5: Jen jeden Ariel Ultra Powerbot. Vždy uchovávejte mimo dosah dětí.
6: Svět je tvé přehlídkové molo. Spolu s About You Fashion Week získej deals až do 50%. Nyní na About You.
7: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy nestratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
8: Jen do toho! Pořádně mi zatop! Přidej zeleninu? Ještě! To je ono.
9: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
8: Na pánvi!
10: Nátlak. Podezřelej odkaz. Jasná kyberšmejdská hvězda. Přišlo vám něco podezřelýho? Pošlete mi to na WhatsApp. Poradím, co dál.
11: O2. Více ze života.
12: Víte, když máte dobrou energii, všechno do sebe perfektně zapadá. Vždyť jsou tak nějak hladce, jako po másle. Je to prostě jako mít každý den neděli. O nic se nestaráte, naopak, někdo se postará o vás. A vidíte to? Oni makají v neděli.
13: Dneska je ale pondělí.
12: Pondělí?
13: Aha. Nic, já už musím.
12: A kolik je? Jiřinko, je pondělí, musíme.
14: E.ON, nechte to na nás.